uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý pouti.

na vteřinu, až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vzpomínám, když jste hrá před léty, začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile,

je solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať. Seš plnoletá, běž do světa a

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení. Dnes se ohlédneme za závěrečnými festivaly folkové sezóny a pozveme se na celou řadu koncertů. Ale na úvod mi dovolte popřát vše nejlepší Honzovi Nedvědovi, který 24. září oslaví 80. narozeniny. Mistře, díky za vaše písně a přeju za všechny milovníky nedvědovské melodiky, hlavně zdraví. A budeme doufat, že vás ještě někdy potkáme na pódiu.

Folková sezóna je takřka za námi. Doznívají poslední akce a musím říci, že to byla letos na konci prázdnin opravdu jízda. Rád bych zmínil každoroční tečku v Mohelnici, kde bylo více než 3,5 tisíce diváků. Mohelnický Folkfest navazuje na tradiční mohelnický dostavník. Pod pořádající skupinu Madeleine mu to opravdu svědčí. Báječná atmosféra, naslouchající diváci a skvělá organizační banda. Je hodně znát, když muzikanti pořádají festival. Tak nějak sami nejlépe vědí, co je potřeba, a všechno pak běží jak na drátku. Moc Madeleinům držíme palce, protože areál v autokempu v Mohelnici, který festivalu každoročně poskytuje zázemí, má trošku nejistou budoucnost. Nabízí se srovnání s jiným velkým festivalem, Trenčským širákem, který každoročně pořádá Sampaj na kouzelné louce nedaleko Štok u Jihlavy. Také on vyslovil obavu o budoucnost zaběhlé 25-leté akce, protože už se mu prostě nechce každoročně postupovat všechny starosti a doslova hledá někoho, kdo by tu štafetu přebral. Azononce slavila 50. na Konopišti a obří návštěva připomínala slavné folkové kvítky. A vůbec, vlastně takřka všechny, i ty menší festivaly, hlásí letos dobré zprávy ohledně návštěvnosti, jako by lidé znovu začínali více jezdit a objevovat krásy žánru folk a country a trampské hudby naživo pod širým nebem. Jde o to, že se netančí a nepaří, ale poslouchá a zpívá, často až do rána. Jestli se však dá hovořit o nějakém nečekaném zázraku, pak to nepochybně byla o minulém víkendu vzpomínka na Portu v legendárním amfiteátru Lochotin v Plzni, kde se kdysi v 80. letech pořádaly ty obří slavné Porty. Od té doby už proběhlo pár víceméně neúspěšných pokusů folkaři do Lochotina vrátit, ale tento koncert překonal očekávání a bude se o něm asi ještě chvíli mluvit. Pořadatelé očekávali tisícovku diváků a nakonec jich bylo údajně bezmála 5 000. A to je obrovský úspěch. Už brzy odpoledne stánkaři vysílali rychlé zásobovací spojky, protože docházely párky a pivo. Pro mě osobně to byl nejen zážitek si tam zahrát, ale potkat v zákulisí rozzářené tváře Nezmaru, Copáku, Žalmanu a dalších pamětníků, kteří byli šťastní, že mohli Lochotin ještě jednou prožít. Zářili všichni jak sluníčka. Ten amfík je opravdu jedinečný akustikou a když hlediště zpívá, chápu, co se tam muselo dít v 80. letech. Nebo proč křižáci zdrhali, když slyšeli husity. Krásný to bylo. A chce se mi i do éteru teď říci, je to dobrý, folk Hergot ještě pořád žije.

0: Všem, kteří si ještě nejsou jistí, jak strávit poslední zářijový víkend, bych teď rád připomněl akci, která se v tomto termínu koná už od začátku 80. let. Jizerská nota vznikla jako tramský festival s věrným zeleným publikem, napěchovaným v legendárním hejnickém hotelu Peru. Dnes se jedná o velmi příjemnou a pohodovou akci s všeobecnou folk country tram dramaturgií a stále viditelnými tramskými kořeny a umístěným v areálu autokempu Hejnice. Hlavním magnetem letošního 45. ročníku bude bezesporu Neres a Lucia. Druhým hostem pak brněnský Cvikr. Další účinkující jsou vlastně zařazeni do tradiční soutěže s diváckým hlasováním. Jizerská nota se skutečně celé ty desítky let profiluje jako soutěž a vítězi odtud vždy odváží nádhernou obrovskou dřevěnou putovní osminovou notu. Těžkou jako kráva s prominutím. Letos se o přízeň diváků utká Jana P.S., držitelé porty Lautrec, kapela z nejúzčí bluegrassové špičky Sunnyside, dále Mandala, z Hurta a Heitzman a nejúspěšnější tři účastníci dětské noty. To je soutěž 6 mladých skupin do 18 let, která proběhne na stejném místě v sobotu dopoledne. Hrát se v autokempu Hejnice bude už i v pátek večer, v pořadu nazvaném Notování vystoupí kapely Klekni, Ono si to sedne, Potokap a Golly Band. Hlavní sobotní program bude zakončen slavnostním ohněm a jak je zvykem společným zpíváním. Jen kousek nad autokempem se budou tyčit skály frýdlandského cimbuří a lákat vás tak na nedělní výlet. Jizerská nota, 45. ročník, začátek v pátek 25. září v 18 hodin. Zahájení hlavního programu pak v sobotu 26. září ve 13 hodin. To vše v autokempu Hejnice.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

zpívající právník a geniální vypravěč neuvěřitelných historik, které do soudních síní přinesl život. To je Jindřich Ohradecký, písničkář a advokát pan doktor Ivo Jahelka, který, jak známo, nikdy nesklame. Vyražte na jeho koncerty, teď nejbližší jsou třeba ve středu 23. září v klubu Heligonka v Ostravě, den poté čtvrtek 24. září v Národním domě Doubrava u Karviné a třeba za týden ve středu 30. září v Praze v divadle Karla Hekra.

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: sen.
1: Také severočeské sdružení Underfolk, které dost oživilo libereckou písničkářskou scénu, koncerty v Cross Cafe v Pražské ulici, odkud se rozšířilo třeba do Pardubic a Plzně, posílá pozvánku na dva koncerty. Veselá písničkářka Petrtýna a moc šikovný mladý muzikant Honza Novorka zahrají v libereckém Cross Cafe Pražská ve středu 23. září v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně. O týden později do Liberce vyrazí zajímavá pardubická formace Meziměsto. Jejich koncert se uskuteční v rekonstruovaném experimentálním studiu v Lidových sadech. Tady od nich písnička z nové desky, kterou jsme si nedávno představovali.

A ještě jedno pozvání do Libereckých lidových sadů v rámci písničkářů v kavárně, nesmím zapomenout. 13. října se tam vypraví vsetínští žamboši kolem geniálního písničkáře, básníka, svérazného kytaristy Honzy Žambocha. Tento sběrač žánrových andělů je opravdu mimořádným zjevením na scéně. Vím, že pro mnoho lidí je to náročnější muzika, ale jestli o někom můžeme říci, že na současné folkové scéně dokáže psát a zpívat poezii, a to aktuální, moderní a zcela výjimečným způsobem, pak je to právě původem lesník Honza Žamboch. Zrovna on opravdu stojí za pozornost a hlubší rozbor textů. Třeba z aktuálního alba s názvem Skrýš. Troufnu si říci, že ho málo kdo dá na první poslech, jenže pokud přemýšlíte na texty, co si vás přinutí se k němu vrátit a pak znova a znova. A garantuji vám, že pokaždé objevíte cosi nového, nebo alespoň začnete žasnout nad lehkostí, s jakou Honza uchopuje a míchá témata, sdělení a atmosféru písní. Je to opravdový mistr. Žamboši vystoupí třeba i na svatováclavských slavnostech v Broumově 28. září, ale v báječném prostředí znovu postaveného experimentálního studia v Liberci doporučuji samostatný koncert 13. října.

0: A musím si dnes přihřát ještě vlastní polívčičku. Se skupinou Marien jsme spustili předprodej na náš velký výroční koncert v Ideonu v Pardubicích, tedy opět nevšední rekapitulace uplynulého roku, několik vykopávek, několik funglnových písní a nějaké to překvapení, jak je zvykem. Uskuteční se 21. listopadu ve výstavní hale Ideon Pardubice. Ještě předtím ale pojedeme s Marien třeba do Břeclavy, v kině Koruna zahrajeme 29. září, pak dvojkoncert ve Zlíně v legendární Zelenáčově šopě 3. a 4. října. 8. listopadu zahostujeme Madalenum v Zábřehu na Moravě na jejich tradičním vzpomínkovém koncertu. A pokud hledáte nějaký koncert na severu, tak mohu doporučit třeba 13. listopadu Rumburg. Do Prahy s Marien pojedeme až na podzim do divadla ABC zahajovat festival Zimohraní 29. listopadu. Už tam zbývá jen posledních pár lístků. Tak uvidíme se. Těšíme se. No a to už je pro dnešek z folkových pohlazení opravdu vše. Mějte se dobře, opatrujte se a buďte folk. Za týden v tento čas se na vlnách vašeho Českého rozhlasu bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
1: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.

0: Tak tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny, já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju, no a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě, je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Taky. Haji! Co děláš?
3: Co dělám? No. Víš, co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Ty myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, se tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No, teď už blbou.
2: To k ní jist, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Huh? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze.
2: Co, tati, co fakt ty jsi nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Že z naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Je to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z písku, víš, a říkala si, že tam jsou, budu báci, ty mi zažil to honuby, obála se si, no, teď to bylo včera, holčičko, moje, to říkám, ty coura, jak jsi na to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila, a teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Že ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo, samozřejmě. Hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá tě hodná?
2: Ti promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potratý nechci.
3: Nechceš a to si to chceš nechat v 16?
2: Ale nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak přece jenom chceš peníze.
2: No.
3: To je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo, kolik chceš, to řekni. Ať to chceš poslat. Ti to pošlu šekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo, jestli chceš 50 kor, 50 korun, tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc! Jistě, to není problém, já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zvednu polštáře, vybudí na 50 tisíc.

0: mami, hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poněkud drsná
3: to
2: go-go
3: byl
2: show.
3: Humor, ano, černý ano. Přímo.
2: Slyšeli jsme, Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naděl?
3: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám, na jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
2: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, a nebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Kondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne. Naděnku Konzvalinkovou zdravím.
4: Matička. Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvává v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju.
5: Mama, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno.
4: Děkujeme.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den,
7: kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno.
4: Děkujeme. Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zapomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak
2: děkujeme.
4: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobrý den. Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak zvuk vás stále zdraví, paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme.
9: Děkuju vám, nazdár.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli. Tak tady je máte.
10: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
11: Já to mě,
10: nikdy mě. To je ale ovečka ovi.
11: Bu bu bu bu bu. Mě. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až se vrátil korálky. Ale já už teďko musím. Mně už to letí pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Mně už to letí a já už letím pa pa pa pa pa pa
10: pa pa pa. Nebudu to zlobit, nebudu to zlobit.
11: Ale jestli mi někdy zalžeš,
10: To je můj lupáč. Já.
11: Tak. Ale pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme! Dobrý večer, jsem tady správně. Kdo to je, ale pravdu?
10: No, hasič je to.
11: No, jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já?
11: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš náhodou zabalit do mokrý prostíradla?
12: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
11: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý rušník na hlavu. Podívejte se na sebe, jak vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
12: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
11: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsad. Čup!
10: No, tak, ale dobře. Protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žád.
12: Soráčno. V tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat oba droníš, no. No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes páleniště, přes stříkací hory.
11: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznili, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček se.
11: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
11: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Lůta Jiřinka, byla nádherná. A tentokrát to byla Jiřinka pro mě k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55 nám, no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Vždyť už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z pódia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč, tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč, Felix má 60. No, on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletým, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a...

0: To vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa.
1: A co se stalo psovi?
0: Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, ano. Doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
4: Výborně.
3: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
4: Výborně ho debuje.
3: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
4: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo.
3: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí hereční další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka, a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne, haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherné slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás. Dva,
5: i Naděnku většinou Smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral tého Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu, teda takhle, jako to se omlouvám.
1: To snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Halo?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam jsem moc hezky
6: sedí. Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naděja? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrůdky. Dobrůdky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrůdky. Paní
6: Konvalinková krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: lepší mršku, děvčata, ten když se rozjede, nepovolí. No jo. Přátelé drazí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni, u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den, vám Pavle, a já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomaze.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
2: Konvalinkovou. A také zabržde Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Kutu. Ano, taky.
2: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
4: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši úsměvavou Naděnku.
3: Dobrý
4: knížko, takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla. A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
4: Ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
5: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Vítek dne.
1: Nápodobně. Naslen. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
6: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
6: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František Zavorník.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujeme.
1: Den. Tak, přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
7: Promiňte, že obtěžuju.
8: Dobrý den, pojďte dál.
7: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
8: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
7: Já mám takovou prosbu.
8: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
7: Prosím, jak si přijete.
8: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
7: No, to právě nevím.
8: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
7: To by bylo krásné.
8: No, jak to je, pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
7: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
8: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho chcete spravit, ano?
7: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Pavlače, znáte to?
8: No, jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
7: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
8: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. Pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme za pochodu, že?
7: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s 5 rodinama, víte?
8: Ale...
7: No a to si dovedete představit ten provoz.
8: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo 1, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo 2, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
7: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil, no. Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
8: Já.
7: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
8: Jo.
7: A on mě vynes ven.
8: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho. No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
7: Já jsem si stěžoval. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
8: No.
7: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
8: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
7: Vy mi s tím pomůžete?
8: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale když donesete jaksi plánky té přestavby,
7: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
8: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
7: A kdo to natiskne?
8: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Hradci Králové dnes otevřou nový kampus Univerzity Karlovy. V lesích v Česku uschly 10 000 sazenic. Tenistka Barbora Krejčíková je ve druhém kole turnaje v Singapuru. A počasí polojasno až jasno, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké ráno. Univerzita Karlova dnes otevře v Hradci Králové nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Budova u fakultní nemocnice nabídne moderní zázemí pro výuku a výzkum. Veřejnost si bude moci kampus poprvé prohlédnout v pátek během Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. V lesích v Česku uschly kvůli tropickému létu 10 000 sazenic. Oznámili to vlastníci lesů. Například vojenské lesy a statky přišly na Libavé zhruba o 60 000 sazenic. Ztráty hlásí i Lesy České republiky, říká jejich mluvčí Eva Jouklová.
2: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území.
1: Pokud to umožní počasí, Lesy České republiky vysadí další stromky na podzim. Státy Evropské unie schválily prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám do září roku 2029. Informovalo o tom irské předsednictví rady. Ze sankčního seznamu byla po tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska odebrána jména dvou ruských oligarchů.
3: Ke kompromisu dospěli velvyslanci států 27 v Bruselu po dlouhém a těžkém vyjednávání. Zejména Lotyšsko do poslední chvíle odmítalo souhlasit se zrušením sankcí proti ruským miliardářům Ališerovi Usmanovi a Michailovi Friedmanovi. Francie, Slovensko a Lucembursko tím ale podmiňovali svůj souhlas s prodloužením sankcí proti zbývajícím, bezmála 3 000 ruských a běloruských občanů a firem. Lotyšsko nakonec ustoupilo. A sankce proti zbývajícím Rusům a Bělorusům Evropská unie prodlouží o 3 roky. Dosud přitom museli členské státy jejich platnost potvrzovat každých 6 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková je ve druhém kole turnaje série WTA v Singapuru. Němku Friedsmanovou porazila ve 3 setech. Příští soupeřkou dvojnásobné grandslamové šampionky ve dvouhře Barbory Krejčíkové bude Belgičanka Mertensová. Duel začne v 8 hodin ráno.
0: Počasí.
1: Na východě Čech bude polojasno až jasno, v Polabí ojedinělé mlhy. Teploty mezi 14 a 17 stupni, na horách kolem 9. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika, pokračuje tam stavba tunelu pro obchvat Náchoda.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. 3 minuty po 5 hodině začíná náš ranní informační servis. První podzimní, protože dneska už máme. První podzimní den, dnes je středa 23. září, svátek na Berta. A od mikrofonu vás zdraví Jakub Šmit. Dobré ráno, hezké vstávání a příjemné poslouchání našeho dnešního vysílání. Za chviličku se vypravíme za vědci, protože ti čeští našli způsob, jak ochránit vzácné archivní dokumenty před požárem. Jestli vás zajímá, jak to udělali, tak si poslechněte první reportáž dnešního Dobrého rána, kterou uslyšíte už za chviličku, za pár minut. Tak dobré ráno.

0: Věra Špinarová teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 4 minuty už bude čtvrt na 6. To dnešní ráno je poměrně dost chladné, studené. Za chviličku si řekneme v předpovědi počasí jak. Už jsem se díval na ty ranní teploty, takže už je pro vás mám připravené. Ale teď první reportáž. Čeští vědci našli způsob, jak ochránit vzácné archivní dokumenty před požárem. Na tradiční lepenkové obaly nanesli speciální vrstvu, která výrazně zpomaluje hoření. Ostatní archiválie tak nemusí poškodit ani voda při hašení. Díky pomalejšímu hoření mají hasiči na místě víc času, než se oheň rozšíří. Ve světě zatím nic podobného neexistuje a že český nápad opravdu funguje, to už potvrdili i požární zkoušky.
1: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené, zakouřené a vnitřek je úplně v pořádku.
2: Třetí patro.
1: To je úplně bez jakýchkoliv změn.
3: Spokojeně kontroluje Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah archivních krabic s povrchovou úpravou, a to bezprostředně po požární zkoušce.
4: Jako zdroj zapálení je tam kalíšek, bude v tom 250 ml heptanu a necháme to 6 minut hořet a 6 minut působit na ty krabice.
3: Přibližuje princip zkoušky Jan Karol z Technického ústavu požární ochrany. Teď ve zkušebně vidíme 3 knihovnické regály a v každém 7 krabice s archiváliemi, nejprve v běžně používaných
4: 4,
3: lepenkových
4: 3,
3: obalech.
4: 2, 1.
3: Vidíme, že už po 2 minutách první krabice hoří.
4: Ano, ale je furt ještě podporována tím zdrojem hoření z toho kelímku.
3: Po 9 minutách už hoří archivní krabice ve všech 3 patrech.
4: Dáme tomu minutu a dáme pokyn k hašení. 2, 1, je to tvé. Odhořily ty krabice, to je ten černý zbytek, v podstatě popelovej a část těch knih uvnitř. Takže všichni v pohodě připravení? A půjdeme do toho.
3: Začíná pokus číslo 2. Krabice jsou ošetřeny vrstvou zpomalující hoření.
5: Retardér hoření jsme nanesli cítotiskovou technikou a po zasknutí je opatřena ochrannou vrstvou.
3: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně, že bariéra ze speciální směsi minerálních látek oheň výrazně zpomalí, a to teď můžeme i vidět.
4: V 9. minutě omezeně hoří ta spodní prostřední krabice v nejnižší řadě.
3: Teď už vlastně dokonce ten plamen není vidět.
4: Tak super, v tuhle chvíli vlastně samovolně došlo k ukončení plamenného hoření. Probíhá tam určitě žhnutí, je to vidět, jak je to narůžovělý ty kousky a v podstatě to jenom částečně dýmí. A zpětně se to už nerozhoří.
3: A to už podle plukovníka Jana Karla bývají na místě hasiči, kteří díky pomalejšímu hoření nemusí vodou poškodit ostatní archiválie. Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla Cher v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 17 minut po páté hodině a středa 23. září v kalendáři 266. den v tomto roce a taky první podzimní, jak už jsme říkali. Svátek má Berta dnes a narozeniny oslaví třeba herec a spisovatel Miloň Čepelka. Má dnes kulatou 90, tak ho moc zdravíme a blahopřejeme. Rodák z Pohoří z našeho kraje, španělský zpěvák Julio Iglesias taky slaví 83. narozeniny a americký zpěvák a hudebník Bruce Springsteen, ten má 70 let. Jak jsem říkal, dnes je první podzimní den, taky Mezinárodní den neslyšících, který se připomíná od roku 1958. No a před 155 lety se narodil malíř František Kupka, taky další významný rodák z našeho Královéhradeckého kraje. Takže vás pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a pojďme se podívat teď společně na to, jak bude a taky na to, jak tam je. Je tam docela chladno.
1: Počasí.
0: Tady v Hradci Králové ukazuje teplota teď, nebo teploměr teď teplotu 7 stupňů Celsia, v Trutnově 3, v Rychnově nad Kněžnou 4, v Jičíně 7, tam je tepleji, a v Náchodě 4,5 stupně Celsia. Takže v Trutnově 3, v Rychnově 4, v Náchodě 4,5. To je poměrně studené ráno na těchto místech. Co nás čeká během dne? Bude polojasno až jasno, v Polabí ojedinělé mlhy a teploty v našem kraji budou stoupat na 17 stupňů maximálně. Takže ten teplotní rozptyl dnes 14 až 17. Na horách naměříme kolem 9 a biozátěž bude na jedničce, mírná zátěž.
1: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový Big Band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v Královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Za 8 minut už bude 17:30, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je čas na dnešní spotřebitelský servis, takže i na připomenutí e-mailové adresy, na které se můžete ptát Josefa Černého, studio.hradec@rozhlas.cz, tak to klidně můžete udělat, zeptat se, pokud potřebujete. A dneska se ptáte na boty, na reklamaci obuvi, takže Josef Černý má slovo.
1: Dnešní dotaz je od prodejce obuvi, který píše: minulý týden nám jakýsi mladík přinesl k reklamaci boty, které byly značně znečištěné. Prodavačka je v tomto stavu odmítla převzít, ale dočkala se nadávek a vyhrožování Českou obchodní inspekcí. Jsme povinni takovou obuv převzít? Paní posluchačko, netvrdím, že by boty měly být čerstvě vyleštěné, ale zákazník by měl dodržovat základní pravidla hygieny a přinést boty přiměřeně vyčištěné. Prodavačka tedy postupovala správně a obchodní inspekce se v tomto případě bát nemusíte.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetření. Víc ve zprávách v šest. Střední průmyslová škola Oty Wichterleho na Náchodsku pořádá takzvaný Wichterle Day. Na Hronovském náměstí se budou prezentovat mezi 9. a 16. hodinou zástupci všech oborů, které škola nabízí. K vidění bude mimo jiné tiskařský stánek, aranžerská dílna nebo simulátor svařování. Královéhradecký kraj letos vyplatil za škody způsobené vlky přes 2 miliony korun chovatelům. Nejvíce zasaženým regionem je Trutnovsko, kde škody přesáhly 1 milion korun. Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2. hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Boxerka Stella Blažková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále v Sofii porazila Polku Koterskou a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. A jaké bude počasí? Polojasno až jasno, v Polabí ojedinělé mlhy. Teploty na východě Čech kolem 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet, ulicemi Ruská a Poděbradová pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: je Denní tisk.
1: Je to tak, středeční noviny přede mnou na stole a píše se v nich, že zámecký park v Kostelci nad Orlicí obsadili filmaři. Píše to dnešní regionální deník. Nová česká pohádka Líné království vzniká převážně v Královéhradeckém kraji. Filmový štáb pod vedením režiséra Iva Macharáčka zaujal i park u zámku v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Přesně takové kulisy pro putování svých hrdinů totiž potřeboval. Pohádka vypráví příběh princezny Amálie, která se po studiích vrací domů a zjistí, že její maminka zmizela. Království ovládá čarodějnice Drahomíra. Na cestě za záchranou rodiny potkává mladého kováře Jeníka, zatímco Amálie spoléhá na vědu, knihy a přesné výpočty, tak Jeník na zkušenost, zdravý selský rozum a taky práci rukama. Přestože si zpočátku vůbec nerozumí, postupně zjistí, že právě společné věci je spojují a můžou království potom společně i zachránit. Jinak točilo se nejenom v Kostelci nad Orlicí, v parku, nebo točí se tam právě teď, ale taky na Novoměstském zámku v našem Královéhradeckém kraji, takže víc třeba v Rychnovském deníku si o nové české pohádce můžete přečíst. Já už se dívám do regionální Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký. Nový most přes řeku Orlici už stojí. Na začátku prosince by měla auta se zpátky vrátit na silnici mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí na Rychnovsku. Úsek vytížené regionální silnice druhé třídy číslo 305 je mimo provoz od loňského jara kvůli výměně mostů. Nová trasa silnice, včetně mostu, je navržena tak, aby se zvýšila propustnost záplavového území. Některé mosty jsou výše, další jsou v jiné trase. Obloukový most přes Orlici nahradila úplně nová stavba. No a mostů bylo původně 5, po přestavbě jsou 4 o celkové délce přes 232 metrů. Tak si o tom taky můžete přečíst, jak jsem říkal, v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. Novou halu prověří Carreras a Domingo, píše a připomíná na svých stránkách dnešní Právo, takže připomínám i já, že to bude opravdu velkolepý jedinečný koncert hned na začátku historie nového kulturně sportovního stánku. Světoznámí španělští operní pěvci José Carreras a Plácido Domingo vystoupí 20. ledna roku 2027 v brněnské T-aréně. Půjde o jeden z prvních koncertů, který se v ní uskuteční. Otevřena bude na přelomu letošního a následujícího roku. Pěvce doprovodí Filharmonie Brno pod vedením španělského dirigenta Davida Giménéze. No a 79-letý rodák z Barcelony José Carreras patří k nejslavnějším tenorům moderní historie, stejně tak jako 85-letý Plácido Domingo, který je z Madridu. Oba umělci v minulosti vystupovali s již zesnulým Lucianem Pavarotim na koncertech tří tenorů. A teď tedy budou zpívat tady v Česku, v Brně. Jak jsme říkali, 20. ledna 2027. Tak to je možná tip pro vás. Na pěkný možná vánoční dárek, ale nechceme samozřejmě tak moc napovídat. Záleží na vás. Přečíst si o tom každopádně můžete dnes v Právu. Tak, noviny zavíráme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové pro tuto chvíli, protože za hodinu je společně otevřeme znovu a přineseme z nich jako vždycky i další zajímavosti a zajímavá témata. Tak stávejte dál s námi. Český rozhlas Hradec Králové přeje dobré ráno.

0: 6:45 a 1 minuta k tomu. Dobré ráno, přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a až bude 8:30, tak se dnes vypravíme do Galerie moderního umění v Dobrém ránu, která od začátku letošního roku, ta hradecká tedy, zapůjčila samozřejmě už 272 uměleckých děl na výstavy předních a českých zahraničních galerií a je to tak rekordní počet zápůjček. Největší zájem ostatních galerií je o umění 90. let a přelomu tisíciletí a hodně se půjčují díla získaná Galerii moderního umění v Hradci Králové v posledních letech, z čehož musí určitě mít velkou radost taky ředitel galerie František Zachoval, který bude naším dnešním ranním hostem v Dobrém ránu po 8:30, tak se ho zeptáme samozřejmě na tohle, ale taky na to, co Galerie moderního umění na Velkém náměstí v Hradci Králové teď v nejbližších dnech svým návštěvníkům a milovníkům umění nabídne. Takže se nechte zlákat a pozvat. Půjdeme za uměním po 8:30 v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká polojasný až jasný den, v Polabí ojedinělé mlhy, teploty 14 až 17 stupňů a na horách kolem 9. Biozátěž bude na jedničce a pozor na ranní teploty, které jsou nízké. Tady v Hradci 7, v Trutnově 3 stupně Celsia, v Rychnově 4, v Jičíně 7 a v Náchodě teď aktuálně jenom 4,5 stupně.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Adam Ďurica, teď v dobrém ránu. 5 hodin 51 minut, za 9 minut 6. hodina. Dnes je středa 23. září, první podzimní den, jak už jsme si říkali. No a dnes taky uplyne 180 let od objevení planety Neptun. V noci z 23. na 24. září roku 1846 ho objevil německý astronom Johann Gottfried Galle, a to zcela vědomě, protože pozici planety zjistil z výpočtu svého francouzského kolegy. No a jedna zajímavost. Neptun obíhá stejně jako další planety naší soustavy okolo Slunce. Ale vzhledem ke vzdálenosti k němu, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu a trvá mu to zhruba 165 pozemských let. A to tedy znamená, že od doby, co se lidstvo dozvědělo o existenci Neptunu, stihl okolo Slunce oběhnout vlastně pouze jednou. Tak teď už mají slovo děti a reportérka Tereza Brázdová, která se jich ve školce zeptala.
1: Co je Neptun?
2: Taková velká zem na vesmíru.
1: A kolik jich tam je?
2: 8. Zem, Jupiter, Saturn, Neptun, Slunce. Tam je ohní kosko a to je Slunce.
1: A jak se jmenuje naše planeta?
2: Země.
1: A jak daleko je od Slunce?
2: 100 kilometrů.
1: A žije na těch planetách někdo?
2: Jo, mimozemštěni.
1: A jak vypadají?
3: Jsou zelení.
2: Když jsou zelení.
4: Neexistují, co myslím. Protože to je jenom pohádka.
2: Ale já jsem jenho UFO už viděl.
1: Kde?
2: Na samotě. On tam letěl. Olem.
1: A jak vypadal?
2: On tam nepřistál, ale on byl na obloze jenom.
1: A nebál jsi se?
2: Ne.
5: A takhle to vidíme my.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Neplatiče alimentů čekají zřejmě přísnější tresty. Lidé by mohli dostávat od pojišťoven odměnu až 1500 korun. Volejbalisté Francie a Polska jsou prvními semifinalisty evropského šampionátu. A počasí polojasno až jasno, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké ráno. Sněmovna přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku.
4: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
5: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
4: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
6: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, a můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
4: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví. Jak by měla odměna vypadat, popisuje za úřad Jan Zapletal.
7: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
2: Obyvatelé Královéhradeckého kraje můžou ovlivnit, jak se bude v budoucnu posuzovat krajina. Hejtmanství připravuje studii, která má prověřit možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Jedním z podkladů bude i pocitová mapa. V ní můžeme označit cenná místa v regionu.
8: Do mapy můžou lidé vyznačit například oblíbené výhledy, přírodní nebo kulturní dominanty, aleje, údolí, rybníky nebo místa, která mají pro ně osobní význam. Označit můžou také 1 až 3 místa, odkud jsou podle nich nejcennější výhledy do krajiny. Ke každému místu je možné přidat krátký komentář. Průzkum je dostupný online a podněty sbírá kraj do konce listopadu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Volejbalisté Francie a Polska jsou prvními semifinalisty evropského šampionátu. Oba celky nestratili v bulharské Sofii ani set. Francouzi porazili Rumuny, Poláci vyřadili Němce. Soupeře jim dnes určí zbývající čtvrtfinálové zápasy. Belgie se utká se Slovinskem a Itálie s Finskem.
0: Počasí.
2: Na východě Čech bude polojasno až jasno, v Polabí ojedinělé mlhy. Teploty mezi 14 a 17 stupni, na horách kolem 9. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. A teď ještě aktuálně nehoda na Rychnovsku na trase Čestice Borohrádek. Tam se srazila dvě auta, projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: A první podzimní dobré ráno pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, takže vás i 4 minuty po 6. zdraví Jakub Schmidt od mikrofonu. Dnes je středa, 23. září, svátek má Berta, přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku pro vás budeme mít další díl naší řidičské abecedy. Dneska si konkrétně povíme, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Dobré vědět, tak si poslechněte určitě. No a šťastnou cestu vám všem, kteří nás třeba dneska ráno posloucháte za volantem.

0: míříme na silnice v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 3 minuty mimochodem už bude 6:45. No a celé září s námi můžete si osvěžovat pravidel silničního provozu. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme takovou malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Takže slovo má i dnes Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, Bavoráky, nejrychlejší Ferrari. A zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být. Neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Středa 23. září, dnešek je 266. dnem v tomto roce a svátek má Berta. Už jsme říkali, že dnes je taky první podzimní den, začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. No a jinak dnes je i Mezinárodní den neslyšících, který se připomíná a slaví od roku 1958. Narozeniny oslaví dnes kulaté 90. herec a spisovatel, rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka, takže ho moc zdravíme, všechno nejlepší přejeme. Taky španělský zpěvák Julio Iglesias dneska má narozeniny 83. anebo americký zpěvák a hudebník Bruce Springsteen. Tomu bude dnes 77 let. A když už jsme zmiňovali rodáka z Pohoří u Opočna, Miloně Čepelku, tak bych chtěl ještě zmínit jednoho rodáka, konkrétně z Opočna. Před 155 lety se právě tam narodil taky malíř František Kupka. To také kalendář dnes připomíná.
1: Počasí.
0: Máme novou aktuální předpověď, hned se na ní podíváme, ale chci upozornit na velmi nízké teploty dnes ráno, takže tady v Hradci Králové 6,5 stupně, v Trutnově 3,5, v Rychnově nad Kněžnou 6, v Jičíně taky 6 a v Náchodě 4,5 stupně Celsia. Teď aktuálně, před chvíličkou jsem se díval, takže to jsou hodnoty platné pro tuto chvíli nebo pro tyto minuty. No a čeká nás dnes poměrně slunečný den, bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, teď ráno ojedinělé mlhy a teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Na horách 8 až 11. Pak nás čeká noc, během které bude přibývat oblačnosti, teploty klesnou na 8 až 5 stupňů, no a zítřek bude deštivý a větrný, zítra bude oblačno až zataženo. Na většině území bychom měli počítat s deštěm nebo přeháňkami, pak později odpoledne a večer budou zítra srážky ubývat a částečně bude ubývat i oblačnost a teploty zítra maximálně do 15 stupňů. Tak. Přejeme dobré ráno, ještě možná pohled na hodiny, ať víte, kolik je 6 hodin 20 minut úplně přesně.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: pozveme vás také k našemu dnešnímu vysílání. Ráno tady bude ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové František Zachoval, takže nás pozve na to, co je na Velkém náměstí nového. V radioporadně bude naším tématem dnes po 11. hodině fyzioterapie po kardiochirurgických výkonech. Přijde pan doktor Jan Gofus a taky magistra Lucie Kožešníková. Kdybyste se chtěli ohledně tématu na cokoliv zeptat, můžete i prostřednictvím e-mailu studio.hradec@rozhlas.cz. No a pak po 13. hodině bude mít hosta i Alex Minářová, tak vám teď řekne sama, kdo to bude a na co se bude ptát.
1: Patří mezi nejvýraznější osobnosti českého dabingu. Stanislava Jachnická alias Phoebe ze seriálu Přátelé bude v Alex a host. Přinesla ji ikonická role Phoebe jen samá pozitiva? Stále se věnuje dabingu? V jaké divadelní roli ji teď můžeme vidět? A kam se chystá na podzim? Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíš nezdraží. Poslanci dnes mají schvalovat novelu, která ruší pravidelnou valorizaci jejich ceny. Vláda se k tomu zavázala v programovém prohlášení. Univerzita Karlova dnes otevře v Hradci Králové nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Budova u fakultní nemocnice nabídne moderní zázemí pro výuku a výzkum. Veřejnost si bude moci kampus poprvé prohlédnout v pátek během Noci vědy. Město Trutnov má připravené plány na úpravu lokality Nový Křižík nedaleko centra. Odborná porota vybrala ze 4 návrhů vítěznou studii. Podle ní vznikne přes 300 bytů, knihovna a nábřeží Úpy se víc otevře lidem, informuje radnice. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize dnes budou stávkovat. Od 14 hodin do půlnoci přeruší vysílání. Odpoledne chtějí protestovat před ministerstvem kultury. Kritizují škrty a výpadky z příjmů reklamy. Florbalistky Bulldogs Brno prohrály v úvodním utkání čtvrtfinále poháru mistryň na hřišti švýcarského Zug United 2-3. Odveta je čeká příští týden v Brně. A jaké bude počasí? Polojasno až jasno, teď ráno ojedinělé mlhy. Teploty na východě Čech kolem 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Rychnovsku pozor, na trase Čestice Borohrádek máme tam hlášenou nehodu dvou osobních aut, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě denní tisk.
1: Tak regionální deníky na své titulní straně píšou, rostou téměř všude. Po vydatných deštích se lesy na většině území Česka probudili k životu a houbaři nosí plné košíky. Jsou však oblasti, kde jsou kvůli suchu a nedostatku vláhy podmínky pro růst o dost horší. Podle mapy HUB se jedná především o Vysočinu a Jižní Moravu, jinak by měly houby růst všude jinde. Tak to je jedno z témat, pak se dívám do krkonošského deníku konkrétně. Turisté mají nový cíl v Podkrkonoší, v Hřibojedech je čeká 189 schodů na novou rozhlednu. Hřibojedy, obec se 200 obyvatel na Královéhradecku, spojila vybudování vodohospodářské infrastruktury s vytvořením turistického cíle. Projekt turistického cíle za 14-násobek obecního rozpočtu přinesl výstavbu vodojemu na Hřibojedském vrchu 425 metrů nad mořem a ocelové anténní věže s vnitřním točitým schodištěm a vyhlídkovou plošinou. Rozhledna bude otevřena od dubna do konce října, vždycky od 9 do 19 hodin a k dispozici bude pitná voda zdarma, místa na parkování, stojany na kola, lavičky, turistické razítko a věřím, že i krásný výhled, úžasný, jedinečný v Hřibojedech, takže si můžete k tomu přečíst víc v krkonošském deníku. No a já se ještě podívám na stránky dnešního Práva, kde také píšou to, o čem jsme vlastně mluvili už včera v našem vysílání ráno, když jsme se spojili s Adélou Kavříkovou. Lidé oblehli Národní banku kvůli pamětní 5000. Stovky lidí stály včera ve frontách před pobočkami České národní banky, čekali na zvláštní 5000korunovou bankovku, kterou centrální banka vydala ke stému výročí svého vzniku. Fronta v centru Prahy měřila zhruba 700 metrů a táhla se od vchodu do sídla banky na Příkopě přes Nekázanku až na Senovážné náměstí. Velké fronty se ale tvořily třeba i v Hradci Králové, v Brně a Ostravě. Jeden 15-letý zájemce dokonce čekal od pondělního večera, aby si zajistil místo mezi prvními. Jinak bankovka nese výroční logo centrální banky, dva portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a taky dokonce QR kód s odkazem na informace o výročí. Bankovka zůstává plnohodnotným platidlem a lidé si ji mohli vyměnit za hotovost bez příplatku. Banka jich vydala 200 000 kusů, jeden zájemce si mohl vyměnit maximálně 3 kusy. No a jak jsem říkal, když lidé tedy čekali před Českou národní bankou, tak si sebou nosili skládací židle, deky, aby to bylo pohodlnější. Ti, kteří čekali opravdu třeba od předešlého dne, tak si dokonce nosili i přenosné toalety, což byl případ právě jednoho muže i tady v Hradci Králové, jak včera informovala taky Adéla Kavříková, naše reportérka, která právě před pobočkou České národní banky v Hradci Králové přímo byla, takže i tady se ta přenosná toaleta objevila. Víc už si přečtěte v článku v dnešních novinách, já jsem četl z dnešního práva, ale článek k tomu nebo nějakou poznámku jsem viděl ve všech dalších dnešních novinách. Tak se mrkněte a my vás dál z dobrého rána pěkně zdravíme. Za 4 minuty už bude 6:45, jenom připomínám přesný čas. Teď nám zaspívá Katrina and the Waves a pak už připomeneme, jaké nás dnes čeká počasí. Dobré ráno.

0: Tak to byly trošku svižnější rytmy po ránu dnes ve středu 23. září. Pěkně vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Než si připomeneme, jak bude venku, tak taky řeknu, o čem to bude za chviličku ve sportu. Hokejový útočník Adam Novotný bojuje o NHL poté, co podepsal nováčkovský kontrakt s týmem Vancouver Canucks. Má teď možnost ukázat se v předsezonních zápasech. No a co talentovaného hráče, který odešel do zámoří z Hradce Králové, z hradeckého klubu, baví v kanadském městě mimo hokej? Uslyšíte taky za chviličku v rozhovoru, takže si poslechněte, přejeme dobré ráno a teď už tedy ta předpověď.
1: Počasí.
0: Ráno je chladné, studené, tady v Hradci Králové 6,5 stupně, v Trutnově 3,5 dokonce jenom, v Rychnově 6, v Jičíně 6 a v Náchodě 4,5. No a dnes nás čeká poměrně slunečný den, bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, teď ráno taky můžou být mlhy někde a teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Pak v noci bude přibývat oblačnost a teploty klesnou na 8 až 5, zítřek pak bude deštivý a větrný také, na některých místech bude oblačno. No a i zataženo na většině území s deštěm nebo přeháníkami. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat a částečně bude ubývat i oblačnost. Teploty zítra 12 až 15, no a vítr může mít v nárazech rychlost do 55 km za hodinu. Tak, tolik předpověď. Před minutou bylo 6:45, jenom připomínám, kolik je v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a za chviličku už si tedy poslechněte povídání s hokejovým útočníkem Adamem Novotným, který bojuje o NHL.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát se kromě jiného s Šarmem vypravíme do Líného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha, a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hana Zagorová teď. V dobrém ránu 10 minut před 7. Český rozhlas Hradec Králové, středa 23. září a pojďme na ten hokej.
1: Sport.
0: Nová sezóna kanadsko-americké NHL začne už příští týden v úterý a jednotlivé týmy tak teď ladí formu během přípravných zápasů. Platí to i pro Vancouver Canucks, tedy mužstvo, které má ve svých řadách hned dva králové hradecké odchovance.
2: Tím prvním je samozřejmě Filip Hronek, zkušený reprezentační obránce, který patří ke klíčovým hráčům týmu. Jeho dres s číslem 17 bude v akci během zápasů NHL velmi často. Svou šanci ale v přípravě dostává také talentovaný útočník Adam Novotný, kterého si Canucks vybrali v prvním kole posledního draftu.
3: Je super mít v týmu jako Čecha, to tak na začátek pomůže tam někoho, se kterým se vlastně můžu pobavit. Je mi bližší, když je taky Čech, ještě k tomu bližší zrace, takže kdo mi může pomoct, takže to je super.
2: Pochvaluje si přítomnost Krajana ze stejného mateřského klubu Novotný, který se už před 3 roky výrazně zapsal do historie českého hokeje. V 15 letech se totiž stal nejmladším gólovým kanonýrem v nejvyšší domácí soutěži. Už v té době snil o NHL, které se teď výrazně přiblížil a může zažít chvíli, kdy poprvé v soutěži nastoupí v jednom týmu dva královéhradečtí odchovanci.
3: Samozřejmě to zní neskutečně super, tak pro Hradec, pro klub a samozřejmě pro nás je taková unikátní věc. Myslím, doufám, že to dopadne co nejdřív, takže to zní skvěle.
2: A co by mělo dopadnout? To, že Adam Novotný nastoupí vedle svého zatím mnohem slavnějšího Krajana, který stejně jako další Čech v týmu Filip Chytil, na přípravný kemp nemusel. Mladík Novotný už dres s kosatkou na hrudi oblékl a těší se také na to, až nejchytřejšího predátora oceánu uvidí i mimo hokejové téma, protože Vancouver mu od první chvíle uhranul.
3: Je tam krásná příroda, hory, všechno kolem je fakt nádherný a chtěl bych třeba vidět kosatky. To jsou docela unikátní a to se jí těším.
2: Především se ale Adam Novotný těší na hokej, i když ví, že ho čeká velká dřina. Jenom tam mu totiž přinese splnění snu v podobě zápasu ve slavné NHL. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Univerzita Karlova má nový kampus v Hradci Králové. Lesníci v Krkonoších očekávají nárůst škod způsobených kůrovcem. Hokejisté Liberce vyhráli na ledě mistrovských Pardubic. A počasí polojasno až jasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké ráno. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové slavnostně otevře nový kampus pro budoucí lékaře a farmaceuty. Nová budova vznikla vedle fakultní nemocnice. Vědcům nabídne to nejmodernější zázemí. Kampus si budeme moci poprvé prohlédnout v pátek během Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. V Lázních Bělohrad dokončili modernizaci tenisových kurtů. Cena přesáhla 2,5 milionu korun. Kraj přispěl 1 milionem, zbytek doplatilo město.
4: Dělníci na kurtech číslo 5 a 6 opravili podloží i hrací plochy. Zároveň se podařilo zlepšit vsakování vody při deštivém počasí, která působila problémy. Práce zasáhly přibližně 40 cm pod původní povrch a z areálu bylo odvezeno kolem 500 kubíků zeminy. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Škody způsobené kůrovcem v Krkonoších jsou menší než v předchozích letech. V Národním parku aktuálně evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli suchu předpokládají, že v příštím roce škody vzrostou. Lesník Pavel Zázvorka připomíná, že porosty je nutné kontrolovat.
5: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává. Sport.
2: Hokejisté Liberce mají po 3 zápasech v nové extraligové sezóně první vítězství. V Pardubicích porazili úřadující šampiony 5-4. Pokračuje trenér Dynama Filip Pešán.
6: My jsme byli slabí v soubojích, byť jsme tam ze začátku zápasu dobře vstoupili pár prvních minut, tak jsme naráželi na úporný hosty a všechny ty malé věci, které ve vítězném zápase člověk chce vidět u svého týmu, tak ty jsme tam neměli.
2: V dalším duelu Sparta podlehla Mladé Boleslavi 3-5.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, teď ráno ojedinělé mlhy. Teploty na východě Čech mezi 15 a 18 stupni, na horách kolem 9. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou na dálnici D11 na trase Jaroměř-Praha. Pozor za exitem 62 Chlumec nad Cidlinou, kde havarovalo v omezení osobní auto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A 3,5 minuty po 7 pokračuje středeční dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, první podzimní, připomínám, takže dnes ve středu 23. září vám přejeme hezké vstávání, Bertám blahopřejeme, protože mají svátek, no a za chviličku pro vás budeme mít reportáž ze speciálního operačního kamionu. V Evropě jich je jenom 5, no a jeden z nich přijel na několik dní sem k nám do Česka, v Náchodě v něm lékaři trénovali speciální operace a sledovali u toho i náš reportér Václav Plecháček, takže v reportáži si Můžete o tom poslechnout. V Bleskovce dobrého rána si pak zahrajeme o knížku z nakladatelství Kazda Máš nárok na život. Už jsme o ní tento týden jednou hráli, bylo to v pondělí, byl o ní velký zájem, aby ne, vždyť je to bestseller, který změnil život 100 000 čtenářů, takže tuhle knížku pro vás máme i dnes před 7:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Otázka dnes bude sportovní, to už teď klidně můžu říct, ale víc neprozradím. A popřeju vám hodně štěstí a taky ještě jednou dobré ráno. Jakub Šmit s vámi vstává.

0: Jana Vondráčková, teď 3 minuty před 7:45 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkně vás zdravíme a teď opravdu zajímavá reportáž. V Česku je teď totiž na pár dní speciální výukový kamion vybavený jako špičkový operační sál. Lékaři se v něm učí nejmodernější operační postupy a trénují na takzvaných kadaverech, tedy na částech těl zemřelých, kteří své tělo posmrtně darovali k akademickým účelům. Výhodou je, že vozidlo přijede na dané místo a lékaři nemusí nikam cestovat. V Náchodě byl kamion lékařům k dispozici celý den.
1: Teďka vytáhneme tu trubičku, jo.
2: Jsem v operačním kamionu, to je taková úzká místnost a jsou tady dva operační prostory, nebudeme tomu říkat sály. A já to tady projdu s lékařkou Barborou Cankářovou. Dělá se artroskopie kolene.
3: Ano, artroskopie kolene, momentálně se řeší rutléze menisku.
2: Proč je potřeba, aby se lékaři učili, a to právě na kusech lidských těl?
3: Operace menisku může být dvojí, může být menisektomie, což znamená, že vlastně ten meniskus je vystřižen a dejme tomu zlikvidován, a nebo samozřejmě může proběhnout oprava menisku pomocí šití, různých variant šití, a ty jednotlivé operační techniky z hlediska opravy menisku je potřeba se určitě nastudovat a zkoušet si ještě dřív než na pacientech.
2: Takže tady se zkouší ta druhá varianta, ano. Ta obtížnější.
3: Ano, samozřejmě je takový trend záchovy menisku, aby se oddálila co nejdále artroza kolenního kloubu, takže proto jsme tu.
2: Nejde o neskušené operatéry, když se rozhlížím po věku, co je pro ně nejtěžší?
3: Ta změna myšlení, že ten menisku zachovat, tak to je to první gro, že aby se vlastně hnedka nevystřihnul pryč, ale aby se snažil zachovat co nejvíc.
2: Ortoped Jan Řihák před sebou má koleno, obrazovku. V jaké fázi teď jste?
4: Teď jsme ve fázi, že se rozhlížíme po tom koleni, našli jsme tam takovou neobvyklou lézi vnitřního menisku a snažíme se pomocí speciálních implantátů ji sešít v podstatě, aby to zase do budoucna mohlo fungovat. To nás tady právě učej nebo školej, abychom tyhle implantáty dokázali co nejlépe použít. No.
2: Kromě artroskopie si lékaři vyzkoušeli také endoprotézy, a to třeba ramenního kloubu. V příštích dnech se kamion přesune do Hradce Králové a Litomyšle a v dalších odjede do polské Varšavy. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí. Ranní teploty nejprve jsou nízko, 7 stupňů tady v Hradci Králové, ukazuje teď teploměr, v Trutnově jenom 4 stupně Celzia, v Rychnově nad Kněžnou 6,5, to též Vyčíně taky 6,5 stupně a v Náchodě teď na teploměru něco kolem 5 stupňů. Čeká nás poměrně slunečný, příjemný den, teploty do 18 stupňů Celzia, takže polojasno až jasno, během dne bude přechodně oblačno, teď ráno ale můžou být někde mlhy a teploty 15 až 18 stupňů, na horách 8 až 11. Pak v noci bude přibývat oblačnost. Teploty klesnou na 8 až 5, no a zítřek už bude deštivý a větrný, bude oblačno až zataženo na většině území s deštěm a přeháníkami, pak později odpoledne a večer budou srážky i oblačno zase ubývat a teploty zítra 12 až 15, no a vítr může zítra v nárazech mít rychlost kolem 55 km za hodinu. No ale o víkendu se počasí výrazně změní, ubude oblačnosti i srážek a teploty postupně vystoupí na 20, v příštím týdnu místy až k 25 stupňům Celsia, takže dorazí babí léto do Česka a může se prý podle odhadu meteorologů protáhnout až do října. Tak uvidíme.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Máte rádi jazz? Líbí se vám hudba Laca Déčiho? Poslouchejte příští týden naše vysílání a v Ranní bleskovce od úterý do pátku vyhrávejte exkluzivní vstupenky pro dva na koncert Laca Déčiho a jeho kapely Cellula New York. Ten se uskuteční v neděli 11. října od 18 hodin ve Spolkovém domě v Náchodě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: A my taky jedeme dál teď v dobrém ránu a přejeme vám zároveň hodně štěstí v dnešní soutěži. Knížku pro vás máme z nakladatelství Kazda. Máš nárok na život, žij, jako by ti zbýval jen jeden jediný rok. Je to bestseller, který změnil život 100 000 čtenářů. Tak a vaším úkolem bude zas dnes někoho poznat. Já už jsem trošku napověděl. Po 7. hodině, že to bude sportovní oblast. Tak před 5 lety nejúspěšnější český veslař historie, 5násobný mistr světa na skifu, ukončil ve svých 38 letech aktivní kariéru, tak se ptám, kdo to je. On takhle reagoval, když vyhrál po 4.
1: Jsem strašně unavený, hrozně bolej nohy a asi mi to za chvíli dojde, ale super, no, vyhrál jsem po 4. mistrovství světa. Jsem rád, že jsem Drysdaleovi sebral možnost vyhrát po 6. a tím by se stal nejlepším veslařem v historii, tak ještě jsem mu to asi oddálil o kousek.
0: Tak víte, jestli ano, můžete zavolat teď do dobrého rána.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: No tak, kdo to s námi zkusí teď jako první v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové? Telefonní číslo jste dostali, takže kdo pak tam? Halo, dobré ráno. Dobré ráno, Ondřeji, moc vás zdravíme. Tak, jste sportovní fanoušek?
3: Určitě.
0: Určitě, tak doufám, že to určitě bude správně.
3: No, tak já bych tipnul, jestli náhodou to není Ondřej Synek.
0: Šikovný Synek, šikovný. Je to Ondřej Synek, který tedy před 5 lety 23. září roku 2021 ukončil svoji úspěšnou kariéru. Jeden z nejlepších světových skifařů posledních let, to je kromě 2 stříbrných a 1 bronzové olympijské medaile, získal i 5 titulů mistru světa, jak jsem říkal. Už 3x taky útočil Ondřej na olympijské zlato, ale k nejcennější medaili mu po každé kousíček přeci jenom chyběl. On s veslováním začal ve 13 letech v rodném Brandýse nad Labem, odkud si ho v roce 1999 vytáhl do pražské Dukly legendární trenér Milan Doleček, no a jinak se Ondřej, jak jsem taky vypátral, vyučil zlatníkem, takže musí být opravdu i hodně zručný a trpělivý, protože to je velmi titěrná práce, u které trpělivost je samozřejmě potřeba. Tak skvělé, Ondřeji, blahopřeju, cena je vaše, takže ať se vám knížka hezky čte, no a vy si půjdete dneska zaveslovat třeba, jaký sporty děláte vůbec, Ondřej, taky když jste v sportovní fanoušek?
3: Já se přiznám, že sport nedělám žádný.
0: Žádný, jej. Ne, ani zaplavat si nechodíte občas třeba?
3: No, to bývávalo dřív, ale teď už taky ne.
0: No tak, a co máte rád? Co rád děláte třeba?
3: Tak to řeknu, Kubo, já spíš sportování členů v televizi.
0: V televizi, tak se díváte, tak aspoň něco. Jo, jako to se asi člověk taky trošičku provětrhané na gauči u televize, když sleduje sport.
3: Hlavně ty hlasivky
0: provětrhané. Přesně tak. Tak jo, Ondřej, mějte se krásně, vydržte na telefonu, gratuluju. No a za 4 minuty už bude 7:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Na za chviličku čekají další zprávy. Dnes s Radkem Půlkrápkem, tak si poslechněte, co je nového. Ale teď ještě písnička, UB40.

0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Střední průmyslová škola Oty Wichterleho na Náchodsku pořádá takzvaný Wichterle Day. Na Hronovském náměstí se budou prezentovat mezi 9. a 16. hodinou zástupci všech oborů, které škola nabízí. K vidění bude mimo jiné tiskařský stánek, aranžerská dílna nebo simulátor svařování. Královéhradecký kraj letos vyplatil za škody způsobené vlky přes 2 miliony korun chovatelům. Nejvíce zasaženým regionem je Trutnovsko. Škody tam přesáhly 1 milion korun. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2. hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Boxerka Stella Blažková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále v Sofii porazila Polku Koterskou a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. A jaké bude počasí? Polojasno až jasno, ráno ojedinělé mlhy. Teploty na východě Čech kolem 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na hlavní trase Hradec Králové Jičín teď pozor na nehodu v Ostroměři. V Masarykově ulici se tam srazila dvě auta. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Je to tak, máme pro vás ještě jednou dnes noviny. No a v nich se píše třeba o tom, že zámecký park v Kostelci nad Orlicí obsadili filmaři, natáčejí tady novou českou pohádku Líné království. Filmový štáb pod vedením režiséra Iva Macharáčka zaujal právě i park u zámku v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Přesně takové kulisy pro putování svých hrdinů potřeboval. No a jinak pohádka vypráví příběh princezny Amálie, která se po studiích vrací domů a zjistí, že její maminka zmizela a království ovládla zlá čarodějnice Drahomíra. Na cestě za záchranou rodiny potkává mladého kováře Jeníka, zatímco Amálie spoléhá na vědu, knížky a přesné výpočty, tak Jeník na zkušenost, zdravý selský rozum a práci rukama. Přestože si tedy zpočátku vůbec nerozumí, tak postupně zjistí, že právě společně můžou království zachránit. Jinak točilo se nejenom v Kostelci nad Orlicí, ale třeba i na Novoměstském zámku, takže těch kulis z našeho Královéhradeckého kraje bude v pohádce víc. Podrobnosti v dnešním regionálním deníku. Nový most přes řeku Orlici už stojí, píše Mladá fronta dnes. Na začátku prosince by se měla auta vrátit zpátky na silnici mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí na Rychnovsku. Úsek vytížené regionální silnice druhé třídy číslo 305 je mimo provoz od loňského jara kvůli výměně mostů přes záplavovou oblast řeky Orlice. No a jinak nová trasa silnice včetně mostů je navržena tak, aby se zvýšila propustnost záplavového území. Některé mosty jsou výše, další jsou v jiné trase. Loukový most přes Orlici potom nahradila úplně nová moderní stavba. Mostů bylo původně 5, po přestavbě jsou jenom 4, o celkové délce přes 232 metrů. Byla to náročná, tedy realizace, víc si o tom můžete přečíst právě v Mladé frontě dnes. No a Právo zve na koncert, jedinečný koncert, novou halu v Brně prověří Carreras a Domingo. Bude to velkolepý koncert hned na začátku historie nového kulturně sportovního stánku. Světoznámý španělští operní pěvci José Carreras a Plácido Domingo vystoupí 20. ledna 2027 v brněnské T-aréně. Půjde o jeden z prvních koncertů, který se v ní uskuteční. Otevřena bude na přelomu letošního a následujícího roku. Pěvce doprovodí Filharmonie Brno pod vedením španělského dirigenta Davida Gimenéze. No a jinak 79-letý rodák z Barcelony José Carreras patří k nejslavnějším tenorům moderní historie, stejně tak i 85-letý Plácido Domingo, který je z Madridu, no a oba umělci v minulosti vystupovali s již zesnulým Lučánem Pavarotym na koncertech tří tenorů. A teď si tedy je budete moci poslechnout v Brně. 20. ledna 2027 ještě připomínám, je tady o tom toho napsáno ještě trošku víc, takže zbytek už si můžete dočíst sami na stránkách dnešního středečního práva.

0: Skupina Bee Gees teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme vám dobré ráno. Před chviličkou v novinách jsme četli a zvali jsme vás na velkolepý koncert do Brna na Jose Carrerase a taky Plácida Dominga. Tady bych chtěl jenom říct jednu takovou svoji osobní vzpomínku, protože já jsem s Carrerasem zpíval. Kdo to může dneska říct, že zpíval na jednom pódiu s takhle velkou hvězdou? Skutečně to mi bylo možná nějakých 12 let a zpívali jsme z Bonipuery v Carmen, tedy v jedinečném nastudování pro velké sportovní haly Bizetovi Carmen. On, tedy Jose Carreras, byl Don Jose samozřejmě, který usiluje o Carmen, no a my z Bonipuery jsme byli takový chlapci, učmoudění, takový zeseví, hezky opálení. Bylo to krásné a jedinečný zážitek. Tak to jenom, že jsem se chtěl taky pochlubit se svojí vzpomínkou na tenora Jose Carrerase, kterému je tedy, jak jsem říkal, 79 let a pořád vystupuje, pořád v plné síle zpívá, což je opravdu neskutečné, neuvěřitelné. Počasí. Tak dnes nás čeká polojasný až jasný den, během dne bude přechodně oblačno, teď ráno taky můžou být ojedinělé mlhy, ale jinak by mělo být poměrně slunečno, teploty 15 až 18 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. No tak vám přejeme hezký den s Českým rozhlasem Hradec Králové, za půl hodiny samozřejmě o počasí víc i s meteorologem Jaroslavem Tučkem, no a za chviličku dnešní česká nej, co v učebnicích nebylo, a dneska se podíváme s Martinem Písaříkem na bouřkové mraky, tak si určitě poslechněte.
1: Páteční Habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Víte, proč máte jinou krevní skupinu než například vaše maminka nebo sestra? Jaké krevní skupiny jsou u nás nejčastější a jaké nejvzácnější? Nebo jak se změnilo seznamování od novinových inzerátů až po novodobé aplikace? Či jak souvisí móda s vědou? To a mnohem víc rozebereme už tento pátek mezi 10. a 12. hodinou v našem pátečním Habaději. Pozvání do kavárny totiž přijali u příležitosti Noci vědců děkanka Přírodovědecké fakulty Alena Myslivcová-Fučíková, designérka Ivana Kaňovská a také Silva Sklenářová, vedoucí archivu Univerzity Hradec Králové. Tuhle dámskou jízdu si určitě nenechte ujít, protože nás navštíví hned tři výjimečné ženy, které vás také na páteční Noc vědců pozvou.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a 2 hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Odpůrci nové silnice přes Český ráj podali trestní oznámení. Ve Dvoře Králové má vzniknout nová budova pro léčebnu zrakových vad. Tenistka Barbora Krejčíková je ve druhém kole turnaje v Singapuru. A počasí polojasno až jasno, teploty kolem 18 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Koalice spolků SOS Český ráj podala trestní oznámení kvůli údajnému porušení povinnosti při správě cizího majetku. Týká se plánované silnice číslo 35 z Turnova do Úlibic. Podle odpůrců byla severní varianta vybraná na základě chybných podkladových studií. Přednost měla dostat jižní varianta po silnici číslo 16.
4: Severní varianta přinese státnímu rozpočtu škodu v řádech desítek miliard korun. Ministerstvo dopravy mělo podle odpůrců upřednostnit jižní variantu, tedy z Jičína na Mnichovo hradiště, uvedl mluvčí koalice spolku SOS Český ráj Jan Piňos.
5: Pokud jižní varianta by stála 16 miliard a severní 40, tak to je rozdíl, jak je možné, že ministr plýtvá veřejnými prostředky a nevadí mu to.
4: Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla ale není jižní varianta v územních plánech obcí a Středočeský kraj s touto variantou ani nesouhlasí.
6: Tuto chvíli ta změna ani není možná. Pokud zapomeneme na 35 a budeme se chtít vrátit do 16, tak se dostáváme 15-20 let k výstavbě.
4: Ředitelství silnic a dálnic proto věří, že zvolenou severní variantu dokáže v případě potřeby před policií obhájit. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Královéhradecký kraj plánuje stavbu nové budovy pro léčebnu zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem. Současné prostory v městském objektu už nevyhovují požadavkům na moderní péči.
7: Králové dvorská léčebna je jediným specializovaným pracovištěm svého druhu v Česku a ročně ošetří zhruba 200 dětí s tupozrakostí nebo šilháním. Nový objekt vznikne v areálu dětského centra, nabídne bezbariérové prostředí, moderní zdravotnické i výukové zázemí a také větší kapacitu pro ubytování dětí společně s jejich rodiči. Ze Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Obyvatelé Královéhradeckého kraje můžou ovlivnit, jak se bude v budoucnu posuzovat krajina. Hejtmanství připravuje studii, která má prověřit možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Jedním z podkladů bude i pocitová mapa. V ní můžeme označit cenná místa v krajině. Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Zmínit chce především rizika spojená s rozvojem nových technologií, ale i potřebu reformovat OSN. Na programu má taky vystoupení na summitu Krymské platformy.
8: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovického pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková je ve druhém kole turnaje série WTA v Singapuru. Němku Frýdsamovou porazila ve 3 setech. Příští soupeřkou dvojnásobné grandslamové šampionky ve dvouhře Barbory Krejčíkové bude Belgičanka Mertensová.
0: Počasí.
3: Čekáme polojasno až jasno, teď ráno ojedinělé mlhy. Teploty na východě Čech mezi 15 a 18 stupni a biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na hlavní trase Jičín Hradec Králové pozor na nehodu v Ostroměři. V Masarykově ulici se tam srazila dvě auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, první podzimní v tomto roce, středa 23. září. Už za chviličku se podíváme jako každou středu po 8 hodině na silnice v našem Královéhradeckém kraji. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová nám opět poví, co se na nich všechno děje, co je na nich nového. No a hostem po 8:30 pak bude ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové František Zachoval, který nás bude chtít určitě hlavně a především pozvat za uměním do té krásné secesní budovy na velkém náměstí v Hradci Králové. Takže dál vstávejte s námi, ať se naše vysílání hezky poslouchá. To je přání od Jakuba Šmita.

0: Za 3 minuty už bude 8:45, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, teď míříme na silnice v našem Královéhradeckém kraji, co se na nich v nejbližší době chystá, to nám řekne i dnes mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová a dnes to bude vlastně hlavně pozvánka.
1: Tuto sobotu 26. září od 10 do 16 hodin zveme širokou veřejnost na den otevřené dálnice na úseku D35 Sadová Plotiště. Využijte jedinečnou příležitost vyzkoušet 2 kilometry nového asfaltu pěšky, na bruslích, na kole nebo koloběžce. Připravené budou taky ukázky silniční a stavební techniky, fotokoutek, soutěže pro děti i zábava pro celou rodinu. Těšíme se na setkání s vámi teď v sobotu 26. září mezi 10. a 16. hodinou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak to nám krásně zpívala Vanessa Paradis teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystřídá jí Tomáš. Ne, Tomáš ne. Jaroslav. Si vás pletu. Jaroslav Tuček dneska má službu, že je to tak?
2: Je to tak, ano. Já bych slyšel i na toho Tomáše.
1: Tomáše, tak pana Popelku zdravíme moc, ten je doma asi, že jo, má volno dneska.
2: Přesně tak.
1: Jaroslave, co nás dneska čeká, jak to bude vypadat venku?
2: Tak dneska poměrně příjemný den, tlaková výše je nad střední Evropou, ovlivňuje počasí u nás, takže polojasná až jasná obloha s tím, že v průběhu dne může být přechodně až oblačno. Po ránu ojedinělá mlha velmi rychle se rozpouští. 15 až 18, to budou maximální teploty dnešní, na horách 8 až 11 a vítr jenom slabý, proměnlivý nebo od severozápadu po rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rozprává podmínky po ránu mírně nepříznivé, přes den pak budou většinou dobré a večer zase mírně nepříznivé. Bio, to je na jedničce, mírná zátěž.
1: Tak ten dnešek bude poměrně příjemný, když bude svítit to sluníčko. Co noc a zítřek?
2: Tam už to bude trošku horší, nocí ještě to nezhoršíme, ale až ten den pak bude horší. Polojasno až skoro jasno, takhle začneme nocí, s tím, že v průběhu noci potom od západu začne přibývat frontální oblačnost. 8 až 5, to budou minimální teploty a vítr slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a přes den oblačno až zataženo, někdy na konci rána, na začátku dopoledne, na většině území s deštěm nebo s přeháňkami. Až později odpoledne a k večeru ty srážky budou postupně ubývat a zároveň se bude částečně protrhávat oblačnost. Maximální teploty zítra jenom 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. No a zítra bude docela poměrně zase foukat, takže bude vítr v průběhu dne mírný, ale přechodně pak i čerstvý od severozápadu o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, místy z nárazy do 15 metrů za sekundu, což je 55 km za hodinu.
1: Dobře, tak děkuji za předpověď, jenom ještě posluchačům můžeme říct, že pak třeba o víkendu a hlavně v tom příštím týdnu se vrátí babí léto, nebo léto a my ho nazýváme babím létem. Prý teploty by mohly stoupat až k 25. Příští týden je to tak, jo?
2: Přesně tak, jo. Příští týden bude hodně slunečný a teploty budou kolem 24-25 stupňů.
1: Takže se ještě ohřejeme pěkně. Děkuji, Jaroslav Tuček, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can. 2:05 po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
2: Všechny krásy světa.
1: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutlvašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
3: Kdo to sakra je?
1: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
4: Jsem princ Jasoň.
1: A já přeju krásný první podzimní den.

0: uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíš nezdraží. Poslanci dnes mají schvalovat novelu, která ruší pravidelnou valorizaci jejich ceny. Vláda se k tomu zavázala v programovém prohlášení. Univerzita Karlova dnes otvírá v Hradci Králové nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Budova u fakultní nemocnice nabídne moderní zázemí pro výuku a výzkum. Veřejnost si bude moci kampus poprvé prohlédnout v pátek během Noci vědy. Město Trutnov má připravené plány na úpravu lokality Nový Křižík nedaleko centra. Odborná porota vybrala ze 4 návrhů vítěznou studii. Podle ní vznikne přes 300 bytů, knihovna a nábřeží úpise víc otevře lidem, informuje radnice. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize dnes budou stávkovat. Od 14 hodin do půlnoci přeruší vysílání. Odpoledne chtějí protestovat před ministerstvem kultury. Kritizují škrty a výpadky příjmů z reklamy. Florbalistky Bulldogs Brno prohrály v úvodním utkání čtvrtfinále poháru mistryň na hřišti švýcarského CUK United 2-3. Odveta je čeká příští čtvrtek v Brně. A jaké bude počasí? Polojasno až jasno, teď ráno ojedinělé mlhy. Teploty na východě Čech kolem 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Jaroměři pozor na nehodu v centru v ulici Na Valech. Za kruhovým objezdem se tam srazila dvě auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a v dobrém ránu se teď vypravíme do galerie moderního umění tady v Hradci Králové, která od začátku letošního roku zapůjčila již 272 uměleckých děl na výstavě předních českých i zahraničních galerií a je to tak rekordní počet zápůjček. Největší zájem je prý o umění 90. let a přelomu tisíciletí a hodně se půjčují díla získaná v posledních letech, z čehož musí mít určitě velkou radost i ředitel galerie moderního umění v Hradci Králové František Zachoval. Dobrý den, pane řediteli.
1: Dobré ráno.
0: Tak co na to říkáte, že rekordní počet děl vlastně z galerie moderního umění v Hradci Králové mířil takhle na české i světové výstavy?
1: Tak je to dvojitá radost, protože to je jednak satisfakce, že ty akvizice jdou správným směrem, že to není pouze schovávání děl do šuplíku, ale že se i aktivně ukazují. No a ta druhá radost je, že ten počet je ekvivalentem zhruba 3 velkých výstav, které realizujeme ve 4. patře. Takže náš program se víceméně zdvojnásobil a ty města jsou Varšava, je to Paříž, je to Záhřeb, je to Bratislava, je z toho zahraničí, což je jako skutečně jako enormní
0: takže
1: zájem.
0: Takže i Paříž má zájem o díla z galerie moderního umění v Hradci Králové.
1: Tam například cestuje album Grafické listy na podporu Československa z roku 1939, kde je například Marc Chagall, Pablo Picasso, Osip Zadkyn. A je to určitá jakoby připomínka tady tohodle, řekněme, odboje, nebo řekněme podpory mezinárodní, tak to je jako velká, velká radost.
0: A co nejvíc frčí? O jaká díla je tedy nejvíc zájem v tom světě třeba nebo v Česku?
1: Jak jste zmínil, přelom 80. 90. let teď přichází do kurzu, řekněme, takový to ohlížení se zpět, co se stalo v těch devadesátkách, jaký směr jsme nabrali. Takže velký soubor putoval do galerie hlavního města Prahy. A ze 70. a 80. let velký soubor, řekněme, protože my se taky zaměřujeme na střední Evropu, na Polsko, Slovensko a Maďarsko, směřoval do Bratislavy, například umělci jako Tereza Murák, Jaroslav Kozlovský, jsou jako skutečně světově známí umělci a my je máme zde v hradeckých sbírkách.
0: Co díla ze sbírky Karla Tuče? Ty taky někam putovali, to je velká sbírka obsáhlá, která měla, vy jste mi tady o tom jednou vyprávěl, měla vlastně po náhlém úmrtí skončit v Brně, v brněnské galerii.
1: Moravské galerii měly, řekněme, velký enormní zájem, a jelikož je to státní příspěvková organizace, tak jsou hrubě podfinancovány a ta sbírka se měla prodat a ne darovat. Takže to je ten, řekněme, v krátkosti ta historie. Ale pokud se bavíme o této sbírce Karla Tuče, tak právě ty díla putovaly do galerie hlavního města Prahy na výstavu Bezhlavý jezdec, což jsou 4 významní čeští umělci, kteří právě v této sbírce byli skutečně jako bohatě zastoupeni, jako Ján Mančuška třeba například.
0: Kdo byl teda ten pan Tuč?
1: Tuč byl významný brněnský sběratel, který provozoval především ilegálně od roku 86 do roku 89-90 galerii na Bidílku a skrze tuto galerii získával, ale i kupoval jak dary, tak i kupoval umělecká díla. Nebyl to sběratel, takový ten sběratel, ten statusový, aby se těmi díly chlubil, ale prostě byl to skutečně jako milovník umění, který si je schromažďoval, měli vedle sebe schovaný za skříní. Prostě nebyl to ten takový, jako že by si je honosně zobrazoval prostě ve své haciendě.
0: Prostě je chtěl mít.
1: Chtěl je prostě mít. Je to prostě jako skutečně jako hluboký milovník umění.
0: Vy jste o něm taky napsal knížku, nebo jste se podílel na knížce o něm a ta byla taky oceněna?
1: Ta byla oceněna před 2 lety, je to publikace roku. Samotná výstava byla taká oceněná, ale také zhodou okolností i v tom roce 24 byla oceněna i celá galerie za dramaturgii a dramaturgický vývoj této instituce.
0: Půjčuje se naopak i třeba galerie moderního umění a Hradci Králové na výstavy?
1: Půjčuje. Samozřejmě jako ty sbírky, které jsou jádrem, řekněme klasická, moderna, ty právě taky velice často putují, například aktuálně běží v muzeu Štuky Novočešnej ve Varšavě významná výstava věnovaná surrealismu a tam odcestovali 4 umělci, Štýrsky, Tikal, Wachsmann, Foltín, což je jako, jsou zastoupeni jako ve skutečně světové lize.
0: Tak já jenom připomenu, že naším hostem je dnes v dobrém ránu ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové František Zachoval a zajímá mě tedy, na co třeba teď v těchto dnech zajít k vám do galerie. Možná se podíváme i malinko do budoucnosti, co všechno plánujete a jak byste ten svět umění chtěli rozhýbat třeba v příštím roce.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes ředitel Galerie moderního umění Hradci Králové, František Zachovala, se kterým teď musíme probrat i to, co všechno mají pro své návštěvníky připraveno, pokud do té krásné secesní budovy na Velkém náměstí Hradci Králové za uměním přijdete. Chodili lidé i během léta, pane řediteli, do galerie?
1: Chodili. Tohle léto bylo výjimečné tím, že jsme otevřeli terasu pro veřejnost vždy v pátek, sobota, neděle do 10 hodin do večera a měli jsme jako velký zážitek a musím říct, že tohle jako obecenstvo a nové obecenstvo skutečně jako bavilo.
0: A co se tam dělo?
1: Různé aktivity, jeden večer jsme tetovali, další večer probíhal DJing, další večer projekce filmů a tak dále. A když jsme tohle téma nakousli, tak tento pátek uzavíráme terasu, myslím tím, že bude otevřena celou zimu, ale s tímhle doprovodným programem do 10 večera tento pátek DJ set.
0: Výborně, takže DJové tam budou hrát na terase.
1: Ano, je to DJka.
0: DJka. A je tam odtamtud taky určitě krásný jedinečný výhled, ne? Na Hradec Králové.
1: Podle mě je to, nechci říkat po Bílé věži, nechci propagovat Bílou věž, ale po Bílé věži, druhý nejkrásnější výhled na Hradec Králové, kde vidíme jak Krkonoše, Orlické hory,
0: fakt,
1: Železné hory,
0: musím přijít
1: Polabí.
0: Se podívat na tu vaši terasu.
1: Pijte.
0: Co je doma, to se počítá. To je výstava, která už běží nějakou dobu a taky asi byla úspěšná. Jaký je podtext téhleté výstavy? O čem to vlastně je? Co je doma, to se počítá?
1: No tak už ten název prozrazuje, co je doma, co se počítá, je výstava partnerských dvojic, uměleckých dvojic, které někteří pracují odděleně, někteří jako spolupracují. Pro vaší představu je to třeba umělkyně, umělec Ságlová Ságl nebo Macková Váchal, Komínek Zichová. Mm-hmm. A ta výstava sleduje určitý, řekněme, vlivy na tu vlastní tvorbu, protože často tvořili doma ve stejném prostředí, ale někdy ta výstava také i ukazuje, že ta tvorba neměla nic společného. Mm-hmm. A na to volně navazuje volně navazují dva výstavní projekty, které otevřeme 8. října, také uměleckých dvojic Jakuba a Evy Horských a Veroniky a Petra Ronajových.
0: A je to teda tak, že když spolu takhle umělci žijí, že se prostě ovlivňují, když třeba každý dělá něco jiného, tak ale v tom uměleckém prostředí vlastně jsou i doma spolu, povídají si o umění, takže asi to jako má ten přesah, ne?
1: Má to často ten přesah, ale u výstavy Veroniky a Petra Ronajových to tak není. A tam právě na těchto dvou výstavách, které jsem zmínil, si můžeme ověřit, že tam ten vliv není zas tak silný, ale u hradeckých umělců, u Evy a Jakuba, tento vliv je velice silný, protože často spolupracují na těch věcech dohromady.
0: A co dělají? To jsou teda malíři všechno?
1: A Veronika Ronajová je malířka, realistická malířka, dokonce bych mohl řekl hyperrealistická malířka, a Petr Ronaj je videoartista.
0: Aha.
1: Takže
0: aha.
1: Už samotná média oddělují i obsahově ty témata. Hmm. Ale tahle výstava se bude snažit je nějakým způsobem spojit, propojit. A divák bude mít možnost hledat přesně ty hranice, kdo je kdo. Nebudu napovídat.
0: Ne, ale mně se líbí, jako já si představu tu domácnost doma, když se sejdou u večeře a tak jako povídají si, pohádají se třeba o tom umění taky.
1: Ano, je to tak. Petr a Veronika často se diskutují o těch věcích,
0: ano,
1: živě.
0: Hezky jste to řekl. Tak to je další tip. No a co ještě všechno plánujete, třeba do konce roku?
1: Určitě si nenechte ujít výstavu Evy a Jakuba Horských. Jednak jsou to královéhradečtí autoři, jsou známi, velice se prosadili na poli knižní grafiky a ilustrace, získali mnoho cen a nominací, například Magnesia Litera nebo Zlatá stuha, a pro Bílou kostku vytvořili doslova monumentální instalaci, kde na 15-metrové stěně bude viset více jak 100 děl, a které se různé perspektivě nahlížení budou měnit. Takže na tohle skutečně zvu, že to bude velký estetický zážitek.
0: A bílá kostka to je?
1: To je prostor, který je ve čtvrtém patře, vedle černé kostky, vlevo od výtahu.
0: Tak, přijďte se do Galerie moderního umění podívat. Ještě černá díra ve výtvarném umění nás taky čeká.
1: Ta nás čeká v listopadu, je to hlavní výstava roku a ta bude zobrazovat nezobrazitelné, což je podstata černé díry, protože nikdo neví, jak pořádně vypadá a výtvarní umělci se tímto rébusem zabývají od 70. let do současnosti.
0: Jak vypadá černá díra, nebo jak se dá stvárnit, jak se dá namalovat?
1: Jak se dá namalovat, jak se dá ilustrovat, jak se dá vysochat, jak se dá natáčet. Každopádně přijďte, spadneme do černé díry.
0: A bude to zase jako vždycky v Galerii moderního umění v Hradci Králové velmi inspirativní. Tak děkuju, pane řediteli.
1: Děkuji.
0: František
1: za
0: Zachoval, ať se daří, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, pěkný den.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku pokračujeme opět Habadějem, tím dopoledním dnešním s Janou Kudyvejsou. Takže ať se vám dál hezky poslouchá Český rozhlas Hradec. Nashledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Elektrárny Opatovice zahajují dodávky tepla. Plzeňská firma podepsala smlouvu s Rolls-Royce na pohony pro malé reaktory. Hokejisté Liberce vyhráli na ledě mistrovských Pardubic. A počasí polojasno až jasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Domácnostem na Hradecku, Pardubicku a Chrudimsku začínají hřát radiátory. Elektrárny Opatovice zahájily dodávky tepla. Rozhodujícím momentem je, pokud průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 stupňů. Vysvětluje mluvčí elektráren Hana Počtová.
2: Termín zahájení vytápění se vždy odvíjí od vývoje počasí. A jakmile průměrná denní teplota dva dny po sobě klesne pod 13 stupňů a nečeká se její opětovný růst, je čas začít vytápět. A kdyby se na přelomu září a října ještě výrazně otablilo, můžeme dodávky tepla dočasně omezit.
0: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Smlouva zajišťuje, že Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů. První reaktor v Česku má vzniknout v Temelíně. Část Hořic Libonice má na návsi zpět zvoničku. Podle starousedlíků byl její zvon rozstaven za druhé světové války a konstrukce poté byla rozebrána. Libonický osadní výbor se v minulosti obrátil na město s žádostí o obnovu. Slavnostní požehnání zvoničky bude v pátek v 17 hodin.
3: Záměrem města bylo, aby rekonstrukce i materiál byl pokud možno použit z vlastních zdrojů a aby se zapojily místní firmy. Práce začaly už v loňském roce. Jako vzor posloužila zvonice v nedalekém Blkanově. Lesníci vytěžili tvrdé dubové dřevo z městského lesa. To schlo víc než půl roku na pile. Pak následovalo nařezání na trámy a převoz polotovaru k truhlářům a klempířům. Zvon s bohatým zdobením s motivy českého holba, lepového okvětí a stylizované figury svatého Izidora nechala radnice udělat ve zvonařství v Kostelci nad Orlicí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Liberce mají po třech zápasech v nové extraligové sezóně první vítězství. V Pardubicích porazili úřadující šampiony 5-4. Pokračuje trenér Dynama Filip Pešán.
4: My jsme byli slabí v soubojích, byť jsme tam ze začátku zápasu dobře vstoupili pár prvních minut, tak jsme narazili na úporný hosty a všechny ty malé věci, které ve vítězném zápase člověk chce vidět u svého týmu, tak ty jsme tam neměli.
0: V dalším duelu Sparta podlehla Mladé Boleslavi 3-5.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude polojasno až jasno, teploty 15 až 18 stupňů, na horách naměříme kolem 9. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Borohrádek Čestice pozor na nehodu, srazila se tam dvě auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je 9 hodin 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, právě začíná náš dopolední habaděj. Co se v něm dozvíte, co nás všechno čeká? NASA zvolila astronomickým snímkem dne fotografii, která vznikla u jedné obce na Královéhradecku. Kdo ji pořídil a co na ní zachytil, to od nás uslyšíte za chvíli a taky připomeneme jedno výročí. Duší zasmušilý muž, který se ve svých básních nejraději zamýšlí nad smrtí. Navenek komik, jehož herectví patří k tomu nejlepšímu v divadle Járy Cimrmana. Přední český cimrmanolog Milon Čepelka dnes slaví 90. a víc od nás uslyšíte taky za okamžik. Máme připravenou gratulaci a taky medailonek o tomto rodákovi z Pohoří u Opočna. Jana Kudivejsová přeje dobré dopoledne.

0: Český fotograf a astronom Petr Horálek opět bodoval. Americký národní úřad pro letectví a vesmír zveřejnil jako astronomický snímek dnes znovu právě jeho fotku. Snímek zachycuje mezinárodní kosmickou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Petr Horálek ho pořídil u obce Prasek na Královéhradecku a sám okomentoval, že to je jeden z jeho nejraritnějších záznamů, jaké kdy pořídil. Takové focení oblohy vyžaduje samozřejmě hlavně noční aktivitu. A proto jsem se Petra Horálka už před časem ptala, jestli se považuje za nočního tvora.
1: Jsem rozhodně sová a nemusí to být jenom tím, že zrovna se chystám něco fotit, ale zkrátka už jsem si navykl na to, že spíš žiju v noci. Navíc jsem i rybář, což tak jako jde ruku v ruce, že když teda nejsou hvězdy, tak aspoň třeba beru ryby. No a můj běžný den, pakliže teda se nic významného neděje na obloze, tak je takový, že vstávám třeba někdy v těch 10-11, potom zpracovávám obrázky, připravuju nějaké tiskové zprávy, odpovídám na e-maily, připravuji si přednášky, různé fotografické kurzy a tak, a pak večeru tedy přijde ta chvíle, že případně půjdu fotit, tomu se věnuji třeba i celou noc, no a pak jdu spát třeba ve 4-5 ráno a pak to takhle funguje dál.
0: Co všechno se snažíte na svých fotografiích zachytit, co sledujete, co hledáte?
1: Já to beru hlavně ze dvou úhlu pohledu. Jeden je, že se snažím zachytit vzácné jevy, ty nejpozoruhodnější úkazy a jevy, které můžeme na obloze vidět. A ten druhý úhel pohledu potom vychází z toho, že žijeme v přesvětlených oblastech. Hodně nás trápí to takzvané světelné znečištění, které je čím dál větším problémem i pro běžného člověka, ovlivňuje negativně naše zdraví. A právě těmi fotografiemi, které ukazují například tu mlečnou dráhu nebo obecně krásu noční oblohy, se snažím upozornit na to, že od tohle se tím svícením sebytečným připravujeme.
0: NASA vybrala fotku Petra Horálka jako astronomický snímek dne už po několikáté, dokonce je v tomto směru nejoceňovanějším Čechem. Navíc minulý týden uspěl se svou fotografií měsíčního zakrytí Venuše i v soutěži Astrofotograf roku. A za chvíli už na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové zamíříme do Hradce do Svobodných dvorů, kde je nová pamětní deska. Proč je věnovaná lékaři Otakaru Srdínkovi, to uslyšíte za okamžik.

0: Na budově základní školy ve Svobodných dvorech v Hradci Králové je nově pamětní deska, která připomíná osobnost spojenou právě s touto hradeckou čtvrtí. Je to profesor Otakar Srdínko, který se ve Svobodných dvorech narodil 1. ledna roku 1875. Čím se jako lékař zabýval a proč je pamětní deska právě na škole, to už vysvětlí předseda okrašlovacího spolku ve Svobodných dvorech Michal Šeba.
1: Nabízelo by se ptát se, proč není deska na jeho rodném domě. Je to jednoduché, bohužel v místě, kde stál takzvaný Srdínkův statek, dnes vede dálnice D11. Ale umístění na základní školu není nějak nahodilé. Tahle škola v letech 1936 až 1940, a tedy už po smrti profesora, nesla jeho jméno. Byla to základní obecná 9letá škola profesora Otakara Srdínky. To pojmenování bylo odstraněno během druhé světové války, kdy hlastenci, jako byl profesor Srdínko, měli být spíš zapomenuti. No a po druhé světové válce se pan profesor nehodil opět, tentokrát socialistickému režimu. Takže z toho důvodu my vlastně až teď napravujeme ten jakýsi historický dluh, který si myslím, že vůči profesoru Srdínkovi jsme do této doby měli, protože Svobodné dvory si určitě zaslouží připomínku takto významné osobnosti.
0: Profesor Otakar Srdínko byl lékař. Čím byl ve svém oboru výjimečný?
1: Byl výjimečný tím, že jako jeden z prvních se věnoval stavbě nadledvin a on byl i výjimečný svou prací v akademické sféře, kdy byl nejprve mimořádným, později řádným profesorem lékařské fakulty Univerzity Karlovy, byl přednostou ústavu histologicko-embryologického a byl také děkanem této lékařské fakulty.
0: Působil tedy i v Praze, to znamená i mimo Hradec Králové. Vracel se ale zpátky do Hradce. Jaký byl později jeho vztah ke Svobodným dvorům?
1: Profesor Srdínko od svých asi 25 let působil už vlastně výhradně v Praze. On se tam odstěhoval, žil tam a nakonec tam ostatně i před Vánoci roku 1930 zemřel. Do Svobodných dvorů se neustále vracel. Od jeho současníků víme, že se sem vracel rád, kdykoliv mohl, tak pomáhal. Pomáhal svým krajanům, pomáhal obci, Svobodné dvory a ten vztah byl, řekl bych, až do smrti velmi, velmi intenzivní.
0: Já jsem taky zaznamenala něco, že on snad o Svobodných dvorech i něco sepsal?
1: Je to tak, byl velice mladý, bylo mu asi 22 let, kdy sepsal takový spis, který se jmenuje Svobodné dvory, historicko-národopisný obrázek. On tehdy velice průkopnicky provedl takovou velmi podrobnou rešeršní práci s archivními materiály a shromáždil tam všechno, co vyhledal. Pro nás je ta jeho práce dodnes takovým jaksi základním materiálem o historii Svobodných dvorů, byť o některých těch etapách už dnes víme víc, než on mohl ve své době vědět.
0: Otakar Srdínko, lékař, který žil v letech 1875 až 1930, má nově pamětní desku na budově základní školy v Hradci Králové Svobodných dvorech, odkud pocházel.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Máte rádi jazz? Líbí se vám hudba Laca Déčiho? Poslouchejte příští týden naše vysílání a v raní bleskovce od úterý do pátku vyhrávejte exkluzivní vstupenky pro dva na koncert Laca Déčiho a jeho kapely Cellula New York. Ten se uskuteční v neděli 11. října od 18 hodin ve Spolkovém domě v Náchodě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: peníze vybrali, jestli je to výhodnější jednorázově nebo si je nechat vyplácet postupně. A tohle bylo doporučení finančního poradce Radima Frolíka.
1: Tam v podstatě je potřeba si to spočítat, protože když mně přijde výpis z mýho penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, to záleží, jestli mám starý nebo nový penzíko, jak se říká lidově, tak tam vidím, kolik mám svoje příspěvky, kolik jsou příspěvky od zaměstnavatele, kolik mám státní příspěvky a kolik je výnos. A pokud já se rozhodnu to penzíko, které je založené před posledním dnem v roce 2023, tak já vlastně bych musel danit 15% ty příspěvky zaměstnavatele a ty výnosy. Pokud se nerozhodnu si to penzíko nechat vyplácet přesně 10 let. To znamená, pokud mám penzíko, platím si ho takovouhle dobu, chci si ho vybrat, kouknu se na to, kolik mám příspěvky zaměstnavatele, kolik mám výnosy, to když si sečtu dohromady a vezmu si z toho 15%, tak to je to, co já odevzdám, pokud si ho nechám vyplatit jednorázově. Pokud si ho nechám vyplácet 10 let, tak se mě to zhodnocení a ty příspěvky zaměstnavatele nezdaní a dostanu je vyplacené s tím, nebo oni si mě postupně budou vyplácet i s tím. Takže to, jestli si člověk v podstatě dával sám za sebe třeba 500 a zaměstnavatel dával 3000, tak tam asi těch 15% bude docela dost a z toho výnosu to bude asi taky dost peněz. Takže je to o tom k tomu sednout, hodit to do kalkulačky, propočítat si to a říct si, vyplatí se mě to, nevyplatí se mě to.
0: No a mluvíte o 10 letech, to je nějaká pevně stanovená hranice. Mm-hmm. Nemůžu si říct, že třeba po dobu následujících 7 let bych chtěla posílat ty peníze.
1: Penze se nechá vyplácet i kratší dobu, můžu na rok, na 5, na 7, ale těch 10 let je v podstatě to datum, kdy já mám nárok na to nedanit ten výnos a nedanit ty příspěvky od zaměstnavatele. Vždycky si to člověk musí prostě spočítat.
0: To byl finanční poradce Radim Frolík s námi včera v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové o penzijním spoření. Záznam najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. A dnešní téma bude rehabilitace, a to po, ale i před operacemi srdce. Protože i pro kardiaky je pohyb klíčový jako lék, je velice důležitý, ale je taky důležité, kterou sportovní aktivitu zvolíte jak před operací, tak po operaci, které se budete věnovat, a probereme i ty sporty, které naopak třeba nemusí být úplně vhodné. Svoje dotazy můžete posílat na studio.hradec@rozhlas.cz nebo po 11. hodině telefonovat, tak jako vždycky.

0: No a teď ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové velká gratulace. Přestože se na jevišti ostýchal, už téměř 60 let je miláčkem publika divadla Járy Cimrmana. Miloň Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru. Není ale jen hercem, celý život se cítí být především básníkem. Rodák z Pohoří u Opočna právě dnes slaví 90. narozeniny.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
2: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
3: Že Miloně Čepelku cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
4: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
5: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
3: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z Vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
2: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímo nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvezou.
3: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel, začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
2: Takový mír a pohoda tu vane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
3: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

0: Hrdý východočech s přezdívkou Zlatý slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Českém rozhlase je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude po 13. hodině hostem Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: A s Miloněm Čepelkou se můžete setkat i zítra, to znamená 24. září, kdy na jevišti Městského divadla doktora Josefa Číška v Náchodě oslaví své jubileum 20 let existence kapela 6 na chodníku, která byla s námi i v naší rozhlasové kavárně minulý pátek. Nebudou u toho chybět hosté jako herec a zpěvák Jan Vápeník, kytarista Oldřich Bohadlo, jazzová zpěvačka Jana Koupková a právě nehrající kapitán Milon Čepelka, který den před koncertem, tedy právě dnes, slaví kulatou 90. Přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Napovím, kolik je hodin, pokud třeba právě teď posloucháte Český rozhlas Hradec Králové v práci, tak abyste věděli, jak jste na tom, kolik máte ještě na co času. Za 9 minut bude 10 hodin, před námi jsou další zprávy s Radkem Půlkrápkem. Taky zveme na poslech našeho odpoledního vysílání, kdy po 13. hodině se vám opět přihlásí Alex Minářová. Dneska s jedním hodně, ale opravdu hodně známým hlasem.
1: Patří mezi nejvýraznější osobnosti českého dabingu. Stanislava Jachnická alias Phoebe ze seriálu Přátelé bude Alex a host. Přinesla jí ikonická role Phoebe jen samá pozitiva? Stále se věnuje dabingu? V jaké divadelní roli ji teď můžeme vidět? A kam se chystá na podzim? Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
0: No a co nás čeká po 10. hodině v dopoledním Habaději, alespoň něco prozradím, abyste věděli, že se vyplatí udělat si chvilku volna krátce po 10:30, kdy nás čeká opět soutěž Věřte, nevěřte, protože pro vás tentokrát máme knížku, ale taky lístky už na zítřejší hokej Hradec Králové, Bílí tygři, Liberec.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Univerzita Karlova má nový kampus v Hradci Králové. Město Trutnov chystá úpravu lokality Nový Křižík. Evropská unie prodlouží sankce proti Rusům a Bělorusům. A počasí polojasno až jasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké dopoledne. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové slavnostně otevírá nový kampus pro budoucí lékaře a farmaceuty. Nová budova vznikla vedle fakultní nemocnice. Vědcům nabídne to nejmodernější zázemí. Kampus si budeme moci poprvé prohlédnout v pátek během Noci vědy. Obyvatelé kraje můžou ovlivnit, jak se bude v budoucnu posuzovat krajina. Hejtmanství připravuje studii, která má prověřit možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Jedním z podkladů bude i pocitová mapa. V ní můžeme označit cenná místa v krajině.
2: Do mapy můžou lidé vyznačit například oblíbené výhledy, přírodní nebo kulturní dominanty, aleje, údolí, rybníky nebo místa, která mají pro ně osobní význam. Označit můžou také jedno až tři místa, odkud jsou podle nich nejcennější výhledy do krajiny. Ke každému místu je možné přidat krátký komentář. Průzkum je dostupný online a podněty sbírá kraj do konce listopadu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Město Trutnov má připravené plány na úpravu lokality Nový Křižík nedaleko centra. Odborná porota vybrala ze 4 návrhů vítěznou studii. Podle ní vznikne přes 300 bytů, knihovna a nábřeží úpise víc otevře lidem. Informuje o tom radnice. Státy Evropské unie schválily prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám do září roku 2029. Informovalo o tom irské předsednictví rady. Ze sankčního seznamu byla po tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska odebrána jména dvou ruských oligarchů.
3: Ke kompromisu dospěli velvyslanci států 27 v Bruselu po dlouhém a těžkém vyjednávání. Zejména Lotyšsko do poslední chvíle odmítalo souhlasit se zrušením sankcí proti ruským miliardářům Alisherovi Usmanovi a Michailovi Friedmanovi. Francie, Slovensko a Lucembursko tím ale podmiňovali svůj souhlas s prodloužením sankcí proti zbývajícím, bezmála 3000 ruských a běloruských občanů a firem. Lotyšsko nakonec ustoupilo a sankce proti zbývajícím Rusům a Bělorusům Evropská unie prodlouží o 3 roky. Dosud přitom museli členské státy jejich platnost potvrzovat každých 6 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté druholigového Kladna přivítají prvoligový Baník Ostrava ve třetím kole domácího poháru. Hrát začnou v 16 hodin. Do osmifinále zatím postoupily všechny prvoligové kluby výjima Olomouce. Po penaltách podlehla druholigovému Prostějovu.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude polojasno až jasno, teploty mezi 15 a 18 stupni, na horách kolem 9. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Čestice Borohrádek pozor na nehodu, kde se srazila se tam dvě auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové pro vás máme i dnes po 10. hodině, to znamená v téhleté následující hodině, docela bohatou nabídku, protože budeme soutěžit po 11:30 opět v naší hře Věřte, nevěřte o knížku z nakladatelství Kazda žena bez promile, potom taky o minerál, což je achát a je to taková krásná unikátní dekorace a potom o 2 vstupenky na hokejový zápas Mountfield Hradec Králové Bílý tygři Liberec, hraje se už zítra v Hradci Králové od 18 hodin. Taky vás ale pozveme do Náchodské galerie a naši reportérku Zuzanu Boučkovou za chvíli pozdravíme na cestě do Dvora Králové nad Labem a samozřejmě zjistíme, proč si vybrala dnes právě toto město a co tam chce pro nás zaznamenat. I dál přejeme hezký den, hezké dopoledne.
5: Posloucháte Habaděj s Janou Kudylejsovou.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Naše redaktorka Zuzana Boučková je opět v pohybu po Královéhradeckém kraji. Kde se zastaví dnes? Na to se ptám právě teď, protože už je na cestách. Zuzko, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne přeji. Tak já jsem si teď zastavila u silnice a jsem už jen pár kilometrů od dvora Králové nad Labem. Mířím totiž do městského muzea. Včera tam byla zahájena skvělá dvoudenní akce pro veřejnost s názvem Tvořivé dílny v barvách babího léta. Mluvila jsem s organizátorkami Danou Humlovou a Jindrou Machkovou a ty mi potvrdili, že včera na prvním dni byl o dílny a podzimní tvoření obrovský zájem. Celé odpoledne tam prý bylo plno, takže dnes se tam jedu podívat i já, abych zjistila, co vše tam tvořivé lidi táhne.
1: A když jde o Králové dvorské muzejní pracoviště, nabízí se, jestli tam bude hrát roli i jejich tradiční zaměření, na co se lidé můžou od 13 hodin těšit?
2: Tak máš pravdu, muzeum se hodně zaměřuje na textil, takže se bude pracovat s přízemi, látkami, filcem a s mnoha druhy vln. Vše je laděné do hřejivých podzimních tónů, tedy červené, žluté, hnědé nebo béžové. Návštěvníci si mohou vyrobit například vyšívaný plstěný list, textilní koláž, lesního skřítka z listí nebo ptáčka z kartonu a vlny. A skvělé je, že to prý zvládne každý. Od dětí z mateřinek, přes školní družiny, až po babičky s vnoučaty.
1: I takové tvořivé může tedy být první podzimní odpoledne. Ty tam ale budeš dřív, jak jsi říkala, už za chvíli. Tak na co se v muzeu nejvíc těšíš ty osobně?
2: Tak upřímně, já se těším na tu atmosféru a na to, až uvidím děti a jejich radost z hotových výrobků. Dnes tam přijde mimochodem místní mateřská školka. Navíc autorky akce Jindra Machková s Danou Humlovou jsou takové studnice nápadů a já si možná zkusím něco vyrobit a uvidím právě, jak to jde ostatním. Určitě ale vám odpoledne podám informace přímo z místa dění.
1: No tak ať se daří, my přejeme šťastnou cestu do dvora Králové nad Labem a těšíme se, že i dnes bude Zuzana Boučková zásobovat fotkami a videí náš rozhlasový web i sociální sítě. Zatím díky a těšíme se na slyšenou.
2: Děkuji a přeji krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dnes je první podzimní den 23. září a dnes je to taky 180 let od objevení planety Neptun. V noci z 23. na 24. září objevil německý astronom Johann Gottfried Galle, a to zcela vědomě, protože pozici planety zjistil z výpočtu svého francouzského kolegy. Ještě jedna zajímavost, Neptun obíhá stejně jako další planety naší soustavy okolo Slunce, ale vzhledem ke vzdálenosti k němu, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu a trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby, co se lidstvo dozvědělo o existenci Neptunu, stihnul okolo Slunce oběhnout vlastně pouze jednou. My už teď běžíme rychle za dětmi a taky za Terezou Brázdovou.
1: Co je Neptun?
2: Taková velká zem na vesmíru.
1: A kolik jich tam je?
2: 8. Zem, Jupiter, Saturn, Neptun, Slunce. Tam je ohní kosko a to je Slunce.
1: A jak se jmenuje naše planeta?
2: Země.
1: A jak daleko je od Slunce?
2: 100 kilometrů.
1: A žije na těch planetách někdo?
2: Jo, mimozemštěni.
1: A jak vypadají?
3: Jsou zelení.
2: Když jsou zelení.
4: Neexistují, přemýšlím, protože to je jenom pohádka.
2: Já jsem jenom jeho UFO už viděl.
1: Kde?
2: Na samotě. On tam letěl kolem.
1: A jak vypadal?
2: On tam nepřistál, ale on byl na obloze jenom.
1: A nebál jsi se?
2: Ne.
4: A takhle to vidíme my.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: počasí.
1: Dnes je první podzimní den 23. září. Noční, ranní, ostatně i dopolední teploty by tak nějak docela seděly, ale v dalších dnech prý úplně ne, že bychom se vrátili ještě na chvíli do léta. My to všechno teď probereme s Jaroslavem Tučkem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Když se podíváme na dnešek, vezmeme to napříč Královéhradeckým krajem, jaký bude?
2: Dnešek bude v celku příjemný, sluneční, ani žádný velký vítr nebude foukat. Máme tlakovou výši nad střední Evropou. Na obloze by mělo být polojasno až jasno s tím, že v průběhu dne přechodně až oblačno. 15 až 18 budou maximální teploty, na horách 8 až 11 a vítr je jenom slabý, proměnlivý nebo od severozápadu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rozpolové podmínky většinou dobré a bio máme na jedničce mírná zátěž.
1: Čím budeme pokračovat v noci a zítra? Čekají nás už nějaké změny?
2: Ano, zítra nás čekají změny k horšímu, protože nás bude přecházet frontální systém. Takže v noci začneme ještě zmenšenou oblačností, polojasno až skoro jasno, ale v průběhu noci bude od západu přibývat frontální oblačnost. Nejnižší noční teploty 8 až 5 a vítr stále jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Přes den oblačno je zataženo na většině území s deštěm nebo s přeháňkami. Až později odpoledne a večer ty srážky budou postupně ubývat a zároveň bude částečně ubývat i oblačnost. Zítřejší maximální teploty jenom 12 až 15 stupňů Celsia a na horách 6 až 9. No a vítr, ten by měl po celý den foukat mírný od severozápadu, ale v průběhu dne na chvilku zesílí na čerství o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a místy se budou objevovat nárazy do 15 metrů za sekundu, což je do 55 kilometrů za hodinu.
1: Mm-hmm. No ale ať nekončíme tím horším, čekají nás i změny k lepšímu ještě tento týden.
2: Čekají určitě, v pátek to ještě úplně nebude, tam bude hodně oblačnosti, výjimečně nějaká přeháňka, teploty do 16 stupňů, ale v sobotu to bude sluneční den, většinou polojasno, s teplotami do 21 stupňů v maximech a v neděli tam budeme mít zase sluneční den, polojasno až jasno a teploty do 22 stupňů Celsia.
1: Jaroslav Tuček, děkujeme za předpověď, za informace a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
1: No a my už se pomaličku ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jdeme připravovat na soutěž.

Jestli rádi soutěžíte s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové, tak se do toho rovnou můžeme pustit, protože je na to ten správný čas, krátce po půl jedenácté. A já už vám můžu rovnou přečíst, o co dnes budeme hrát. Opět je to kniha z nakladatelství Kazda žena bez promile od Holly Whitakerové a je to bestseller o tom, že alkohol je považovaný za samozřejmou součást společenského života a proč tomu tak je. Autorka píše o tom, proč tím vzniká tlak na lidi, jaké jsou kolem alkoholu zakořeněné mýty a jak

0: s nimi bojovat. Ale to není všechno, pak je tu ještě opět minerál achát, kámen rovnováhy, klidu a stability a pak ještě dvě vstupenky na domácí hokejový zápas Mountfield Hradec Králové Bílí tygři Liberec už zítra od 18 hodin. Víme, že hradečtí hokejisté vstoupili do sezóny perfektní výhrou nad Pardubicemi, od té doby se zase trošku přestalo dařit, tak by asi potřebovali podporu, tak si pojďte zahrát s námi.
1: Věřte, nevěřte.
0: Dnešní téma, doufám, že to uznáte, je docela roztomilé a to jsou domácí přezůvky. Protože představte si, že jedna firma si objednala průzkum, který provedla agentura Focus, jestli se doma přezouváme. A vyšlo tedy alespoň z té víc než tisícovky oslovených dospělých, že ano, že papuče, pantofle nebo prostě domácí přezůvky, bačkory jsou pro většinu Čechů stále samozřejmou součástí života doma. A z té víc než tisícovky 64% lidí uvedlo, že nosí pravidelně přezůvky doma, jenom 18% doma nenosí vůbec žádné botky. Zvyk přezouvat se navíc často vznikl u těchto oslovených lidí už v dětství, protože doma se normálně přezouvali, byl to zvyk už tenkrát. A nejčastějším důvodem, proč se doma přezouvají, uvedli, že je to čistota domácnosti a potom následuje teplo a pohodlí. Jak to máte vy? O tom si taky můžeme popovídat. Tak tento průzkum je pravdivý, tím jenom uvádím naše dnešní téma, protože v různých zemích jsou opravdu různé zvyklosti. A třeba Nový Zéland, a to už zkuste posoudit. Nový Zéland je země s hodně proměnlivým počasím a taky je to země extrémně přátelská ke psům. Dokonce psa má zhruba každá třetí rodina. A proto tam taky mají zvyk, který už nikoho domácího nepřekvapí, že ve většině domácností mají u vchodu nachystané speciální přezůvky pro psy. Buď jsou to takové gumové ťapky nebo návleky a ty jsou určené hlavně pro návštěvy. A je vyloženě slušností, když přijdete na návštěvu se psem k někomu na Novém Zélandu, mu ty přezůvky automaticky navléknout, jednoduše kvůli udržení čistoty. Věříte tomu nebo nevěříte? Je to pravda nebo ne? Byli jste na Novém Zélandu někdy? Možná jste se s tím setkali. 726 46 46 46 náš telefon. Teď už můžete volat a odpovídat. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobrý den, tady Pepik, východní Čechy. Já bych tomu věřil dneska.
0: Pan Pepa z východních Čech věří, ano, už si vás píšu jako dnes prvního volajícího. A vy máte doma svoje oblíbené bačkory?
2: Já nosím pantofle, no.
0: Nosíte pantofle, máte něco doma. Já mám taky takové plyšové, to je nezbytná součást už přesně teď v tomhletom období, protože ráno to studí, když jdete po dlažbě, takže určitě je to potřeba tam mít něco nachystaného. Určitě. Děkujeme za odpověď, mějte se moc hezky.
2: Naschledanou.
0: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
3: Fuchsová, dobrý den, Monika.
0: Dobrý den.
3: Já teda nevěřím, že byly přezůvky pro psy.
0: Nevěříte. A máte nějaké domácí zvíře, které chodí ven, takže asi pes, že?
3: Nemáme, ale nikdy jsem o tom neslyšela, ani neviděla, tak nevěřím.
0: Ne. A bačkurky máte nějaké doma přezůvky nebo nepoužíváte?
3: Doma se přezouváme, když je zima, jinak chodíme bosy v ponožkách.
0: Ano, to je taky zdravé. Tak i vám děkujeme za zavolání, mějte se moc hezky, naschledanou.
3: Hezký den, naschledanou.
0: A kdo volá další? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
4: Dobrý dopoledne, tady je Jiří z Hradce.
0: Ano.
4: Počkejte, já vypnu rádio.
0: Vypněte, ať tak to nemáme s ozvěnou, ať to slyšíme dobře, abych nepřeslechla odpověď.
4: No já vám věřím.
0: Věříte, mhm.
4: No.
0: Věříte, pejska máte?
4: Nemáme žádný zvířata.
0: Ne, tak mě zajímá, jestli někdo zavolá nebo napíše, jestli má pejska, jestli třeba taky pro ně mají nějaké botky nebo jak řeší špinavé tlapky. No samozřejmě ručník u dveří v pohotovosti, případně no, sprcha. Tak se mějte moc hezky, pane Jiří, a přejeme hezký den. Nashledanou. Odpovídat můžete i e-mailem. Věříte tomu, že na Novém Zélandu je to úplně automatické, že když přijdete k někomu na návštěvu se psem, tak ho musíte přezout, musíte mu nandat nějaké gumové nebo látkové ťapky, návleky, aby neznečistil tu domácnost. Ještě můžete psát studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

Jenom kdo to odhadne dobře, může zvítězit v soutěži Věřte, nevěřte a dnes získat knihu Žena bez promile, minerál Achát a vstupenku na zítřejší hokej Hradec Králové Bílí tygři Liberec. Bavili jsme se o tom, jestli je pravda, že na Novém Zélandu mají takový zvyk pro pejsky, že když přijdete se psem k někomu na návštěvu, tak tam u dveří už čekají psí speciální přezůvky, buď gumové nebo látkové, a je to opravdu takový dobrý zvyk, že je svému psovi musíte nazout, aby to tam na návštěvě nepoťapal. No a pojďme si přečíst vaše odpovědi, protože je mezi vámi i hodně pejskařů, to už dávno vím, tak třeba odpověď od paní Mileny: dobrý den, věřím vám, potom ale následuje odpověď: já tomu nevěřím a jelikož máme pejska, neumím si představit mu něco nazouvat, to by bylo hodně nadlouho a nejsem si jistý, zda by se to vůbec povedlo, píše pan Tomáš. Lenka: dobrý den, já vám dnes budu věřit, přijde mi to hodně reálné, proč by se nemohli doma přezouvat i domácí miláčci a hlavně je to hodně praktické na čistotu domácnosti. Další odpověď: dnes nevěřím, u nás bychom nestačili psíky přezouvat, chvilku jsou doma a už zase chtějí ven na zahradu. Od paní Jarmily odpověď: nevěřím, naopak návštěvám říkám, ať se nezouvají, protože náš sam se taky nezouvá. Od paní Markéty spíš nevěřím, ještě další odpověď, ač to zní podivně, tak tomu budu věřit. No a ještě naskakují další odpovědi, ale už je nejvyšší čas říct, jak je to tady doopravdy. A já musím přiznat, že dneska to pravda není. Žádný takový zvyk na Novém Zélandu nemají, i když tam určitě mají psy, tak přezouvat je nemusí ani ty, co mají doma, ani psy, kteří přijdou na návštěvu. Ne, dnes to nebyla pravda, ale když už jsme u toho přezouvání a u toho, jestli my Češi se přezouváme, máme připravené nějaké pantofle, nějaké bačkory, tak třeba v Japonsku, které je známé takovými opravdu zvláštními originálními zvyky, tak v Japonsku mají speciální přezouvání na toaletu, stojí vždycky připravené před koupelnou a běda, jak zapomenete je sundat, když odcházíte z té toalety a vyjdete v nich dál do bytu, tak to je považováno za opravdu velký trapas, tak kdybyste se tam někdy ocitli, pamatujte na to. A teď už zbývá vyhlásit vítěze, tentokrát to bude vítězka, protože hodně z vás opravdu věřilo a mezi nevěřícími byla třeba paní nebo slečna Monika, takže gratulujeme a máte u nás knížku, máte u nás jeden krásný achát, jak už jsem říkala, je to kámen rovnováhy, klidu a stability a taky vstupenky na zítřejší hokej, tak věřím, že si to doma všechno krásně podělíte. Gratulujeme.

0: kdy hledáme signál.
1: A my už se blížíme k 11. hodině, taky k dalším zprávám a potom taky k radioporadně, tak připomenu naše dnešní téma, což bude rehabilitace a pohybové aktivity pro lidi, kteří se léčí se srdcem. Třeba je čeká i nějaký zákrok, právě kardiologický. Je důležité se na tu operaci taky připravit, pokud je to zákrok plánovaný, a je důležité se i potom dostávat do kondice, i když možná může panovat takový mýtus, že kdo má nějaké onemocnění srdce, tak by se měl šetřit, měl by se vyhýbat nějaké fyzické zátěži. Kde je ta hranice, co je vhodné, co není vhodné, v jakých časových rozmezích, tak o tom všem budeme mluvit po 11. hodině. A pokud se budete chtít ptát, tak můžete klidně už teď posílat e-maily na studio.hradec@rozhlas.cz, anebo potom po 11. hodině, až se ozve znělka radioporadny, tak můžete i telefonovat svoje dotazy. Hezké dopoledne. S vámi je Český rozhlas Hradec Králové.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Odpůrci nové silnice přes Český ráj podali trestní oznámení. V Lázních Bělohrad dokončili modernizaci tenisových kurtů. Tenistka Barbora Krejčíková odstoupila z turnaje v Singapuru. A počasí polojasno až jasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Radek Pulchávek, hezké dopoledne. Koalice spolků SOS Český ráj podala trestní oznámení kvůli údajnému porušení povinnosti při správě cizího majetku. Týká se plánované silnice číslo 35 z Turnova do Úlibic. Podle odpůrců byla severní varianta vybrána na základě chybných podkladových studií. Přednost měla dostat jižní varianta po silnici číslo 16.
2: Severní varianta přinese státnímu rozpočtu škodu v řádech desítek miliard korun. Ministerstvo dopravy mělo podle odpůrců upřednostnit jižní variantu, tedy z Jičína na Mnichovo hradiště, uvedl mluvčí koalice spolku SOS Český ráj Jan Piňos.
3: Pokud jižní varianta by stála 16 miliard a severní 40, tak to je rozdíl, jak je možné, že ministr plýtvá veřejnými prostředky a nevadí mu to.
2: Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla ale není jižní varianta v územních plánech obcí a Středočeský kraj s touto variantou ani nesouhlasí.
4: Tuto chvíli ta změna ani není možná. Pokud zapomeneme na 35 a budeme se chtít vrátit do 16, tak se dostáváme 15-20 let výstavbě.
2: Ředitelství silnic a dálnic proto věří, že zvolenou severní variantu dokáže v případě potřeby před policií obhájit. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: V Lázních Bělohrad dokončili modernizaci tenisových kurtů. Cena přesáhla 2,5 milionu korun. Kraj přispěl 1 milionem. Zbytek doplatilo město.
5: Dělníci na kurtech číslo 5 a 6 opravili podloží i hrací plochy. Zároveň se podařilo zlepšit vsakování vody při deštivém počasí, která působila problémy. Práce zasáhly přibližně 40 cm pod původní povrch a z areálu bylo odvezeno kolem 500 kubíků zeminy. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Poslanci dnes můžou jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat mimo jiné zastavení valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se poslanci mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření a zvýšením důchodů u starších penzistů. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková odstoupila kvůli zranění zad z turnaje v Singapuru, kde dnes měla bojovat ve dvouhře i ve čtyřhře. Informuje o tom web WTA. Do druhého kola postoupil v čínském Chengdu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Hua 2-0.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude polojasno až jasno, teploty mezi 15 a 18 stupni, na horách kolem 9. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Počítejte s objížďkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je první podzimní den, 11 hodin 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, takže už je taky ten správný čas myslet na posílení imunity. Jak k tomu využít sílu bylinek, s tím nám poradí Jarka Vykoupilová před polednem. Ještě předtím tu opět bude naše radioporadna, dnes o pohybu. Pohyb je pro kardiaky nejen pro ně samozřejmě, ale i pro kardiaky klíčovým lékem, ale musí být vhodně vybraný a správně provedený. A v radioporadně se právě dnes zaměříme na rehabilitaci po operaci srdce, ale i před zákrokem. Zmíníme některé konkrétní druhy fyzických aktivit, které jsou pro oslabené srdce bezpečné a vhodné, a zároveň upozorníme na sporty a zátěž, kterým je lepší se naopak vyhnout. Už za okamžik pro vaše dotazy je tu telefonní číslo 726 46 46 46. Hezké dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radioporadna.
1: Dnes budeme na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové mluvit o pohybu, o fyzické aktivitě, ale zase tak trošku jinak, než jste zvyklí, protože tu jsou hned dva hosté, bude se to týkat taky všechno našeho srdce, takže tu vítám magistru Lucii Kožešníkovou a pana doktora Jana Gofuse, kardiochirurga z fakultní nemocnice v Hradci Králové. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Budeme se bavit o tom, jak je důležitá rehabilitace po operacích srdce, případně když je to plánovaný zákrok, takže je dobré se i na něj připravit předtím, protože to je dnes takové populární, docela moderní téma, ale my samozřejmě musíme rozlišit taky mezi pacienty, kteří jdou na plánovaný zákrok a mezi těmi, kteří museli na akutní operaci, to znamená, že neměli vůbec šanci se na ní nějakým způsobem připravovat. Když se bavíme o zákrocích obecně, zákrocích, které se týkají srdce, pane doktore, o co se jedná vlastně? Existuje spousta zákroků, spousta moderních metod, že vy často vůbec nemusíte ten hrudník celý otevírat, je to tak?
2: Je to pravda, říkáte to velmi správně, výkony na srdci, to je velké univerzum různých výkonů, počínaje velmi málo invazivními katetrovými zákroky, které vlastně se dělají jedním vpichem, třeba do cévy v třísle, kde se zpětně ten operátor nebo intervent dostane k srdci a provede ten požadovaný výkon a už jestli jsou výkony na srdečních cévách, jako třeba implantace stentu, dost často právě při akutním infarktu myokardu, nebo se může jednat o katetrovou implantaci chlopně u starších pacientů, anebo se taky může jednat o výkony pro srdeční arytmie, kde se provede ablace a izolace nějakých částí srdečního svalu, kde se ta arytmie tvoří, anebo se přeruší ten okruh, který vytváří. Ale to jsou všechno výkony, které ani v realitě nepovažujeme za kardiochirurgický výkon. To jsou kardiologické katetrové intervence, ale skutečný kardiochirurgický výkon, výkon, který provádí ne kardiolog, ale chirurg, vlastně je něco úplně jiného. Je to výkon, který je invazivnější, rozsáhlejší, je spojen s otevřením hrudníku, už jestli skrz hrudní prsní kost, anebo se vlastně k některým výkonům dá dostat, vlastně k srdíčku dá dostat pro některé typy výkonu skrz mezižeberní prostor, už jestli skrz nějaký malý řez, takzvaně mini-invazivní, anebo teďka je v trendu a čím dál víc se rozvíjí také robotická kardiochirurgie, kde se spousta výkonů, čím dál víc výkonů, větší spektrum výkonu provádí jenom bodovými vstupy, kde robotická ramena vstoupí do hrudníku pacienta a provedou ten samotný kardiochirurgický výkon, který je ale plnohodnotný chirurgický výkon, kde se třeba našije bypass, nebo se opraví či nahradí chlopeň.
1: Tím pádem i podle toho bude záležet na tom zotavení, nebo vlastně podle toho, jak ten zákrok byl zatěžující pacienta, ale teď pojďme, nevím, jestli to bude na paní magistru otázka, ale můžete se klidně doplnit. Kdo má nějaký problém se srdcem, ať už třeba jenom bere léky na, jenom v uvozovkách, vysoký tlak. Je pro tyto lidi důležitá pohybová aktivita? Protože vlastně, jakmile člověk slyší srdce, tak někdy možná se trošku blokne a má strach, že přece na srdce není vůbec dobrá žádná zvýšená zátěž. Jak to je?
3: V první řadě je důležité dodržovat pokyny od lékaře, ale z takového obecného pohledu samozřejmě, jestliže ten člověk zvýší svoji kondici a za jakýhokoliv stavu svého zdravotního, tak to pro něj určitě bude benefitem. Benefitem to bude, protože to hojení bude jednodušší, ten návrat k těm běžným činnostem pro něj bude relativně snadnější. Bez svalové síly, bez kondice se prostě nelze vrátit k běžným aktivitám.
1: To už se bavíme o přípravě k nějakému zákroku, ale pokud ještě vím, že mě nečeká žádný zákrok, ale třeba vím, že beru ty léky na vysoký tlak, už zmiňovaný, tak i v tom případě lze doporučit pohybovou aktivitu, je to důležité?
2: Samozřejmě je potřeba rozlišovat různé typy diagnóz. Jsou nějaké diagnózy velmi specifické, kde je riziko, že při zvýšené srdeční aktivitě třeba dochází k ischemii myokardu nebo je vyšší riziko na třeba rupturu stěny aorty u nějakých vrozených onemocnění pojiva a tak dále. Jsou nějak, já chci říct, že jsou nějaké diagnózy, u kterých to doporučeno není. Nicméně v globále všeobecně lze říct, že pohybová aktivita je velmi prospěšná pro pacienty se srdečním onemocněním. Už jestli se jedná o lehkou pohybovou kardioaktivitu, nebo čím dál víc v poslední době mluví taky o silovém tréninku, o rezistenčním sportu a vůbec o navýšení svalové hmoty toho pacienta, kde víme, že sarkopenie neboli nedostatek svalové hmoty pacienta je nezávislým prediktorem dlouhodobé mortality pacientů. To znamená, víc svalové hmoty pro ty pacienty je ochranný faktor.
1: To znamená, pohyb ano, my to rozebereme, který ano, který spíš ne, jak je to právě s přípravou před plánovaným operačním zákrokem. O tom všem se budeme bavit za okamžik. Pokud tady máte nějaké dotazy, můžete telefonovat nebo můžete využít ještě i naší e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Dnes operační zákroky na srdci, taky rehabilitace po takovém zákroku i před takovým zákrokem. To je naše dnešní téma. Máme tu dva hosty z fakultní nemocnice v Hradci Králové, magistru Lucii Kožešníkovou, fyzioterapeutku, pana doktora Jana Gofuse, což je kardiochirurg. A máme tady, i když trošku mimo téma, dotaz od naší paní posluchačky, ale zkusíme odpovědět. Jejímu manželovi je 80,5, má problémy se srdcem, fibrilaci, dvakrát trombózu. Bylo mu oznámeno, že srdce mu funguje asi na 40%, otékají mu nohy, radiofrekvenční ablace, tento zákrok, který vy jste zmiňoval, pane doktore, asi by mu byl doporučen teoreticky, ale zase paní posluchačka říkala, že prý to je možné jenom do 80 let. Tak se ptá, jak to je a případně kam se obrátit ještě pro nějakou další konzultaci.
1: Děkujeme za tento zajímavý dotaz. Je potřeba říct, že věk je docela takový arbitrární kritérium, které lze ohýbat a které je vždycky na individuální posouzení. Máme samozřejmě i my pro naše operace nějaké věkové limity, ale vždycky to je o tom pohovoru s tím pacientem, o jeho individuální kondici a stavu biologickém a je to na posouzení toho lékaře, jestli by ten výkon ještě měl pro něj smysl, jestli by to ten pacient zvládl nebo ne. Taky samozřejmě radiofrekvenční ablace je docela populární a smysluplný a efektivní způsob, jak fibrilaci síní léčit, ale není to pro všechny pacienty. Záleží od toho, jak dlouho ta fibrilace trvá, v jakém stavu je srdíčko, v jakém stavu jsou srdeční síně, jaké projevy má ten pacient. Je to na velmi komplexní zhodnocení. Bohužel takhle telefonicky se to jednoduše nedá říct, ale to, co můžem doporučit, je v první řadě vyšetření s pádovým ambulantním kardiologem, který posoudí stav pacienta, udělá holter, EKG monitoraci, udělá třeba ultrazvuk srdce a kompletuje tyto vyšetření a v případě, že uzná za vhodné, že by pro pacienta mala tato ablace význam, tak může kontaktovat první interní kardioangiologickou kliniku naší nemocnice, kde by se o pacienta postarali dál.
0: Tak tolik k tomuto dotazu a my se vrátíme k našemu dnešnímu tématu a teď chceme vzít přípravu na operaci. Když víme, že máme nějaký plánovaný zákrok na srdci, tak co je vhodné? Nebo takhle se ještě zeptám, protože záleží samozřejmě zase individuálně na tom, o jaký zákrok půjde, jaké problémy ten člověk má, protože pro někoho to možná ani není reálné kvůli zdravotnímu stavu se nějak fyzicky připravovat, protože se zadýchává a podobně, ale pokud to možné je, tak co by bylo důležité před takovým zákrokem, třeba i snížit váhu, pokud to víme dostatečně dopředu?
2: Určitě taková redukce váhy by byla na místě, ale myslím si, že v ten moment daný, kdy se schyluje k nějakému kardiochirurgickému výkonu, asi na to nebude dostatečně časový prostor. Ale obecně se dá říct, že pacienti, kteří před operací posílí svoji kondici, naučí se lépe dýchat, mají méně pooperačních komplikací a rychleji se vrací domů. A můžou to být úplně jednoduché věci, jednoduché procházky, může to být sestava jednoduchých cviků, vstávání ze židle, obcházení židle, jak ta zátěž má být vysoká pro jednotlivce je hrozně individuální, nedá se to takhle říct, ale obecně, jestliže se ten člověk při té aktivitě zadýchá a ještě může komunikovat, to znamená vést třeba rozhovor, tak ta aktivita je v pořádku a je pro toho jedince bezpečná. Samozřejmě pokud od lékaře nedostane pokyny jiné.
0: Ano, takže spíš jednoduše nebo i jednoduše to stačí, ale vlastně alespoň něco. Najdou třeba pacienti někde návod, nebo je něco takového v plánu? Já totiž vím, že je, tak to směřuju k tomu, abyste řekli, co připravujete.
1: To je velmi dobrá a dobře načasovaná otázka. Zatím ještě ne, ale je v procesu přípravy edukační portál pro pacienty podstupující plánovaný kardiochirurgický výkon, kde jsme se rozhodli udělat takovou virtuální prohlídku pro pacienta, kterého čeká naše operace, aby se nebál, aby věděl, do čeho jde, aby věděl, co ho čeká a čím se bude procházet před a po operaci srdce. Chystáme sérii videí, kde pacientům ukážeme od toho, že kde přijdou na příjem, přes toho, jak vypadá operační sál, jednotka intenzivní péče, až po standardní oddělení, ale velmi důležitou součástí, a to pak nahraju slovo paní magistře, velmi důležitou součástí tohoto edukačního portálu jsou právě edukační videa zaměřené na pohybovou přípravu těch pacientů, kde se jim ukážou cviky, které můžou cvičit již doma před operací, které jim můžou pomoct rychleji, lépe rehabilitovat, postavit se na nohy a vrátit do reálného života.
2: Ty cvičení jsou naprosto jednoduchý. Je to chůze, ať už v terénu, či v domácím prostředí. Jsou to lehké posilovací cvičení. Pacienty třeba motivujeme, ne každý má doma činky, takže může využít třeba půllitrové lahve, které k dispozici má určitě každá domácnost. Jednoduchý dechový cvičení, který si pacienti můžou už natrénovat předtím, než přijde k vlastnímu výkonu, aby pro něho ta pohybová aktivita po operaci nebyla stresem a zároveň na tu operaci přišli dobře kondičně připraveni.
0: Takže to je ta příprava, no ale potom nastane ještě důležitá práce samozřejmě taky po tom zákroku, protože každý se chce co nejrychleji vrátit do kondice. Jak tedy na to, co dělat v domácím prostředí potom, když už se vrátíme z nemocnice domů, tak o tom budeme mluvit za chvíli.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové se teď dostáváme k zotavení po operaci srdce. Budeme se o tom dál bavit s doktorem Janem Gofusem, kardiochirurgem, a taky magistrou Lucí Kožešníkovou, což je fyzioterapeutka. A teď jenom, abychom upřesnili, protože pan doktor je kardiochirurg, takže teď budeme mluvit opravdu o těch laicky řečeno větších operacích, kdy se musí otvírat hrudník, protože jsou jiné třeba méně invazivní metody. Pane doktore, tak co ještě tak nějak předchází operaci, nebo můžeme přiblížit trošku

0: příležitost. Rád bych jenom upozornil na jednu věc pro naše pacienty a posluchače, protože to řešíme v poslední době poměrně dost často. Chtěl bych jenom upřímit pozornost na to, že je spousta léků, které by se měly před operací srdce vysadit, aby se minimalizovalo nebo i snížilo riziko různých pooperačních komplikací, a zejména se jedná o léky, které jsou na srdeční selhání nebo na cukrovku nebo léky na ředění krve, a přesné instrukce k tomu pacienti vždycky dostanou ve zvacím dopise a je potřeba tomu věnovat adekvátní pozornost, aby jsme pak nemuseli pacienta odsouvat a vlastně operovat ho později, než všichni a včetně pacienta chceme. Když tohleto všechno proběhne, všechny kontroly proběhnou, vlastně pacient je připraven k operaci, na další den proběhne samotný operační výkon, kde pacient je prostě svezen na operační sál, anesteziologicky připraven, a pak proběhne samotná operace, která spočívá už jestli v našívání bypassu nebo náhradě nebo opravě, takzvané plastice chlopně, nebo různých výkonech na aortě a tak dále, podle jednotlivých typů nemocí. A pak po operaci pacient ještě spí a v umělém spánku je převezen na jednotku intenzivní péče, kde vlastně začíná ta primární pooperační rehabilitace tím jeho probuzením a takzvané extubací, to znamená, že ta dýchací trubička, dýchací přístroj, který za něj dýchal v umělém spánku, je vypnut, vytažen a vlastně tam začíná rehabilitace pacienta.
1: No a to už bude, paní magistro, na vás. A mě by zajímalo, protože my jsme tady často mluvili o kyčelních kloubech, kolenních kloubech, že tam je takový trend toho pacienta co nejrychleji posadit, postavit, aby to začínal pomalu rozhýbávat. Jak je to ale po srdeční operaci?
2: Já bych řekla, že je to úplně stejné.
1: Je to stejné.
2: Čím dřív, tím líp. Ta naše intervence se opírá o tři pilíře, o dechový komfort, o hygienu dýchacích cest a o časnou mobilizaci. V řádu hodin po operaci ten člověk prochází už první mobilizací, už se může posadit na lůžku, může de facto i se postavit a může začít jednoduchými krátkými kroky nebo chůzí kolem lůžka. Ten úplně první začátek je na lůžku jednoduchá pohybová aktivita, ať si zatím posluchači představí cokoliv, skrčení nohou v koleni, zvednutí horních končetin, jednoduchý nádech, výdej, naučí se odkašlávat a fixovat si ráno při tom odkašlání, protože to odkašlání je bolestivé, ale je potřeba ten hlen, který v těch dýchacích cest během toho výkonu byl, tak je potřeba ty plíce vyčistit, aby se pacient mohl nadechnout, tak je potřeba odkašlat. To může být někdy zdrojem takového jako diskomfortu, lehké bolesti, ale od nás dostanou pokyn a návod, jakým způsobem to udělat tak, aby to bolelo co nejmíň, a postupně dochází k navyšování zátěže. Ty první hodiny jsou na lůžku, následně se člověk posadí, postaví a začne se pohybovat prostoru.
1: I po takové operaci už může chodit.
2: I po takové operaci už může chodit.
1: Tak to je dobrá zpráva. A dýchací cvičení, o kterých mluvíte, jak si to máme představit? Je to něco, kdo třeba má zkušenosti s jogou, tak něco podobného, takové rozdýchávání?
2: Je to úplně stejné. Vzhledem k tomu, že tam je operační rána a ta operační rána samozřejmě bolí, vyvolává bolest, je to takový ten diskomfort. A ten člověk se snaží tu bolest jakože potlačit, ale my naopak se tím dechovým cvičením snažíme ho v úvozovkách donutit k tomu, aby ten nádech byl co nejvyšší, aby se nadechnul, aby ten vzduch putoval do všech částí plic, a i tím způsobem, jak ho slovně vedeme k tomu nádechu a výdechu, se vlastně odbourá trošku takovej ten pocit toho diskomfortu, té bolesti, a ten člověk ztratí strach z toho se kvalitně nadechnout a vydechnout.
1: Tak to jsou první hodiny, možná první dny po kardiochirurgické operaci. Jak to pak ale vypadá dál a co třeba doma, co můžeme, nemůžeme, co je vhodné, naopak není vhodné, tak o tom si řekneme ještě po písničce.

0: Zotavení po kardiochirurgické operaci, to je téma v dnešní radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Stále tu jsou se mnou magistra Lucie Kožešníková, doktor Jan Gofus z fakultní nemocnice v Hradci Králové. My jsme se tu teď zapovídali, tak ještě jednou pro posluchače, po takové operaci srdce, jak dlouho se člověk musí zdržet v nemocnici a co vlastně potom jednotlivé ty dny z hlediska pohybu, z hlediska rozcvičování obnášejí?
1: Po kardiochirurgické operaci, i když je to možná překvapivé, se chodí domů poměrně brzo, protože ta rehabilitace probíhá poměrně rychle a pacient se může velmi rychle postavit na nohy a za normálních okolností, když nejsou žádné zásadní komplikace, pacienti opouští nemocnici na 5. až 10. po operační den a odjíždí pak domů nebo do lázní, čemu se pak ještě budeme věnovat.
0: No tak to je docela rychle, nějakých 5-6 dní třeba. Paní magistro, tak jak vypadají potom ty další dny? My jsme mluvili o jipce, že tam vlastně je cílem co nejrychleji nějaký alespoň drobný pohyb, dýchání, že je velice důležité. Co pak následuje?
2: Na jipce se pacient zdrží zhruba 1-2 dny po operační. Třetí den je překládán většinou na standardní oddělení. Na standardním oddělení už si může dojít na toaletu, může se pohybovat po oddělení. Čtvrtý den většinou jde na schody, projde, zvládne 1-2 patra projít si po schodech a máme takový program, že zvládnou v takovým mírnějším režimu jízdu na kole, takže de facto 4., 5. den pacient po kardiochirurgickém výkonu se můžete setkat s tím, že jezdí na rotopedu.
0: No, tak to je taky skvělá zpráva. A pane doktore, nebo i vy paní magistro, co je třeba větší překážkou? Je to jakoby starost o to opravené srdce v uvozovkách, které musíme šetřit, anebo spíš strach? Takový nějaký psychický blok.
2: Nejvíc z toho pohybového, z té pohybové oblasti, toho pacienta nejvíc limituje ta fraktura hrudní kosti, pokud teda ten vstup je mediální sternotomii. Jakmile se ako se hojí zhruba těch 6 týdnů, dejme tomu, jakmile ta fraktura je zahojená, tak ten pacient v rámci kardiovýkonu na srdci už nemá vůbec žádný limity. Takže v ten první moment po kardiochirurgickém výkonu to není limitace z oblasti toho výkonu srdečního, ale limitace z oblasti toho vstupu, aby ty kardiochirurgové měli ten takovej ten vstup k tomu srdíčku, aby se jim komfortně operovalo.
1: Ano. Přesně tak, ta samotní operační rána je pak větší limitací než samotné srdíčko, kde my pacientům v podstatě říkáme, nebo když se s nimi bavíme, z pohledu srdce samotného pak žádné omezení stran pohybové aktivity v podstatě nebývá.
0: A následné zotavení potom po odchodu z nemocnice, co je za vás ideálnější? Odjet rovnou do lázní nebo domů? Někdy možná ani není ta příležitost, nevím vlastně, jestli automaticky je možnost,
1: možná aby pacienti... Možná je fajn do toho skočit a nějak ozřejmit to, že jaké jsou možnosti, ano, a jaké jsou standardní postupy toho, co se děje dál potom, když má končit hospitalizace po operaci srdce v nemocnici. Je několik možností a jsou v podstatě dva základní scénáře. Jeden scénář je, že pacient odjíždí domů a druhý scénář je, že odjíždí přímo od nás z nemocnice do lázní, takzvaně k časné lázeňské pooperační rehabilitaci. Nejčastěji my posíláme pacienty do lázní do Poděbrad, kde vlastně ta kontinuální péče zdravotní a dohled pokračuje vlastně dál. Co je lepší, těžko říct. Lázně mají svoje nesporné benefity a to jsme už několikrát diskutovali, zejména v tom, že pacient má po velkém zákroku vlastně do organismu a na srdci kontinuální zdravotní dohled. To je za mě obrovská výhoda. Já jsem jednou dobou chodíval sloužit na noční směny do Poděbrad, tím všechny kamarády a známé a kolegy pozdravuju, to byla super zkušenost a ta péče má význam zejména, když pacient má ještě rozházený takzvaný cukr po operaci, má výkyvy krevního tlaku a tak dále, je s výhodou, že je hned pod dohledem. Nicméně z pohybového pohledu je to taky fajn s ohledem na to, to by se pak paní magistra mohla vyjádřit, že tam dál pokračuje právě ta pohybová rehabilitace pod přímým dohledem fyzioterapeuta.
0: No, paní magistro, můžete se vyjádřit na závěr dnešní radioporadny.
2: Lázně určitě svůj benefit mají. Na druhou stranu není tam rovnítko, půjdu do lázní, budu zdravější, nepůjdu do lázní, budu nemocnější, to takhle určitě neplatí. Ale ten člověk, když si to představíme, co se v těch lázních děje, spousta našich posluchačů si myslí, že se tam bude koupat ve vanách a v bazénech, ono to úplně takhle není. Je to takový trošku jako sportovní soustředění pro kardiaky. Jo, je to takový ten program, kdy oni mají přesně daný prostředí, jezdí na kole, chodí cvičit, mají procházky, mají případně nějakou individuální léčebnou tělesnou výchovu a ten program je přesně postavený pro jejich diagnózu a pro jejich momentální kondici. Oni během toho lázeňského pobytu by se všichni měli naučit sami se sebou pracovat a tomu pohybu se dlouhodobě věnovat. Pokud ale někdo půjde domů a je schopen si takový ten pohybový program nastavit sám, tak určitě to zvládne. Já vždycky říkám, jsou dva typy pacientů. Takový ty pohodlní, co přijdou domů, sednou si na křeslo a ta ženská populace kolem nich začne rotovat a oni nemusí udělat ani krok. A pak takový ty workoholici, kteří zase přijdou z nemocnice domů a vrhnou se na veškeré pracovní činnosti a svůj zdravotní stav tak jako odsunou, že už to je teda v pořádku, tak to jsou dva typy, které patří opravdu do lázní, protože tam je naučí sami se sebou pracovat.
1: Na druhou stranu jsou skupiny pacientů, které možná ty lázně až tak nepotřebují, jsou to relativně mladí lidi, aktivní, kteří jsou schopni sami se rozrehabilitovat a ta lázeňská pooperační péče možná pro něj nemá až takový benefit a je to vždycky na individuální zhodnocení. A je potřeba taky říct, že lázeňská péče není povinnost. Pacient má na ní nárok ze zákona, do 3 měsíců od operace by měl nastoupit na lázeňskou rehabilitaci. Je to možnost, zejména to je s výhodou pro skupiny pacientů, které paní magistra zmínila, ale není to nutný. A taky je potřeba říct, že lázně mají omezenou kapacitu pro příjem pacientů k té časné okamžité rehabilitaci jakoby překladem z nemocnice, kde těch lůžek na ten akutní překlad takzvaně je málo. To znamená, ne každému pacientovi jsme schopni nabídnout okamžitý překlad do lázní a v případě, že lázně kapacitu nemají, tak pacienty posíláme domů a termín nástupu do lázní si pacient s lázníma domluvá pak individuálně.
0: Mm-hmm. Tak tolik dnešní radioporadna. Našimi hosty byly magistra Lucie Kožešníková, doktor Jan Gofus z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Moc děkujeme, že jste nám to osvětlili a ať se daří, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
3: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: Tentokrát se kromě jiného s Šarmem vypravíme do Líného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
3: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
5: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: A my už pomalu za sebou máme první podzimní dopoledne na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové, protože za 8 minut bude 12 hodin, je 23. září. My jsme už tento týden mluvili v jedné radioporadně o tom, že hlavně děti už nosí domů rýmu, kašel, jak se vrátili do kolektivu, tak už jsou nějaké virózy, nějaká nachlazení, ale ono to není jenom mezi dětmi. Znám i spoustu dospělých, kteří se s tím potýkají a bude to asi ještě o trochu horší právě proto, že začíná podzim a počasí se bude různě měnit, dočkáme se i teplot přes 20 stupňů, pak zase budou klesat, znáte to, takže je určitě potřeba udělat něco pro své zdraví a s tím nám teď poradí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Imunita je schopnost bránit se vůči působení nepříznivých vnějších faktorů. Pomoci nám k tomu mohou i bylinky. Začneme lípou. Obsahuje rutin, to je významný antioxidant. Další v tomto ohledu velmi užitečná bylinka je echinacea. Známá pro své imunostimulační účinky. Pro boj s prvními příznaky nachlazení je tady nezastupitelná. Nemůžeme zapomenout ani na šípky. Tyto plody růže vedle vitamínu C obsahují látky, které aktivně přispívají k přirozené obrany schopnosti. To šalvěj lékařská z čeledí hluchavkovitých je pomocníkem pro profese, které namáhají hlasivky. Sáhněte po ní v případě škrábání v krku. Imunitu velmi ovlivňuje také kondice našich střev. Tady funguje jednoduché pravidlo pro stravování. Pravidelnost a teplo. Teplé snídaně, polévky, vývary, klidnější tempo u jídla a méně studených věcí na talíři. Obzvlášť v chladnější části roku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Na náměstí v Hronově se dnes prezentuje tamní průmyslová škola. Univerzita Karlová otevřela v Hradci Králové nový moderní kampus. Do Libonic se po 70 letech vrátila zvonička a dnešek zůstane slunečný s teplotami do 18 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Střední průmyslová škola v Hronově na Náchodsku připravila na dnešek takzvaný Vichtrleho den. Představuje při něm veřejnosti své studijní obory a to, jak vychovává například budoucí elektrotechniky, odborníky na digitální média nebo kadeřnice. Na Hronovském náměstí je teď reportér Václav Plecháček.
5: Já stojím kousek od hloučku dětí, které se sem přišly podívat. Nabídka je skutečně pestrá, kousek ode mě třeba módní návrhářky s ukázkami svých prací, třeba kolekce určenou pro japonský trh, vedle stánek s 3D tiskem, o kousek dál aranžérky. Je tady také automobilový speciál postavený žáky střední školy. No a třeba v předsálí sálu Josefa Čapka jsou k vidění výtvarné techniky grafických designérů, které vytvořili, a ty budou dokonce k vidění nejenom dnes, ale až do 22.10. Z Hronova Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Univerzita Karlova otevřela v Hradci Králové kampus. Patří k nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě a jeho vybudování stálo přes 7 miliard korun. Soustřeďuje výuku, výzkum i zázemí farmaceutické fakulty a lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Areál pojme až 4,5 tisíce lidí. Místní část Hořic, Libonice, má na návsi zpátky svou zvoničku. Podle starousedlíků byl její zvon rozstaven za druhé světové války a konstrukce zvonice pak byla rozebrána. Libonický osadní výbor se před 2 lety obrátil na město s žádostí o její obnovu. Slavnostní požehnání bude tento pátek v 17 hodin.
6: Záměrem města bylo, aby rekonstrukce i materiál byl pokud možno použit z vlastních zdrojů a aby se zapojili místní firmy. Práce začaly už v loňském roce. Jako vzor posloužila zvonice v nedalekém Vlkanově. Lesníci vytěžili tvrdé dubové dřevo z městského lesa. To schlo víc než půl roku na pile. Pak následovalo nařezání na trámy a převoz polotovaru k truhlářům a klempířům. Zvon s bohatým zdobením s motivy českého lva, lepového okvětí a stylizované figury svatého Izidora nechala radnice udělat ve zvonařství v Kostelci nad Orlicí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
7: Sport.
3: Fotbalisti druholigového Kladna přivítají prvoligový Baník Ostrava, a to ve třetím kole domácího poháru. Hrát se začne v 16 hodin. Do osmifinále poháru zatím postoupily všechny prvoligové kluby vyjma Olomouce. Ta po penaltách podlehla druholigovému Prostějovu.
7: Počasí.
3: Do večera zůstane polojasno až jasno, přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách na 8 až 11. Zafouká slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 na příjezdu do Volanova od Pilníkova. Kvůli opravám se tam jezdí kyvadlově. Omezení má trvat až do listopadu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Čtyři minuty po 12. hodině startujeme pro vás opět písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 23. září, svátek mají Berty, zítra budou slavit Jaromírové. Můžete i jim, ale nejenom jim, samozřejmě poslat písničku. Můžete si nechat zahrát i sami pro sebe. Stačí k tomu jenom jediné, když nám dáte vědět, pro koho byste chtěli, aby zazněla písnička, jestli tedy pro vás nebo pro někoho dalšího. A to můžete udělat hned několika způsobů. Působy. Buď nám to můžete napsat SMS-kou na číslo 900 1104 nebo e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz, anebo můžete přímo zatelefonovat na 726 46 46 46. Vždycky se společně díváme, co můžeme nabídnout, jaké písničky, jaké interprety. Dnes je to třeba Eva Farná, Elton John, taky Ilona Čáková, skupina Krištof, Jiří Korn, Helena Vondráčková, Anaka nebo třeba Drupy. Tak vám přejeme krásné první podzimní teď už odpoledne a ať se i dál hezky poslouchá.
0: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can. 2:05 po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
2: Všechny krásy světa.
1: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutl-Vašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
3: Kdo to sakra je?
1: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
4: Jsem princ Jasoň.
1: A já přeju krásný první podzimní den.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám hezké odpoledne. Jsou tady pro vás písničky od srdce, kterými můžete udělat někomu radost nebo i sami sobě zpříjemnit středu. Jsme uprostřed pracovního týdne. Teď nám ale píšete, zahrajte prosím pro Evu Lánskou do Trutnova. Blahopřání k narozeninám posílá kamarádka Věra.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Hned vyřídíme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pozdravy a vzkazy od vás, které posíláte zase dál někomu dalšímu, ale ještě taky vyřídíme jedno pozvání, protože ještě dnes v Rýdlově vile v Dobrušce je otevřená výstava houby Podor Lidská, a to až do 17 hodin, a jsou tam po celou dobu výstavy na místě i mykologové, kteří jsou tam nachystaní odpovídat na vaše otázky, pokud přijdete se buď pobavit o nějakých zajímavostech, nebo třeba přinést úlovky, svoje plné košíky, pomoct s určením jednotlivých druhů, tak to všechno je možné ještě dnes do 17 hodin, jak jsem říkala. No a teď už vaše vzkazy. Dobrý den, prosím, zahrajte mému milovanému partnerovi, že ho moc miluji, jeho věrná Markéta, pro Martu Flašinovou taky z Černého dolu. Maminko, mám tě moc ráda, ona bude vědět, moc děkuji a přeji krásný den, Marcela.

Krásné odpoledne přejeme s vámi stále. Český rozhlas Hradec Králové před chvílí jsme zvali na výstavu Hub do Dobrušky, tak teď ještě jedno výtvarné umění. Alegorie Bohumíra Španěla, to je název výstavy, kterou Galerie výtvarného umění v Náchodě otevřela ve Španělově pasáži. Výstava náchodského rodáka je symbolicky umístěna právě v domě jeho rodiny, kde žil a měl tam svůj ateliér. Bohumír Španěl, kterému se taky říkalo Bouša, učil na náchodském gymnáziu, byl to malíř a přítel Josefa Škvoreckého a Libora Volného, taky ilustrátor jejich prvních knih a jeho díla jsou v náchodské pasáži k vidění až do 1. listopadu, tak pokud budete mít cestu do Náchoda, můžete si to tam projít, můžete se tam podívat a teď už budeme hrát pro někoho dalšího. Zahrajte prosím pro mou nejlepší kamarádku Dášu k narozeninám. Velké přání všeho nejlepšího posílá Zdena.

12 hodin 35 minut, tak schválně, kdo z vás by chtěl zpátky do školy? Kdyby to bylo jenom dobrovolné, jenom tak pro zajímavost, pro zábavu, nebylo by to na známky, žádné přísné zkoušení. Je to možné, opět farmaceutická fakulta v Hradci Králové otvírá další ročník univerzity třetího věku. Kurs bude mít tentokrát podtitul Člověk a lék. Ještě je stále možné se hlásit, a to až do konce září. Čas se sice krátí, ale ještě až do 30.9. máte čas. A my o tom budeme podrobněji mluvit dnes v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové před 14:30 i o podmínkách přihlašování i o tom, co všechno tento kurz nabídne. Teď ale dál pokračujeme ve vašich vzkazech. Zahrajte prosím pro kurýra Dana, který mi dnes do kuklen doručoval oběd. Díky moc za ochotu, písničku posílá Helena.

Další vzkaz bude další blahopřání. Zahrajte prosím písničku dceři Adéle k dnešním narozeninám. Přání od mamky a bráchy z Olomouce, aby byla stále tak krásná a usměvavá a plná energie. Děkuji, Radka.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Víte, proč máte jinou krevní skupinu než například vaše maminka nebo sestra? Jaké krevní skupiny jsou u nás nejčastější a jaké nejvzácnější? Nebo jak se změnilo seznamování od novinových inzerátů až po novodobé aplikace? Či jak souvisí móda s vědou? To a mnohem víc rozebereme už tento pátek mezi 10. a 12. hodinou v našem pátečním habaději. Pozvání do kavárny totiž přijali u příležitosti Noci vědců děkanka Přírodovědecké fakulty Alena Myslivcová-Fučíková, designérka Ivana Kaňovská a také Silva Sklenářová, vedoucí archivu Univerzity Hradec Králové. Tuhle dámskou jízdu si určitě nenechte ujít, protože nás navštíví hned tři výjimečné ženy, které vás také na páteční Noc vědců pozvou.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Máte rádi jazz? Líbí se vám hudba Laca Déčiho? Poslouchejte příští týden naše vysílání a v Raní bleskovce od úterý do pátku vyhrávejte exkluzivní vstupenky pro dva na koncert Laca Déčiho a jeho kapely Cellula New York. Ten se uskuteční v neděli 11. října od 18 hodin ve Spolkovém domě v Náchodě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Po 13. hodině uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové někoho, koho myslím si, že většina z vás bezpečně poznáte po hlase, protože její hlas je hodně známý a oblíbený z dabinku, hlavně potom ze seriálu Přátelé. To je asi její úplně jednička a je to herečka Stanislava Jachnická, která dnes bude hostem u Alex Minářové právě po 13. hodině. My uzavíráme polední písničky od srdce jednou krásnou gratulací. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro našeho tatínka Jiřího Šimůnka ke 83. narozeninám, které slaví 23. září, což je právě dnes, a pro jeho partnerku Jitku, která slavila narozeniny před měsícem. Oběma přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a hodně pohody. Syn Petr s manželkou a vnoučata Petr a Natálka.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Rychnovská oblastní charita bude od ledna poskytovat klientům ve svém stacionáři i zdravotní služby. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou 2 zranění. Sněmovna bude moct znovu jednat a hlasovat i v nočních hodinách. A dnešek zůstane slunečný s teplotami do 18 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Nové zázemí pro zdravotní personál vznikne ve stacionáři svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou. Oblastní charita, která stacionář provozuje, získala registraci pro poskytování zdravotních služeb. Od 1. ledna proto v zařízení posílí zdravotní personál o 3 zdravotní sestry. V nově opravené místnosti bude zázemí a vybavení odpovídající standardům pro poskytování zdravotních služeb, říká ředitel oblastní charity Jiří Janeček.
3: Například ve službě denní stacionář, která poskytuje služby ambulantně, kdy klienti k nám dochází ráno a odpoledne odcházejí, tak budou moci využít i zdravotní péči, což doposud nebylo možné. Od ledna příštího roku už tak budeme moct přijímat i klienty se zvýšenou zdravotní péčí.
2: Krkonošský ski resort Černá hora Pec zahájil nábor zaměstnanců pro zimní sezonu. Počet zaměstnanců každoročně zvyšuje o 100 pracovních pozic v provozu ski areálů, lyžařské škole a službách nebo v gastronomii. Předpokládané zahájení sezony je o posledním listopadovém víkendu. Pracovní místa nabízí ski resort podle konkrétní profese v Janských Lázních, Peci pod Sněžkou, Černém dole, Velké Úpě nebo Svobodě nad Úpou. Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka, další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se součástkami, které mají v nábojích zažehnout střelný prach, vysvětluje policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny 2 osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz.
2: Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například zastavení valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se poslanci mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů.
0: Počasí.
2: Do večera zůstane polojasno až jasno, přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách jenom na 8 až 11. Zafouká slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na D11 je ve směru na Prahu na exitu 62 uzavřený vjezd i výjezd z dálnice. Důvodem je oprava povrchu silnice, která má skončit 2. října. A na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, V Gala. V Gala.
5: Děkuji, bude ještě neupřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně V Gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásnej v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole, začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo? Protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhý jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon. Já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete
1: ještě
0: hýbat?
1: Budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. Aspoň to praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, ale já po těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat. A teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala. Já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukínce, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě
0: film.
1: Nebyla tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozraďte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržovali, pánové, přibržovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakého, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Aha. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak a to vy jste nezažila?
1: Ne, nezažila.
0: Zatím?
1: No nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas tý Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: A dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo? My vás známe od někud. A nevědí, tak když vědí i hlas, i jméno, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená, no.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku. Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka. Ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
1: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do puse, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to. No?
0: Jde to.
1: Udělal tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
0: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
1: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání, nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na tři díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty tři, takže jako kdyby to byly tři slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidí toho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, že jsem to neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
0: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
1: Ano.
0: To se stalo?
1: To se stalo.
0: To mi jak nesedí.
1: No, mě taky ne, a to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý vysoký americký hlas a já říkám, blondětě se to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
0: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
1: No, tak určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím

0: si myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
1: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie. Ono, ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně se jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a z přátel, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam prostě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být i s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jak dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme zkonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahu. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ne, ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nevím to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuji? Teď jsem úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film poved, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já ten boj jsem spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost, zážitek s nimi?
1: Ne, humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii, oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že si na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v Gala.
1: Ano.
0: O Gale Dalí.
1: Ano, o Gale Dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: i 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Královéhradecký kraj připravuje novostavbu léčebny zrakových vad ve dvoře Králové nad Labem. Soud v kauze falešné závěti po továrníkovi Řípovi všechny stíhané osvobodil. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou, schválili to poslanci. A dnešek zůstane polojasný s teplotami do 18 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Královéhradecký kraj chystá stavbu nové budovy pro léčebnu zrakových vad ve dvoře Králové nad Labem. Odhadované náklady přesáhnou 140 milionů korun. Stavební práce by měly začít v příštím roce. Současné prostory v městském objektu už požadavkům na moderní péči nevyhovují.
2: Králové dvorská léčebna je jediným specializovaným pracovištěm svého druhu v Česku a ročně ošetří zhruba 200 dětí s tupozrakostí nebo šilháním. Nový objekt vznikne v areálu dětského centra, nabídne bezbariérové prostředí, moderní zdravotnické i výukové zázemí a také větší kapacitu pro ubytování dětí společně s jejich rodiči. Ze dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Hradci Králové dnes v kauze možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi všechny čtyři obžalované ženy osvobodil. Hlavní obžalovanou byla vdova po továrníkovi Alena Řípová. Zásadní pro rozhodnutí soudu bylo to, že rodinní příslušníci vzali zpět svůj souhlas s jejím trestním stíháním. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu pro odvolání. Řípa zemřel v březnu 2021, byl vlastníkem jaroměřské skupiny Karzit. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely taky měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Sport. Hokejový útočník Adam Novotný se snaží prosadit v týmu NHL Vancouver Canucks. Pokud by se mu to v průběhu přípravy povedlo, mohl by dostat šanci v týmu, kde působí taky obránce Filip Hronek. Přítomnost českého reprezentanta 18-letému mladíkovi pomáhá už proto, že oba mají svůj mateřský klub v Hradci Králové.
3: Je super mít v týmu jako Čecha, to tak na začátek pomůže tam někoho, se kterým se vlastně můžu pobavit. Je mi bližší, když je taky Čech, ještě k tomu, když je z Hradce, takže kdo mi může pomoct, takže to je super. Počasí.
0: Do večera zůstane polojasno až jasno, přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách jenom na 8 až 11. Zafouká slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí se kvůli opravě vozovky jezdí kyvadlově. Práce tam potrvají do 16. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré středeční odpoledne, zdravíme vás ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové. V centru Hronova se dnes zájemci můžou seznámit s činností místní střední průmyslové školy. Na místě máme reportéra, spojíme se s ním asi ve 14:45. Pro akademický rok, který nadchází, otevírá farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy další ročník Univerzity třetího věku s kurzem Člověk a lék a podrobnosti nám poví o 14:30 Zdenka Kudláčková. A budeme pro vás mít také další díl řidičské ABC. A tentokrát to nebude o pravidlech silničního provozu, ale o vozovém parku policie proti silničním pirátům. Zůstaňte s námi, hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Rozjíždí se divadelní sezóna i v Hradeckém divadle Drak a říjen v Draku rozhodně nudný nebude. Bude plný divadla, inspirativních příběhů i hudby. Hned 1. října v 17 hodin na hlavní scéně bude představení Sedmero krkavců pro děti od 6 let, autorská inscenace inspirovaná klasickou pohádkou, která přináší ten známý příběh, ovšem v působivém divadelním zpracování. I letos se divadla Drak dotkne festival Jazz Goes to 7. a 8. října do Draku přinese jedinečnou atmosféru současného jazzu. Chystá se také derniéra projektu Příští stanice Nekonečná. To je autorská inscenace divadelního ateliéru Paměti národa při divadle Drak a vychází ze skutečného životního příběhu Dagmar Hazdrové, hlasatelky Československého rozhlasu, která během srpna 1968 vysílala z hradeckého studia nepřetržitě 52 hodin a později se stala známým hlasem městské hromadné dopravy po celé republice. Bude to 19. října v 18 hodin. Pokud se chcete vrátit k inscenacím, které už z repertoáru divadla Drak zmizely, tak si je můžete vyhledat na Dramoxu a tam si je můžete pustit kdykoliv a odkudkoliv. A první letošní dračí premiéra se jmenuje Akce Gnome pro diváky od 13 let. To bude novinka divadla Drak. Vypráví o sérii záhadných zmizení, která naruší zdánlivý klid malého východočeského města a otevírá taky otázky dospívání, identity a hledání vlastního místa ve světě. Premiéra, předpremiéra a premiéra budou 30. a 31. října v divadle Drak.

0: Ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové vám ve středu 23. září přejeme příjemné odpoledne. Střední průmyslová škola Hronov dnes pořádá takzvaný Wichtledej. Veřejnosti při něm nabízí seznámení se svojí činností. Na Hronovském náměstí se dnes prezentují zástupci všech oborů, které škola nabízí. A je u toho reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Já jsem teď kousek od automobilového speciálu, který dávají dokupy studenti průmyslové školy společně se svými učiteli. Zájemci se za volant toho auta můžou posadit a s motorem si takzvaně zaturovat. Ptal jsem se učitele, žáci jsou na to auto náležitě pyšní, dokonce i design toho vozu je výsledkem práce jedné ze studentek, ten bílý vůz má na sobě takové modrožluté polepy. No a ptal jsem se i, kam se s tím autem chystají, tak budou to nějaké závody a teď se na autu ladí už jen nějaké bezpečnostní prvky.
0: Říkala jsem, že se tam prezentují všechny obory, které škola nabízí, který nejvíc zaujal tebe.
1: No za mě je zábavný například trenažer svařování. U něj si člověk nasadí na tvář brýle, vypadají jako na 3D realitu a ty vlastně zprostředkují takové to správné svářické prostředí. Je potřeba samozřejmě vzít do ruky svařovačku, tu tréninkovou, a na velké obrazovce se následně přenáší vlastně výsledek té práce s tím, že trenažer ukáže i třeba úspěšnost svaru a další údaje.
0: A jaký je o Wichtledej v Hronově zájem?
1: Ptal jsem se na to i vlastně koukám se, dívám se kolem sebe. Podle zástupců školy ten zájem je veliký, střídají se tady děti z různých škol, hodně jich přijelo především dopoledne a nebyli to jenom žáci vlastně těch posledních ročníků, ale třeba i mladší děti, a to nejenom ze škol z nejbližšího okolí, třeba přijeli je z Jaroměře. I když z toho, co jsem říkal, to možná vypadá, že to je zábava tady dnes především pro chlapce, tak bych řekl, že se tady nenudí ani dívky, protože svoji práci tady prezentují třeba aranžerky, modní návrhářky nebo kadeřnice. K vidění jsou i práce studentek a studentů oboru grafický design a ta jejich výtvarná díla, techniky, především obrazy, tak jsou k vidění v předsálí sálu Josefa Čapka a budou tam k vidění nejenom dnes, ale i až do 22. října. A z toho, co jsem viděl, tak musím říct, že to stojí za to, za návštěvu.
0: Střední průmyslová škola Hronov dnes na Hronovském náměstí prezentuje svoje obory a je u toho reportér Václav Plecháček. Tak děkujeme za informace a pozvánku. Hezký den.
1: Napodobně naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové a máme tady našeho odpoledního hosta a je to Zdeňka Kudláčková z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, protože pro akademický rok, který nadchází, farmaceutická fakulta v Hradci Králové opět otevírá Univerzitu třetího věku. Vítám vás pěkně, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne posluchačům.
0: Paní Kudláčková, vy jedete stále ten tematický celek Člověk a lék, protože to asi má u frekventantů Univerzity třetího věku úspěch.
1: Je to kurz velmi populární. V předchozím akademickém roce jsme měli posluchačů přes 70 a v letošním akademickém roce už registrujeme 60 přihlášek. Posluchači stále se, nebo zájemci z řad seniorů se mohou ještě přihlasovat. Termín je do 30.9., ale někdy se rozmyslí posluchači, zájemci později. Na webu je odkaz na mě, na můj mailový kontakt, takže mohou se na mě klidně obrátit, i kdyby si to rozmysleli ještě později, protože první setkání je 14.10. Na první přednáška cyklu, je to 10 přednášek v zimním semestru, 10 přednášek v letním semestru, začínáme toho 14.10. a poslední setkání je tohoto semestru, je 13. ledna.
0: No, je potřeba, vlastně ta přihláška platí na oba semestry, nebo lze se přihlásit třeba jenom na jeden?
1: Přihláška platí na oba semestry.
0: No takže ta kapacita je pružná, jako jste tím chtěla
1: kapacita
0: říct?
1: Kapacita je dána velikostí posluchárny a mám rezervovanou posluchárnu ETA, úplně novou posluchárku v nové budově v Mefaret 2, kampus lékařské farmaceutické fakulty, úplně nový. A ta posluchárna má kapacitu 202 lidí.
0: To je dost, takže tam se ještě tady seniori vejdou, kteří by nestihli třeba i to přihlášení do 30. září. Vy jste říkala, že je to celý cyklus 10 přednášek v zimním a 10 v letním semestru, což je hrozně moc, to tady nemůžeme všechno jmenovat. Ale zaujala mě jména přednášejících, se vám podařilo velmi dobře obsadit ty posty přednášejících.
1: My se snažíme, aby ti přednášející z naší fakulty byly doplněny ještě hosty. Jsou to hosté z lékařské fakulty, z fakultní nemocnice Hradec Králové, z lékařské fakulty Hradec Králové a z fakultní nemocnice Hradec Králové. A v letošním roce jsme také přidali ještě hosta, který je také sice z Univerzity Karlovy, ale z jiné fakulty, kromě lékařské a farmaceutické, může k tomu tématu Člověk a lék, že se to všechno točí kolem zdraví, nemoci, uzdravování, přidat ještě zajímavé informace i osobnost z katolické teologické fakulty. Takže přidáváme tomu léčení ten duchovní rozměr. A 13. ledna bude přednáška pana profesora Rojta. Bude se týkat mariánských poutních míst. Jsou to místa, kde prosili lidé za uzdravení a odvrácení toho neštěstí celé roky. Pan profesor je emeritní prorektor Univerzity Karlovy a tuto přednášku, tuto osobnost, tuto přednášku jsme zvolili i jako otevřenou přednášku. To znamená nejen pro posluchače tohoto kurzu, ale i pro celou akademickou obec a i pro veřejnost Hradce Králové. A v letošním roce se pokusíme ji nabídnout skrze asociaci Univerzity třetího věku a také ostatním seniorům.
0: No, protože takže to bude mimořádné setkání s panem profesorem Rojtem. Jinak ta témata, kurz se sice jmenuje Člověk a lék, ale vidím tady třeba marihuana, blízké produkty, nebo kůže ve stáří, nebo změněné stavy vědomí, takže to s tím tématem pracujete velmi jako široce a pestře, takže to je velmi zajímavé jako celek.
1: Každé z těch témat se bude dotýkat léčiva nějakým způsobem. Co se týká marihuany,

0: A nevadí, je to samostatně stojící přednáška týkající se změněných stavů vědomí, které vznikají spontánně, třeba na hranici spánku a bdění, nebo změněné stavy, které jsou navozené třeba deliriem nebo hubnutím. A potom samozřejmě změněné stavy vědomí navozené cíleně, třeba použitím halucinogenních látek, nebo vzniklé během meditace, holotropního dýchání. Takže myslím si, že se mají
1: Posluchači na co těšit. A navíc ještě se můžou těšit i na exkurzi do nové budovy fakulty. Ta je teď úplně čerstvě vlastně otevřená, zabíhá se v provozu. To je mimořádná věc, že se tam budou moci podívat.
0: Dnes proběhlo slavnostní otevření této budovy a tuto budovu mohou moc navštívit veřejnost tento pátek, ale tam počítám, že bude tak velký nával a my se jim chceme věnovat samostatně. Proto jsme vybrali...
1: Posluchačům Univerzity 3. věku se nabídne tahle mimořádná příležitost.
0: Termín.
1: 16. prosince a 6. ledna dvakrát hned.
0: Podle počtu posluchačů je rozdělíme do přijatelných skupin, aby mohli projít i ty prostory, kam se ve velkém počtu lidé nedostanou.
1: Paní Kudláčková, teď byste nalákala i mě, kdybych už by měla prostor a čas se do vaší Univerzity 3. věku farmaceutické fakulty přihlásit. Tak na závěr ještě jednou, kdo by si to teď třeba hned rozmyslel tím, co jste říkala, řekne si, tak jdu do toho. Tak kam se obrátit? Na web fakulty farmaceutické?
0: Obrátí se na web fakulty, tam to navede na elektronické přihlašování. Všechny podklady, jak postupovat, tam najde. Není se čeho obávat. A i kdyby se to někomu nedařilo nebo nestihl ten termín, ať se nebojí obrátit na tu mailovou adresu moji, já jim odpovím a navedu, jak postupovat, jak ještě se do toho kurzu dostat.
1: Říká Zdeňka Kudláčková z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a zve vás. Přijďte a sedněte do posluchárny a staňte se posluchači Univerzity 3. věku s názvem Člověk a lék. Děkujeme. Užijte si to všichni.
0: Krásné
1: odpoledne
0: všem. Naslyšenou.

0: Až do konce září si s Českým rozhlasem Hradec Králové můžete osvěžovat pravidla silničního provozu. V dnešním vydání naší řidičské abecedy uděláme takovou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Podíváme se trošku do historie Krkonoš. Krkonoše a pod Krkonoší začali lidé osidlovat hlavně kvůli podmínkám umožňujícím hornickou, hutnickou a dřevarskou činnost. Ale také se museli věnovat zemědělství, které ve specifických podmínkách se vyvinulo v takzvané budní hospodářství. A s příchodem turismu pak nastaly další změny. Pokračovali ruku v ruce s technologickým rozvojem a politickými kotrmelci 20. století. A všechno to poznamenalo tvář krajiny i smýšlení lidí v horách. A máme tady pro vás zajímavou pozvánku Střediska ekologické výchovy Sever Horní Maršov pro zájemce. Je to pozvání na přednášku známého etnologa Libora Duška. Jmenuje se Jak se hospodařilo na horách. A Libor Dušek to vezme právě od vzniku budního hospodaření přes změny vyvolané turismem a ty změny události 20. století. Můžete se těšit taky na dobové fotografie i krátký autorský etnografický film Už není toho dechu. Bude to už tento pátek, 25. září v 17:30 na Domě obnovy tradic ekologie a kultury Dotek v Horním Maršově. Je to určitě zajímavý tip, napište si do kalendáře.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř. Nově vždy poslední zářijovou sobotu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Dálniční známky zřejmě příští rok nezdraží. Novelu schválila sněmovna. Trutnov vybral vítězný návrh na proměnu lokality Nový Křižík. České tenistky dnes poznají soupeřky pro semifinále poháru Billie Jean Kingové. Polojasná obloha se v noci začne od západu zatahovat, teploty klesnou na 5 až 8 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci hlasy koalice schválili vládní novelu zákona, která ruší jejich valorizaci. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Podle koalice by Česko při dosavadním tempu růstu cen mělo jednu z nejdražších známek v Evropě, vysvětluje ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
6: Stávající nastavení valorizačního mechanismu vedlo k pravidelnému nárůstu finanční zátěže pro uživatele dálnic, s čím dochází k automatickému přenosu makroekonomických výkyvů do výše sazeb, aniž by byla možnost tyto dopady pružněji korigovat.
4: Opozice rušení valorizace známek kritizuje, jde podle ní o populistický krok. Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit celých 24 hodin od zakoupení a ne jen do půlnoci jako teď. Novelu teď posoudí Senát. Trutnov má připravené plány na úpravu lokality Nový Křižík nedaleko centra města. Odborná porota vybrala ze 4 návrhů vítěznou studii, podle které vznikne víc než 300 nových bytů, knihovna, park, obchody a nábřeží Úpy se víc otevře lidem. Proměna téměř 10-hektarového území má být rozložená do několika let, vysvětluje mluvčí radnice Adéla Ščudlova.
7: Jedná se o poměrně velké území, které se rozkládá v blízkosti centra města, je mezi řekou Úpou, společenským centrem UFO, zahrnuje třeba autobusové nádraží anebo také velký průmyslový areál. Město chtělo touto soutěží řešit budoucí uspořádání této lokality a cílem bylo tedy navrhnout koncepci této oblasti.
4: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou zve na dnešní přednášku o výstavbě československého opevnění v Orlických horách. Zaměří se taky na místa, která na fotografiích zachytil rokytnický učitel Johann Schreiber. Řeč bude o průběhu výstavby, vojácích a jednotkách, které v Orlických horách sloužily, a také o roli Rychnova při přípravě opevnění. Přednáška začíná v muzejních prostorách na Kolovratském zámku v 17 hodin. Sport. Ženská tenisová reprezentace čeká v čínském Shenzhenu na soupeřky pro semifinále poháru Billie Jean Kingové. Do pátečního souboje s Českem zatím mají blíž Španělky, které po první dvouhře vedou nad Kazachstánem. Češky už včera vyřadili Britky. Případné finále by odehrály v neděli.
5: Počasí.
4: Noc přinese polojasno až skoro jasno. Od západu začne přibývat oblačnost. Teploty klesnou na 8 až 5 stupňů, na horách na 6 až 3 stupně. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Jičínsku pozor na silnici číslo 16 u Vidochova. Na kruhovém objezdu se srazilo osobní auto s autobusem. Místo je s opatrností průjezdné.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Po 15. hodině se v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové spojíme s naší reportérkou Zuzanou Boučkovou. Dnes se vydala do Špícharu Městského muzea ve dvoře Králové nad Labem. Korunní hradby v Josefově budou otevřeny stejně jako na jaře pro veřejnost a tuto sobotu ožijí speciálním festivalem Korunky Open. Právě teď se festival připravuje a za chvíli uslyšíte víc. Duší zasmušilý muž, který se ve svých básních nejraději zamýšlí nad smrtí. Navenek ale komik, jehož herectví patří k tomu nejlepšímu v divadle Járy Cimrmana. Přední český cimrmanolog Miloň Čepelka dnes slaví 90. Popřát mu můžete i s Českým rozhlasem, s Radiožurnálem o víkendu a podrobnosti uslyšíte také v našem odpoledním vysílání. Pěkný poslech.
5: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, posloucháte 23. září, je po 15. hodině, skoro 12 minut. A znovu se spojujeme s naší reporterkou Zuzanou Boučkovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, zdravím vás z přednáškového sálu ve Špícharu.
0: Protože Zuzana se nám už do vysílání přihlásila ráno z Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. Program tvořivých dílen začal ve 13 hodin, takže teď to tam jede.
1: Jede. Ještě sice před pár minutami to byl naprosto úžasný šrumec a místnost byla plná tvořivců, dětí ze základní školy pod Harť. Bylo tu plno dětského šuškání, smíchu, šustění látek a cvakání nůžek. Teď je to trochu klidnější, ale další děti přicházejí, tak uvidíme, kolik jich bude. Mě osobně hned při příchodu tady přivítala vůně podzimního listí a barevná záplava vln, látek i přírodních materiálů. Včera sem přišli spíše rodiny s dětmi a u stolu tak seděli a tvořili i babičky s mnoučaty.
0: Tady to dění pořádají organizátorky Dana Humlová a Jindra Machková z muzea. Přichystali, jak jsi říkala, spoustu různých materiálů k tvoření, takže co tam vzniká?
1: Teď zrovna stojím u stolu, kde děti vyráběly lesní skřítky zapadané podzimním listím. To je po oba dny u těch nejmenších dětí naprostý tvořivý hit. A hned vedle se starší holčičky učili vyšívat plstěné listy. Použili bavlnky v teplých barvách, červenou, žlutou, hnědou i béžovou. A právě teď tu tvoří babička s holčičkou a chlapečkem a další tři malé děti. Všichni přišli až po dětech ze základní školy, takže tu jsou chvilinku a začínají tvořit a vyrábět z kartonu a bavlnek. A myslím, že jim to jde všem pěkně od ruky. Dana Humlová s Jindrou Machkovou se po celé odpoledne snaží každému návštěvníkovi věnovat a vysvětlují každému, jak zacházet správně s materiály.
0: No a ty tam mezi tím pobíháš s diktafonem, fotoaparátem, s kamerou, snažíš se každý ten okamžik zachytit. Co tě z toho tvého reportérského pohledu zajímá nejvíc na té akci, nebo zaujalo?
1: Nemyslela jsem si to, ale pro mě osobně je fascinující sledovat, jak skvěle tenhle nápad funguje v praxi. Proplétala jsem se mezi stoly a opravdu je radost pozorovat tu souhru generací, jak tvoří malé dětské ručičky a hned vedle zkušené ruce babiček nebo dalších dospělých. A myslím si, že právě o tom to je. Muzeum zaměřené na textil tady touto hravou formou přibližuje práci s vlnou a látkami. Paní Dana mi navíc prozradila, že kdo by si chtěl vyzkoušet tkaní opravdově a odborněji, může dorazit už v úterý 13. října na specializovaný tkalcovský workshop.
0: Dílny dnes budou v muzeu ve Dvoře Králové nad Labem trvat až do 16. hodiny. Tak co by si vzkázala těm, kteří třeba teď poslouchají a říkají si, no nemáme to daleko, ještě bychom mohli vyrazit?
1: Mám jasnou odpověď. Pokud jste ze Dvora Králové, určitě neváhejte a ještě doražte. Máte čas až do těch 4 hodin odpoledne a je to skvělá příležitost, jak strávit odpolední podzimní čas, odnést si domů krásnou dekoraci a potkat hlavně sympatické lidi. Já sama tu chvíli zůstanu, vyfotím a natočím, co se tady vyrobilo.
0: No a my se pak podíváme na web Českého rozhlasu Hradec Králové a sociální sítě. Děkujeme Zuzaně Boučkové, hezký den.
1: Přeji krásné odpoledne a naslyšenou.
2: Regionální stopař. Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové? Korunky Open, to je festival pro všechny, kterým tuto sobotu 26. září ožijí korunní hradby v Josefově. Po pevnosti se budou prohánět cyklisté a organizátoři chystají i speciální rytířský turnaj. Co tam na poslední zářijovou sobotu právě připravují, do čeho se tam můžete zapojit, zjišťoval kolega Karel Sladký u pořadatele Jiřího Šmída.
1: Jedná se o akci Korunky Open.
2: Tak jak jinak, když v korunních hradbách?
1: Ano, je vlastně o to, že ty korunní hradby otevřeme opět lidem, stejně jako jsme to udělali v květnu, tak teď i v září. Hlavní takový jako tahák nebo hlavní téma této akce je dezorientační závod pevnosti Josefov, což vlastně navazuje na tradici závodu takzvaných eliket, což je závod messengerů poslíčků. Jde o to, že po městě se rozesly ty checkpointy, záchytné body, který ten závodník musí projet jedno v jakém pořadí, jedno, jakou zvolí trasu, jak k ním dojede, ta trasa je volná, musí dojet do cíle samozřejmě co nejdřív. Je to zajímavé v tom, že je to právě náhodně ty body, může každý projet jak chce a hlavně v tom, že ten závod probíhá normálně v provozu, takže ty účastníci samozřejmě budou dbát bezpečnostních pravidel, ale je to normálně v provozu, není to na uzavřené trati.
2: Co musím udělat pro to, abych se této akce mohl zúčastnit?
1: Stačí přijít na korunní hradby 26. září v dopoledních hodinách a přihlásit se do závodu. Registrace je otevřená přímo na místě. Bude v kategoriích muži, ženy, děti, kteří budou mít zkrácenou trasu a ještě speciální kategorie bude takzvaná fixed, což jsou kola s pevným náhonem, což je právě ten odkaz na ty New Yorkské posličky, kteří právě na těch kolech jezdili.
2: Dám to na jakémkoliv kole, zvládnu to v tom Josefově nebo po tom Josefově?
1: Ano, trať je myšlená tak, aby to zase dodalo zvládnout na jakémkoliv kole a kromě těch kol s pevným náhonem je to open, co znamená otevřené pro všechny, že každé kolo má na něco výhodu, na něco nevýhodu, takže ten rozdíl se tam v tom smaže. Přece jenom Josefov je členitý, je tam spousta povrchů a terénu, takže každé kolo bude mít svoje výhody i nevýhody.
2: Tam bude i doprovodný program, ať už výstavy nebo různé dílny, co konkrétně?
1: Budou výstavy Adély Gottwaldové a Nicole Zobnické, takový pop art, určitě to bude sedět, tato kombinace do těch korunních hradeb. Bude tam zdetisková dílna Korytolab a večerní adrenalinový program bude opravdu zajímavý, protože jsme vymysleli takzvané cyklorytířské klání, kdy se proti sobě rozjedou dva cyklisté na skládačkách s kopím a ten, kdo zůstane na tom kole, tak ten vyhrál kolo a postupným vyřazováním se dostaneme až k tomu nejtvrdšímu cyklorytíři.
2: Korunky, korunní hradby 26. září, od kolika hodin?
1: Závod bude začínat kolem poledne, ta registrace bude v dopoledních hodinách, cca od 10 hodin a ten program tam přímo v Korunkách bude probíhat celý den a večer bude vystoupení kapel.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: O čem se mluví?
1: Krajské dožínky uslavily práci na polích, jenomže hned po sklizni přichází neúprosné účty. Výkyvy počasí, tropické teploty, ale i drahá nafta a hnojiva nutí zemědělce měnit to, jak v našem kraji hospodaří. Z polí mizí dobytek a na obzoru je otázka, jak se to všechno promítne do cen v obchodech. Nejen o tom budeme mluvit s Jiřím Černým, předsedou Agrární komory Královéhradeckého kraje a zemědělcem z praxe ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví, s Pavlou Kindernajovou a jejím hostem.

0: Přestože se na jevišti ostýchal už téměř 60 let, je miláčkem publika divadla Járy Cimrmana. Miloň Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru. Není ale jen hercem, celý život se cítí být především básníkem. Rodák z Pohoří u Opočna dnes slaví 90. narozeniny.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
2: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
3: Že Miloně Čepelku Cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
4: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
5: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
3: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
2: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímo nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvezou.
3: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel, začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
2: Takový mír a pohoda tu vane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
3: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

hrdý východočech s přezdívkou Zlatý slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Českém rozhlase je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude po 13. hodině hostem radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: A je to tady, můžete inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na telefonním čísle, které jste právě slyšeli. Jdeme na to. Dobrý den, vítám vás, Radio Bazar.
2: Dobrý den. Koupím staré pohlednice, známky, plakáty a plechové cedule. A je to na telefon 608 103 810. Děkuji, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou. Poptávka, staré pohledy, známky, plechové cedule, plakáty. Pán sbírá, tak nabídněte na číslo 608 103 810 a pokračujeme. Dobré odpoledne, můžete inzerovat Radiobazar.
3: Dobrý den, prosím vás, tady telefon Antonín Ambros. Jsem prosím vás z Boršou Umlavské Třeboje a chtěl bych si prosím vás seznámit. Je to možné?
1: Je to možné, zkuste to, povídejte něco o sobě a jakou si představujete partnerku?
3: Představila bych si partnerku, která by byla prostě naprosto obyčejná, nekuračka, která by prostě nevadilo, že by v případě prostě zalíbení nebo tak zároveň prostě souhry, bychom třeba byli spolu, naštěvali se a byla by věku 62 a 65 let. Nekuračka především a byla by upřímná. A to bylo asi všechno.
1: Uh-huh. Je vám jedno, odkud ta dáma bude? Vy jste říkal, že jste z Moravské, od Moravské Třebové?
3: Ano, od Boršova.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tak je to jedno, nebo preferujete nějakou může lokalitu?
3: Může být odkudkoliv, ale začátku bychom si předepisovali a potom bychom si třeba naštěvovali.
1: Žádný spěch. Tak telefon na vás pro kontakt.
3: Ano, 608.
1: 608, jo? Uh-huh.
3: Ano. 337.
1: Ano.
3: 824.
1: 824, tak hodně štěstí, třeba to dopadne, mějte se pěkně.
3: Naslyšenou.
1: Pán volal z oblasti Moravské Třebové, od Moravské Třebové. Rád by se seznámil, hledá ženu ve věku asi do 65 let, mezi 65 a 60 lety. A je pro něj důležité, aby to byla upřímná, obyčejná žena a hlavně nekuřačka. A dámy, můžete se ozvat na číslo 608 337 824. No a uvidíte, jestli obou straně vznikne nějaká sympatie. Třeba se to podaří. Tak a budeme pokračovat dál. Máme tady další inzerát dnešního Radiobazaru. Vítám vás, dobré odpoledne.
4: Dobrý den, já vás zdravím a měl bych tady na prodej dvě klece, velmi levně. Je to pro ptactvo a pro hlodavce dobytu je to. A je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. Děkuji, ano, a pěkný den přeji.
1: Pěkný den, naslyšenou. Na Českoskalicku jsou k dispozici dvě klece pro ptactvo jedna a pro hlodavce druhá do bytu, do interiéru. Pán má číslo 731 347 275. Vítejte v Radiobazaru. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Já bych nabídla, prosím vás, kružadla na zelí s klikou. Potom plechová vrata výklopná tovární výroby a míchačku na jedno kolečko. Mm-hmm. Cena dohodou.
1: A
5: bylo by to Holicko.
1: Holicko.
5: 731 mm-hmm. 589 248.
1: Pěkný den.
5: Mnohokrát děkuji.
1: Mějte se, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Nabídka z Holicka, kruhadlo na zelí, na kliku, plechová výklopná vrata tovární výroby a míchačka na jedno kolečko. Telefon na paní je 731 589 248. Dobré odpoledne, Radio Bazar, můžete inzerovat.
6: Na dobrý den, já bych nabídnul tři nádoby na vodu 280 litrů. Je to u Jilemnice a rozměry jsou 50 na 170 vejška. A moje číslo je 723 147 104.
1: A z čeho jsou ty nádoby? Plastové, nerezové?
6: Ne, to je kovová, na 5 atmosfér tlaku, je
1: tlakové.
6: To s membránou, bylo to na vodu, vyrovnávačky, na topení se měl tři.
1: Tak výborně. Fajn, že jste to specifikoval a v Jilemnici se mějte hezky, naslyšenou.
7: Děkuju, nashledanou.
1: Tak pán je z Jilemnicka, 3 nádoby na vodu o objemu 280 litrů, těch parametrů, jak povídal, nabízí na čísle 723 147 104. A Radio Bazar pokračuje dalším inzerátem. Dobré odpoledne, co nám nabídnete nebo co scháníte?
8: Dobrý den přeju, já bych chtěl poprosit posluchače, vykupuju kapesní hodinky nejdoucí, potom na ruku mechanické, potom aj na baterku může být u toho a stará bižuterie na čísle 607 542 652. Děkuji moc a nashledanou.
1: Nashledanou, pan schání hodinky kapesní, hodinky na ruku bateriové i ručičkové, bižuterii starou, jakoukoliv. A nabídnout můžete na číslo 607 542 652. A ještě jeden inzerát. Dobré odpoledne, tady je Radio Bazar.
9: Dobrý den. Hezký den přeji a prodala bych senomet, jestli to ještě někomu něco říká.
1: Senomet, to je na vynesení sena na seník do půdy.
9: Ano, tak.
1: Senomet. Tak a jaké máte číslo?
9: 607.
1: Ano.
9: 865.
1: Aha.
9: 851.
1: A kde ho máte?
9: A je to Broumovsko.
1: Na Broumovsku.
9: Ale to nikdo nebude už dělat. No.
1: Já myslím, že sena je málo, naopak teď je to nedostatkové zboží, takže kdo má, tak se má. A mějte se na Broumovsku hezky, naslyšenou.
9: Taky hezký den, naschle.
1: Takže poslední dnešní inzerát, nabídka senometu z Broumovska na čísle 607 865 851. No a zase zítra odpoledne.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se kromě jiného s Charmem vypravíme do Línného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha, a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
0: Charm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové posloucháte a brzy bude 16 hodin. Alena Brantová vám nabídne zprávy a pak to bude Humoriáda s Pavlem Kučerou. Hostem u mikrofonu Českého rozhlasu tentokrát bude Kateřina Macháčková. Pěknou zábavu.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Univerzita Karlova otevřela v Hradci Králové nový moderní kampus. Dnešek je na českých silnicích nejtragičtějším dnem letoška. České tenistky dnes poznají soupeřky pro semifinále poháru Billie Jean Kingové. A noc bude polojasná, později se od západu začne zatahovat. Teploty klesnou na 5 až 8 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevřela nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Unikátní biomedicínský komplex za víc než 7 miliard korun je propojený se sousední fakultní nemocnicí a soustřeďuje výuku a výzkum obou fakult na jedno místo. Nové posluchárny, laboratoře nebo pitevny začnou studentům sloužit od 29. září, říká rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima.
2: Je to budova pro 3000 studentů, stovky zaměstnanců a jedna z největších investic Univerzity Karlovy za mnoho let. Náklady byly jenom asi o 1,4% vyšší, než bylo nasmlouváno, což si myslím, že u staveb tohoto typu je velmi neobvyklé.
1: Veřejnost si kampus bude moct poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci takzvané Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. Pracovníci pečovatelské služby v Lázních Bělohrad začali využívat nové auto. To předchozí bylo v provozu 17 let. Radnice tímto krokem pokračuje v obnově a modernizaci vybavení městských služeb. V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu se 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Tam při střetu dvou osobních aut v Česticích zemřeli oba řidiči.
0: Sport.
1: České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové, ve kterém se v čínském Shenzhenu utkají s týmem Kazachstánu nebo Španělska. Kapitánka Barbora Strýcová aktuální soupeřky sleduje přímo v hledišti během čtvrtfinálového souboje. Českou sestavu oznámí jako obvykle hodinu před začátkem pátečního programu. Zároveň věří, že budou mít hráčky podobnou podporu fanoušků jako při svém zahajovacím utkání na turnaji.
3: Hodně jich přiletělo, což jako je neuvěřitelný. Jsou prostě neuvěřitelný, jako jak jezdí po celém světě za náma, jako a holky se toho váží, já si toho strašně vážím, oni jsou fakt jako a je to fakt pomoc.
0: Počasí.
1: Noc přinese polojasno až skoro jasno, od západu začne přibývat mraků. Teploty klesnou na 8 až 5 stupňů, na horách na 6 až 3. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pozor si dejte na Náchodsku na silnici číslo 14 v Dolní Radechové. V Náchodské ulici se tam srazila dvě osobní auta. Místem nehody s opatrností projedete. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd do cíle.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Y lo conchi. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
5: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
4: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano,
0: jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak no. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné, mě to ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jako dítě, já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stoušla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám, Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly, já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsi vlastně původně skoro baletka.
1: Já jsem
0: když
1: skoro
0: jednou
1: baletka.
0: Špičkou a teď se
1: ano,
0: k tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem zůstala stát před kozou. Já nevím, co znáš. Jednou v životě jsem vyšplala do tří čtvrtiny tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No
0: prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, no. Ale já to dovedu maskovat.
0: Ještě napovězme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takový tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne?
1: Ne, to je úplně jiný.
0: Režíruje
1: to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano,
1: no.
0: Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím šatonevským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. A taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně, jeli tam člověk díl, tak si zvykne, nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říci kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6, no, mých 6 dvou let, asi tak. Nebo jsme byli starší nic. Tak tam mě říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pra, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pra, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Berik vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
1: Ano, nebudeme se
0: přirozeně
1: smát.
0: Budeme Vesela. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
1: Ano.
0: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova. Ze Silvestra, televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera a...
1: Bezdomovci, Gott a...
0: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím ty SMSky?
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková? Bude to určitě hezké, ale ještě nevíme, koho zvolí posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, Humor mezera B, pan Gott a spol. 90 01 04, to je číslo pro SMS. Telefon máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní humor.
3: Ráda bych.
2: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no měla jsem takový čerstvý nakrátko jako účes.
2: Navíc si byla úspěšná v odhalování pašeráků.
3: Ano, pašoval, ve švestkách, ano,
2: v datých a vefících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si.
3: Ano, ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
2: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
3: no teď je, že? Teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
2: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
3: Mám.
2: Začátek 80. let, tuším, to byl.
3: No, já si myslím, že to byl tak rok 78,
2: ještě možná.
3: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušnickým, jako ten byl báječný, jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou, a takový jako
2: není
3: kravinky.
2: Není malých rolí.
3: Není to by byla docela velká role, no, ale není blbých rolí.
2: Jo, tak. Tak, kdo bude v naší roli teď v roli hlasujících posluchačů? Dobré odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
3: Ano, dobrý den.
4: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
2: Výborně.
3: Děkuji moc, děkujeme.
2: A vybrala jste si A nebo B?
4: Ano, Kaju Gota.
2: Kaju Gota, děkujeme.
3: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
2: Děkuji.
3: Ano, děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Ano.
5: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
3: Děkuji moc.
5: Taky vás, pane Kučera.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pokračování.
2: Máme zasáno.
3: Děkujeme.
2: A díky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den.
6: Zemník vás, Pavle, zdraví.
2: Já vás.
6: Zdravím vynikající baletku, paní Macháčkovou.
3: Ano, no to teprve se musíte
2: to
3: přijít podívat.
2: Hinca ukáže.
3: Hinca ukáže.
6: Jo.
2: Ano.
6: A chtěl bych taky pokračování.
2: Pokračování
6: s Ačkem, s panem Horníčkem.
3: Ano, dobře, děkujeme.
2: Máme zapsáno.
6: Vás oba dva ještě jednou.
2: Díky moc.
3: Děkujeme moc.
2: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme, paní Líba.
2: Děkujeme za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Haló. Haló.
8: Podne, dámy pana.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: A je vás Petr Zoloty. A já bych si přál též božskýho Káju.
2: Ano, zapsáno. Mějte
3: jako
2: si.
3: Bezdomovce.
2: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
3: Ano.
2: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
9: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutkovská. No, tak já bych si taky poprosil Zlatýho Káju. Tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
2: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
3: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
2: Jirko, mějte se.
9: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
2: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
10: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a... Já sám jsem týden už nejet.
11: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
10: nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
11: Co kecáš? Jaká mafie?
10: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
11: Jestli jsi mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedivím.
10: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
11: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
10: Podlej, svohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
11: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
10: Kde to je, to neznám.
11: A znáš, to je ten vybydlený barák. Jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
10: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulenz a není tam k hnutí.
11: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
10: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
11: Ty seš blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
10: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát. Člověče, člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
11: Já jsem v pořádný krabici nespal ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
10: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
11: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
10: Ne. Táhni včelko májo.
11: Víš, co řvala ta lůza na mě, když mě vynášeli z baráku?
10: Uf, uf, to je tíha.
11: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
10: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
11: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Se dal na drogy.
10: Ale kde na to bere?
11: Nikde. Čuchá vejfukový plyny. A... On do toho zatáhl málem i tuhle. Jak se jmenovala? Lucku Bílou. Jo, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
10: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn, už si číst trouby ven.
11: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
10: Tobě to taky kecá dobře.
11: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
10: Ani ty sám ne?
11: Já jo, já furt ještě.
10: Ty to je historky o té tvojí lednice plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
11: Nebaví.
10: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
11: Jo.
10: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty, svoje zuby pořád?
11: Teď mám Šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
10: Co dělají?
11: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
10: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
11: Ty já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
10: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
11: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
3: Ano, Josef Skupa.
2: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že?
3: Ano.
2: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak
2: ano,
1: to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako masáci? Bezdomovci. No tak jako Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovkyně.
1: Abychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: A to poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle

0: Značka, jak tam ano. Seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
1: No nejlepší byl první Nenčíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím. A to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká. A to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Neměl to ten takovej ten pel toho.
0: No, ale prvního. Ty jsi seděla i s panem Gottem.
1: Ano, seděla jsem v roce 88 Silvestru. Mezi Bartoškou a Gottem.
0: No, kdo no. To měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
1: Já nevím, tak nevím.
0: Tě tam chtěli oni dva.
1: No,
0: sebou.
1: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
0: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
1: no,
0: pana Pána.
1: No, ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
0: Ano.
1: Jo, prýma.
0: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
1: Ne, ano, právě, nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Po smetanovým, no, nebyl bílej.
0: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to z toho měl být obleček, z toho plyše.
1: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
0: Výborně,
1: tak. Při té večeři, hám mňam.
0: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo Klukavín, vás Pavle i paní Kateřinu.
1: Ano, děkuju moc.
2: A já bych tež pokračoval s panem Gottem Novotným a paní Vondráčkou.
0: Děkujeme
1: ano,
0: krásně.
1: Ano, to bude napínavý.
0: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré ano. Odpoledne.
3: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych bezdomovce.
0: Děkujeme.
1: Bezdomovce, to bude jednomyslný.
0: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
4: Počkej, co tě to tam cinká?
5: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necinká?
4: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
5: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
4: Mám toho plnou tašku.
5: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si na to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páru.
4: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
5: Ty bys nebyl, hele. Víš, já jsem jedna posled před týdnem. Sunar, co vypadl jednomu kojenci na můstku z kočárku. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No ale, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
4: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
5: Co jako zlomit? Myslíš zámek u spořitelny, nebo co chceš zlomit?
4: Zlomit osud, změnit život a hned...
5: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
4: My máme navíc.
5: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
4: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
5: Víš co, lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti Gotta na mizině.
4: Tyjo, pojď sem. Já si myslím, že my dva bychom měli začít úplně od začátku.
5: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
4: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluň.
5: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
4: Slavík a Tajterlík.
5: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
4: Korunu, na housku. Heleno, pojď sem.
6: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
5: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
6: Já vás znám.
5: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu. Ve třech.
4: Ves.

0: dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
1: Tak dobře, jak můžeme ve čtyřech, no.
0: Kdyby včera neprodala Leošovi, Marešovi svoje lodičky, tak to tou špičkou ostrou kopnu do...
2: Hele, pobočte!
1: Zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
2: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
1: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
0: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
1: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
2: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
1: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
0: Teď a tady bude patřit jenom mě.
3: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu, mm-hmm, a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda z celoživotního, že vy ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Teď je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, dáme v Plískanice, no, obrovský zima prostě v závě a tady a teď jede prostě Jeep a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mě zakázal dvě výstavy, až tam hraje výtvarníka. Dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mě zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? Prosím, Bogu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kámoš na hovno. Teď v tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako. A po něj po válce a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něj lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudru kapitán. Ne, soudru, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudru, já jsem řekl soudru, tak soudru. Ne, musí říct pane, jo, tak dobře. Akce, ano, pane, nebo soudru? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svinema. Jirko, s kolaborantama, vy to byli svině, ne? No jo, vy jste byli s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělat. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak boli, bolku, nedívej se tak na mě, akce. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek. Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek. A co jsem měl říct? No majetek. Ježíšmarja, suhňup, no nic dobrý. Majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek. Teda nábytek, ne, majetek. Říká, zrežíroval, jsi říká, režíroval. Ne, to nežíroval. Teď mu dají ty sluha, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, režíroval Žižkovský dobytek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepty, to je věčné téma. Máš něco?
2: Ano, já jich mám moc. A mám dva takový, jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako takový jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak, a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem, jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl.
2: No ne,
1: někde
2: to
1: vzadu.
2: Všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál? Tady, přátelé, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Kohn to má málem hotový, my taky v dnešní Humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová, hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc
2: dobrý
3: děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Ryknovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovždy, volám kousek od Limburka, to paní Macháčková bude
3: znát. Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal také opravdu, že jo, dávno. Ale tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Mm-hmm.
4: Člověk má doposlouchat to, co načal, že?
1: Mhm.
4: A podpomovku, taky jsme se viděli, to už ještě díl s kamerou. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za náš hlas. Mějte se hezky.
5: Mohl by přidat přáníčko?
1: No, když to bude rychlé.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, že nám dáte nějaký přáníčko nebo
3: ne,
1: posluchačům,
3: ne.
1: Tak Simonka
3: tak
1: má
3: ano.
1: Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru Humoriády
1: dnešku. Ano.
3: Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMS-káři a další přehlasovali.
3: Opravdu?
1: Ačko, no jistě.
3: No to je,
1: no jistě.
3: Tleskám
6: Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat, jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi... Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu a nebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
1: Víc času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina ano. Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: Ano. S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Poslanci schválili zmrazení cen dálničních známek. Královéhradecký kraj posílí energetický management krajských budov. Soud v kauze falešné závěti po továrníkovi Řípovi všechny stíhané osvobodil. A zítřek bude zamračený a deštivý s teplotami nejvýš 15 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci, hlasy vládní koalice schválili zrušení jejich pravidelné valorizace. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Roční známka bude dál stát 2570 korun, měsíční pak 480. Proti novele vystupovali opoziční poslanci. Peníze ze známek jdou podle nich do Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu a údržbu silnic a dálnic. Na jejich financování se mají podílet i řidiči, kteří je využívají. Peníze tak budou fondu chybět, pokračuje poslanec TOP 09 Michal Kučera.
4: Z čeho se budou dálnice opravovat, z čeho se budou opravovat silnice, protože ta částka bude v příštích letech narůstat a prostě bude jednoznačně chybět, takže se bude muset vzít od někud, zajímalo by mě odkud. Dospěje to do stavu, že nějaká příští vláda bude prostě muset opět dálniční známku navýšit.
2: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Novelu teď posoudí Senát. Královéhradecký kraj chce přesněji sledovat spotřebu elektřiny ve svých budovách. Krajské centrum investic, rozvoje a inovací proto pořídí analyzátor elektrické sítě za nejvýš 100 000 korun. Zařízení bude měřit průběh spotřeby, zatížení jednotlivých fází nebo kvalitu dodávané elektřiny. Pomůže tak odhalovat energetické ztráty a hledat možné úspory. Analyzátor může například ukázat, jestli nejsou v budovách zbytečně velké hlavní jističe, za které se platí vyšší poplatky. Data poslouží také při přípravě fotovoltaických elektráren, bateriových úložišť nebo projektů sdílení elektřiny. Krajský soud v Hradci Králové osvobodil všechny čtyři ženy obžalované v kauze falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Je mezi nimi i vdova po podnikateli Alena Řípová. Ženy podle obžaloby vytvořily falešnou závěť, díky které se měla Řípová stát jedinou dědičkou. Tím mohla ostatním dědicům způsobit škodu skoro 120 milionů korun.
5: Klíčovým důvodem pro osvobození bylo, že rodinní příslušníci po předchozí dohodě vzali zpátky souhlas s trestním stíháním vdovy. Soud tak musel stíhání pro podvod zastavit, u zbylých obvinění pak ženám vinu neprokázal. Případ se u soudu řešil už podruhé. Původně přitom Aleně Řípové hrozilo pětileté vězení. Dnešní rozsudek není pravomocný. Státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
2: Lenka Bernardová má na mistrovství Evropy v boxu jistou alespoň bronzovou medaili. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg totiž vyřadila Angličanku McKeeovou. Na stranu 25-leté české reprezentantky se přiklonilo všech pět bodových rozhodčí.
3: Počasí.
2: Zítřek přinese oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou srážky i mraky ubývat. Teploměr ukáže 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9. Foukat má mírný, během dne přechodně čerstvý severozápadní vítr. Místy s nárazy 55 km/h.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor na náchodku na silnici číslo 14 v Dolní Radechové. V Náchodské ulici se tam srazila dvě osobní auta. Místem s opatrností projedete.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Středa 23. září je po 17. hodině, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Víc než stovka geotermálních vrtů, fotovoltaika, 200 špičkových laboratoří nebo přímé přenosy z operačních sálů. V Hradci Králové dnes otevřeli nový kampus Univerzity Karlovy určený budoucím lékařům a farmaceutům. Útroby stavby za víc než 7 miliard si dnes prohlédla naše reportérka a za chvíli přidá detaily. Na náměstí v Hronově přišli během středy stovky lidí. Zajímala je prezentace studijních oborů tamní průmyslové školy. Prohlédnout si mohli automobilový speciál nebo třeba trenažér sváření a také vám povíme víc. Pro nadcházející akademický rok otvírá farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy další ročník Univerzity třetího věku s kurzem Člověk a lék a podrobnosti se dozvíme od Zdeňky Kudláčkové. Korunní hradby v Josefově budou otevřeny stejně jako na jaře pro veřejnost a tuto sobotu ožijí speciálním festivalem Korunky Open a právě teď se všechno připravuje, jak za chvíli uslyšíte.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
6: Od mikrofonu vás zdraví Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn zpráv připravila Alena Brantová.
2: Univerzita Karlova otevřela v Hradci Králové nový kampus. Patří k nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě. Soustřeďuje výuku, výzkum i zázemí farmaceutické fakulty a lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Další podrobnosti uslyšíte už za pár minut. Krajský soud v Hradci Králové osvobodil všechny čtyři ženy obžalované v kauze falešné závěti po továrníku Františku Řípovi. Mezi nimi je i vdova po podnikateli Alena Řípová. Podle obžaloby ženy vytvořily falešnou závěť, díky které se měla Řípová stát jedinou dědičkou. Tím mohla ostatním dědicům způsobit škodu skoro 120 milionů korun. Střední průmyslová škola v Hronově připravila na dnešek takzvaný Vichtrleho den. Na tamním náměstí představila veřejnosti své studijní obory a to, jak vychovává například budoucí elektrotechniky, odborníky na digitální média nebo kadeřnice. Byl u toho i náš reportér, který se ozve v této vysílací hodině. Kriminalisté stíhají 49-letého chovatele z Trutnovska, který podle nich choval skot a ovce v nevhodných podmínkách. Zvířatům nezajistil přístup ke krmení ani vodě a nechal je žít v prostorách silně znečištěných výkaly. Hrozí mu až 4 roky vězení nebo zákaz činnosti. V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí, vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Tam při střetu dvou osobních aut v Česticích zemřeli oba řidiči.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevřela nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Unikátní biomedicínský komplex za víc než 7 miliard korun je propojený se sousední fakultní nemocnicí a soustřeďuje výuku a výzkum obou fakult na jedno místo. Zároveň patří k největším investičním projektům v historii školy. Mezi těmi, kteří si dnes hotový kampus mohli poprvé prohlédnout, byla reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Adélo, mluví se o mimořádné stavbě z hlediska rozsahu i technologií. Jak nový kampus vypadá? Kdo ho zaplatil?
1: Tak ta stavba bez pochyby mimořádná je už jenom svou rozlohou. Užitná plocha celého toho komplexu je přes 70 tisíc metrů čtverečních, což pro představu odpovídá rozloze asi 10 fotbalových hřišť. No a pokud jde o financování, tak zásadní část pokryly evropské peníze z Národního plánu obnovy a státní rozpočet, přičemž samotná univerzita doplácala ze svého zhruba miliardu korun. A technicky jde o velmi moderní a soběstačnou stavbu, která patří k těm nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě. Teplo a chlad tam zajišťuje 122 geotermálních vrtů hlubokých 200 metrů a na střeše funguje vlastní fotovoltaická elektrárna.
0: Promění se nějak díky novému zázemí výuka a praxe lékařů, farmaceutů?
1: Určitě ano, výuka byla doteď roztroušená po celém městě a v několika starších budovách, už nevyhovujících budovách. Teď má 3600 studentů i akademici k dispozici přes 200 moderních laboratoří. Je tam simulační centrum, pitevny, vlastní lékárenský trenažér nebo vivárium sloužící k chovu a výzkumu laboratorních zvířat. A z praktického hlediska ocení i 3500 uzamykatelných skříněk na osobní věci, 313 parkovacích stání pro auta, 190 míst pro kola v podzemních garážích a dalších 80 míst pro kola v prostoru toho venkovního parteru. Klíčové je ale propojení se sousední fakultní nemocnicí, a to nejen fyzicky, ale i virtuálně. Technické vybavení totiž umožňuje vysílat přímé přenosy z operačních sálů přímo do poslucháren.
0: No a kdy se do kampusu nastěhují první studenti?
1: Už velmi brzy. Příští úterý 29. září, kdy odstartuje nový akademický rok. Veřejnost si ale může prostory prohlédnout ještě dříve, a to už tento pátek 25. září, kdy pořádá univerzita odpolední komentované prohlídky, na které rovnou potom naváže i program celostátní akce Noc vědy.
0: Za informace i pozvání děkujeme Adéle Kavříkové. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Začal podzim, no a jaké je počasí? Je podzimní? Ptám se Jaroslava Tučka z Hradeckého meteorologického ústavu. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne. No, vypadá to tak, aspoň co se teplot týká, i když teď to sluníčko začalo pěkně svítit. Nicméně bude to jenom chvilkový, protože za pár dnů tu budeme mít zase léto.
1: No, tak to máme střídavě oblačno, dalo by se říct, ale vlastně fajn, my asi neradi léto úplně opouštíme. Jak to bude vypadat dnes večer, v noci a zítra? To je ta nejbližší předpověď.
2: Určitě. Dneska očekáváme už jenom polojasnou až skoro jasnou oblohu. Mělo by to vydržet až zhruba do půlky noci. V půlce noci potom od západu začne přibývat frontální oblačnost a ráno postupně od toho západu bude déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty od 8 do 5 stupňů Celsia a vítr ten bude slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a zítřek, ten bude takový podzimní. Oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo s přehánkami, s tím, že potom později odpoledne a k večeru ty srážky budou postupně ubývat a zároveň bude částečně se protrhávat i oblačnost. No a teploty jenom 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. No a vítr, ten bude takový citelnější, bude foukat mírný od severozápadu, během dne potom přechodně až čerstvý a to bude rychlosti mít 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy do 15 metrů za sekundu, což je 55 km za hodinu.
1: To abychom se víc těšili na ten návrat léta, ten přijde kdy?
2: Ten přijde za začátkem nového týdne, i když ten víkend taky nebude rozhodně špatný, protože bude hodně slunečný a ty teploty se nám dostanou v maximálních hodnotách přes 20 stupňů, konkrétně v sobotu do 21 a v neděli do 22 stupňů Celsia.
1: Jste nás tak krásně uchlácholil, tak děkujeme a budeme se těšit. Hezký den, Jaroslav Tuček.
2: Naslyšenou. Krásný den, naslyšenou.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Eric Clapton a Český rozhlas Hradec Králové. Střední průmyslová škola Oty Wichterleho nabídla na náměstí v Hronově dnes veřejné ukázky své činnosti. Během takzvaného Wichterle Day představila zájemcům práci budoucích elektrotechniků, grafických designérů, módních návrhářek nebo kadeřnic.
1: Na náměstí v Hronově je živo, jsou tady desítky lidí, kteří se dívají na to, co všechno by mohli studovat na střední průmyslové škole v Hronově a Velkém Poříčí. A já teď stojím na místě, kde si zájemci můžou zkusit techniky svařování s mistrem odborného výcviku Jamesem Štefaniakem.
2: Je tady nový zařízení, je to vlastně virtuální prostředí, kde si studenti můžou zkusit svařování různé polohy a různé technologie. Takže teďka jdeme na to, student si to jde vyzkoušet, nebo respektive asi žák základní školy, že jo? No, tak jdeme na to, vyzkoušíme to. Takže, nesmíte mi to chytit za ty brýle ze předu.
1: Já se přesunuju o kousíček dál. Odkud se ozývají takové dlouhé, táhlé zvuky? Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co si u vás můžu vyzkoušet?
3: No, u nás si můžete vyzkoušet spoustu věcí, kteří naprogramovali částečně naši žáci, částečně učitele na PLCčkách.
1: Říká Miloš Řehák.
3: No a abychom tady byli zajímaví, tak to používáme na, teď nevím, jak bych to řekl.
1: Hraní si.
3: Hraní si, já jsem myslel něco jiného, ale dobře, hraní si je taky dobrý to.
1: Přešel jsem si ke speciálu, který dávali dokupy studenti střední průmyslové školy společně s pedagogem Michalem Máslem.
4: A Petrem Šubertem ještě.
1: Ano, zmínil jste kolegu. No to auto je bílo, modro, žluté. Jak dlouho vám to trvalo sestavit?
4: Je to furt ještě ve výstavbě. A když jste zmínil ty barvičky, tak třeba ten design, tak je bývalý žákyně z prvního ročníku vymyslela, pak jsme to v garáži polepili, nastříkali a vlastně ty věci na tom autě žáci vymýšlej a pak to montujeme, aby to fungovalo.
1: Mluvil jsem s jedním z vašich studentů, ten říkal, že je na auto pyšný, předpokládám, že vy taky.
4: My také, ano.
1: Kam se s ním chystáte v nejbližší době?
4: Ještě řešíme bezpečnost. Musíme dořešit ještě hasicí systém, ještě musíme dořešit sedačku, pásy. No a potom nějaký okruhy a takový sranda závody, vrchy, spíš asfaltový.
1: Tak hodně šťastných kilometrů.
4: Děkuji.
1: Mohlo by to vypadat, že Wichterle Day je zaměřený především na chlapce, ale není to pravda, protože tady předvádí svoji práci třeba i módní návrhářky, studentky školy, anebo také aranžerky. Z Hronova na Náchodsku, Václav Plecháček, Český rozhlas. Den v kraji.

0: A máme tady našeho odpoledního hosta a je to Zdeňka Kudláčková z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, protože pro akademický rok, který nadchází, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové opět otevírá Univerzitu třetího věku. Vítám vás pěkně, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne posluchačům.
0: Paní Kudláčková, vy jedete stále ten tematický celek Člověk a lék, protože to asi má u frekventantů Univerzity třetího věku úspěch.
1: Je to kurz velmi populární. V předchozím akademickém roce jsme měli posluchačů přes 70 a v letošním akademickém roce už registrujeme 60 přihlášek. Posluchači stále se, nebo zájemci z řad seniorů, se mohou ještě přihlasovat. Termín je do 30.9., ale někdy se rozmyslí posluchači, zájemci později. Na webu je odkaz na mě, na můj mailový kontakt, takže mohou se na mě klidně obrátit, i kdyby si to rozmysleli ještě později, protože první setkání je 14.10. Na první přednáška cyklu, je to 10 přednášek v zimním semestru, 10 přednášek v letním semestru, začínáme toho 14.10. a poslední setkání je tohoto semestru, je 13. ledna.
0: No, je potřeba, vlastně ta přihláška platí na oba semestry, nebo se přihlásit třeba jenom na jeden?
1: Přihláška platí na oba semestry.
0: No, takže ta kapacita je pružná, jako jste tím chtěla
1: kapacita
0: říct?
1: Kapacita je dána velikostí posluchárny a mám rezervovanou posluchárnu ETA, úplně novou posluchárku v nové budově v Mefaret 2, kampus Lékařské farmaceutické fakulty, úplně nový. A ta posluchárna má kapacitu 202 lidí.
0: To je dost, takže tam se ještě tady seniori vejdou, kteří by nestihli třeba i to přihlášení do 30. září. Jinak ta témata, kurz se sice jmenuje Člověk a lék, ale vidím tady třeba marihuana, blízké produkty, nebo kůže ve stáří, nebo změněné stavy vědomí, takže to s tím tématem pracujete velmi jako široce a pestře, takže to je velmi zajímavé jako celek.
1: Každé z těch témat se bude dotýkat léčiva nějakým způsobem.
0: Tak na závěr ještě jednou, kdo by si to teď třeba hned rozmyslel tím, co jste říkala, řekne si, tak jdu do toho. Tak kam se obrátit? Na web fakulty farmaceutické?
1: Obrátí se na web fakulty, tam to navede na elektronické přihlašování, všechny podklady, jak postupovat, tam najde, není se čeho obávat a i kdyby se to někomu nedařilo nebo nestihl ten termín, ať se nebojí obrátit na tu mailovou adresu moji, já jim odpovím a navedu, jak postupovat, jak ještě se do toho kurzu dostat.
0: Říká Zdeňka Kudláčková z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a zve vás. Přijďte a sedněte do posluchárny a staňte se posluchači Univerzity třetího věku s názvem Člověk a lék. Děkujeme. Užijte si to všichni.
1: Krásné se odpoledne
0: naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Víte, proč máte jinou krevní skupinu než například vaše maminka nebo sestra? Jaké krevní skupiny jsou u nás nejčastější a jaké nejvzácnější? Nebo jak se změnilo seznamování od novinových inzerátů až po novodobé aplikace? Či jak souvisí móda s vědou? To a mnohem víc rozebereme už tento pátek mezi 10. a 12. hodinou v našem pátečním habaději. Pozvání do kavárny totiž přijali u příležitosti Noci vědců děkanka Přírodovědecké fakulty Alena Myslivcová-Fučíková, designérka Ivana Kaňovská a také Silva Sklenářová, vedoucí archivu Univerzity Hradec Králové. Tuhle dámskou jízdu si určitě nenechte ujít, protože nás navštíví hned tři výjimečné ženy, které vás také na páteční Noc vědců pozvou.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Korunky Open, to je festival pro všechny, kterým tuto sobotu 26. září ožijí korunní hradby v Josefově. Po pevnosti se budou prohánět cyklisté a organizátoři chystají i speciální rytířský turnaj. Co tam na poslední zářijovou sobotu připravují a do čeho se tam můžete zapojit, zjišťoval kolega Karel Sladký u pořadatele Jiřího Šmída.
1: Jedná se o akci Korunky Open.
2: Tak jak jinak, když v korunních hradbách?
1: Ano, je vlastně o to, že ty korunní hradby otevřeme opět lidem, stejně jako jsme to udělali v květnu, tak teď i v září. Hlavní takový jako tahák nebo hlavní téma této akce je dezorientační závod pevnosti Josefov, což vlastně navazuje na tradici závodu takzvaných eliket, což je závod messengerů poslíčků. Jde o to, že po městě se rozese ty checkpointy, záchytné body, který ten závodník musí projet jedno v jakém pořadí, jedno, jakou zvolí trasu, jak k ním dojede, ta trasa je volná, musí dojet do cíle samozřejmě něco nejdřív. Je to zajímavé v tom, že je to právě náhodně ty body, může každý projet akce a hlavně v tom, že ten závod probíhá normálně v provozu, takže ty účastníci samozřejmě budou dbát bezpečnostních pravidel, ale je to normálně v provozu, není to na uzavřené trati.
2: Co musím udělat pro to, abych se této akce mohl zúčastnit?
1: Stačí přijít na korunní hradby 26. září v dopoledních hodinách a přihlásit se do závodu. Registrace je otevřená přímo na místě. Bude v kategoriích muži, ženy, děti, kteří budou mít zkrácenou trasu a ještě speciální kategorie bude takzvaná fixed, což jsou kola s pevným náhonem, což je právě ten odkaz na ty newyorské posličky, kteří právě na těchto kolech jezdili.
2: Dám to na jakémkoliv kole, zvládnu to v tom Josefově nebo po tom Josefově?
1: Ano, trať je myšlená tak, aby to se dodalo zvládnout na jakémkoliv kole a kromě těch kol s pevným náhonem je to open, co znamená otevřené pro všechny, že každé kolo má na něco výhodu, na něco nevýhodu, takže ten rozdíl se tam v tom smaže. Přece jenom Josefov je členitý, je tam spousta povrchů a terénu, takže každé kolo bude mít svoje výhody i nevýhody.
2: Tam bude i doprovodný program, ať už výstavy nebo různé dílny, co konkrétně?
1: Budou výstavy Adély Gottwaldové a Nicole Zobnické, takový pop art, určitě to bude sedět, tato kombinace do těch korunních hradeb. Bude tam zdetisková dílna Corytolab a večerní adrenalinový program bude opravdu zajímavý, protože jsme vymysleli takzvané cyklorytířské klání, kdy se proti sobě rozjedou dva cyklisté na skládačkách s kopím a ten, kdo zůstane na tom kole, tak ten vyhrál kolo a postupným vyřazováním se dostaneme až k tomu nejtvrdšímu cyklorytíři.
2: Korunky, korunní hradby 26. září, od kolika hodin?
1: Závod bude začínat kolem poledne, ta registrace bude v dopoledních hodinách, cca od 10 hodin a ten program tam přímo v Korunkách bude probíhat celý den a večer bude vystoupení kapel.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Shrnuli jsme události dnešního dne 23. září a podíváme se ještě také, čemu se naši reportéři a zpravodajové budou ve vysílání věnovat zítra. Hostinné buduje u cyklostezky u splavu nové zázemí pro pěší a cyklisty. S příchodem jarní sezóny by v ní mělo začít fungovat občerstvení a zítra to bude téma pro reportérku Kateřinu Kohoutovou. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Pětka v Rychnově nad Kněžnou zítra pořádá sousedskou kavárnu. Od 15:30 odpoledne si lidé můžou v Tylově ulici prohlédnout prostory centra a dozvědět se, jak funguje. Na místě natáčel Jiří Hofman, reportáž uslyšíte zítra. Družina základní školy ve Staré Pace na Čínsku má větší a modernější prostory. Město pro potřeby školy přebudovalo bývalý byt školníka. A loni se v Česku vytřídilo rekordních 770 tun léčiv. Královéhradecký kraj se vrátil mezi nejpoctivější třídiče. Příspěvek na zítra připravuje reportérka Adéla Kavříková.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Je 17:53. Za chvíli tu budou zprávy v 18, připravuje je Alena Brantová. No a Karel Sladký už se na vás chystá s dnešní kvízovkou, která začne hned po zprávách po 18. hodině. Romana Judelová přeje úspěch ve hře a pěkný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové. Mějte se fajn.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Oblastní charita v Rychnově nad Kněžnou bude od ledna poskytovat klientům ve svém stacionáři i zdravotní služby. Taxikáři možná budou muset skládat zkoušku z češtiny a místopisu. V Itálii zítra začne evropský šampionát vodních slalomářů a zítřek bude zamračený a deštivý s teplotami nejvýš 15 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Nové zázemí pro zdravotní personál vznikne ve stacionáři svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou. Oblastní charita, která stacionář provozuje, získala registraci pro poskytování zdravotních služeb. Od 1. ledna proto v zařízení posílí personál o 3 zdravotní sestry. V nově opravené místnosti bude zázemí a vybavení odpovídající standardům pro poskytování zdravotních služeb, říká ředitel oblastní charity Jiří Janeček.
4: Například ve službě denní stacionář, která poskytuje služby ambulantně, kdy klienti k nám dochází ráno a odpoledne odcházejí, tak budou moci využít i zdravotní péči, což doposud nebylo možné. Od ledna příštího roku už tak budeme moci přijímat i klienty se zvýšenou zdravotní péčí.
2: Kvůli přestavbě hlavního hradeckého nádraží budou od 1. října do 12. prosince na 3 tratích v našem kraji výluky. Místo vlaků budou cestující přepravovat autobusy. Ne všechny spoje budou mít ale zajištěné návazné přípoje. Nejdelší výluka bude na trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Města a obce by nově mohly od taxikářů požadovat zkoušku z češtiny a místopisu, schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moct stanovit sama. Podle předkladatelů změny můžou být dnes cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Změnu podpořili kromě vládních stran taky Piráti.
3: Sport.
2: Vodní slalomáři uzavřou sezónu evropským šampionátem v italské Ivreji. O medaile pojedou i letošní mistři světa, kanoistka Tereza Kneblová a kajakář Jakub Krejčí, který navíc bude obhajovat kontinentální zlato v disciplíně kajak cross. Před závody na severu Itálie neskrývá ambice.
5: Přípravy jdou dobře, nic vážného se nestalo, ale jenom už je to dlouhý, protože jsme vlastně 4. týden už mimo domov. Ivra si myslím, že mi sedí a ten kanál tady mám moc rád a na závody se těším samozřejmě. Ty ambice jsou nejvyšší jako vždycky a doufám, že se mi podaří je naplnit.
2: Obhájit titul se pokusí taky kajakář Jiří Prskavec. Evropský šampionát začne v Ivreji zítra kvalifikacemi.
3: Počasí.
2: Zítřek přinese oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. K večeru budou srážky i mraky ubývat. Teploměr ukáže 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9. Foukat má mírný, během dne přechodně čerstvý severozápadní vítr. Místy s nárazy 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na D11 je ve směru na Prahu na exitu 62 uzavřený výjezd i výjezd z dálnice, a to až do 2. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A jedeme.
0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
6: Hudebně soutěžní hodina. Karel Sladký přeje krásný podvečer s kvízovkou a Českým rozhlasem. Je tady soutěž pro celou rodinu. Masážní šál Spiritual. 3 úrovně intenzity masáže, vyhřívání, možnost volby směru masáže, masáž zad, šíje, ramen, lítek, dvě výkony masážní hlavice. Masážní šál Spiritual můžete dnes vyhrát v kvízovce Českého rozhlasu. A to je motivace k tomu, abyste zatelefonovali, abyste s námi zkusili štěstí. Už teď držíme někomu z vás pěsti. Jakub Kvášovský lovec je na vás dnes také nachystán, sázka na Jakuba připravena, někde pod čísly od jedničky do 25. No a šťastné číslo, to už je na webu Českého rozhlasu, podívali jste se do kvízovky? Jestli ne, ještě máte chvíli, tak to určitě udělejte, protože když se dovoláte a povíte nám šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování před 19. hodinou a masážní šál Spiritual za to určitě stojí. Právě na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka je seznam 25 písniček, můžete se inspirovat. Malou hudební ochutnávku si dáme také za chvíli. Je 5 minut po 18. hodině, z Českého rozhlasu vás zdravíme z Kvízovky. Přejeme krásný středeční podvečer s datem 23. září. Kvízovka Českého rozhlasu. No a hodně štěstí vám přeje Karel Sladký.

0: Karla Gotta i Marcelu Holanovou máme dokonce samostatně v nabídce kvízovky Českého rozhlasu. Za chvíli vám dáme hudební ochutnávku. 18 hodin 9 minut, 23. zářijový podvečer. Masážní šal Spiritual je dnes ve hře. Parádní výhra dnešní zářijové kvízovky. Zkusíte ji s námi.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: A jak na to? Zatelefonujte k nám do Českého rozhlasu, vyberte si číslo od jedničky do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy před 19. někoho z vás odměníme právě hlavní hodnotnou vírou, masážním šálem Spiritual, který má 3 úrovně intenzity masáže. Pod každým číslem její písnička, jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Můžete se podívat. A je tam i šťastné číslo pro dnešní hru, pro dnešní podvečer. Najděte si úplně nahoře, když se dovoláte, povíte šťastné číslo, automaticky si zajistíte postup do slosování o dnešní hlavní výhru Kvízovky a ta za to určitě stojí. Jakub Kvášovský, lovec, je na vás také připraven, nachystán. Jen si najděte to správné číslo, které pro vás bude šťastný v dnešní hře a bude se vám dařit ve středu 23. září. Máme pro vás i písničky, jejich seznam také na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Já jsem říkal, že si dáme malou hudební ochutnávku, tak si dáme, tady je a můžete ji brát i jako možnou nápovědu dnešní hry. Hezký podvečer. Pod jedničkou Karel Gott V září. To je hned jednička, číslo 1, že by to bylo šťastné číslo pro dnešek. Počestkou Phil Collins. Číslo 6. A to je 9. Celine Dion. Marcela Holanová solově pod 13. Ráno. Číslo 13. Creedence Clearwater Revival pod číslem 15. V nabídce i Petr Mukvěra, Špinorová, Jana Kirchner, Beatles, Turbo, Lenka Filipová, Olympic, Anna Julie Slováčková, další a další. Záleží, jaké číslo si vyberete v této hodině vysílání kvízovky Českého rozhlasu. Vám, kteří jste přišli třeba později, připomínám, že hlavní výhrou je dnes masážní šál Spiritual a to stojí za to zkusit s námi štěstí. Jste na kvízovku s datem 23. září připraveni? My na vás ano, tak to můžeme spustit.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A nemusíte jen poslouchat, můžete se zapojit, můžete zatelefonovat do Českého rozhlasu a zkusit štěstí, protože dnešní hlavní výhra za to opět stojí, je to masážní šál Spiritual, 3 úrovně intenzity masáže. Tak by mě zajímalo, jestli pan Jirka by se třeba rád nechal masírovat právě Spiritualem. Pane Jirko, zdravím vás, hezký podvečer, vítejte v Kvízovce.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Co taková masáž masážním šálem? Líbila by se?
2: Určitě. Kolínko mě bolí.
1: Kolínko bolí, takže na kolínko. Dobře. Tak, to je ale ještě předčasné a každopádně víte, jak byste využil masážní šál Spiritual, který má 3 úrovně intenzity masáže. Paráda, krásná výhra dnešní kvízovky. Jak si jinak máte, pane Jirko, dnes ve středu 23. září? Jak se daří?
2: No, pohoda. Už je večer, tak posloucháme kvízovku. No.
1: Tak to nás moc těší.
2: Haló?
1: Ano, posloucháme.
2: Pak si dáme něco ze sportu, no a tak to jde pořád okolo.
1: Hezky to máte rozdělené. Kvízovka, pak něco ze sportu, pak možná něco dobrého na zub. Tak. 18 hodin 17 minut. Pan Jirka se k nám dovolal jako první dnes do kvízovky Českého rozhlasu. Tak má šanci, i co se týká toho šťastného čísla. Tak jsem zvědavý, určitě i posluchači, jestli té šance, té možnosti využijete. Pokud jste se tady, pane Jirko, podíval na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka.
2: Ano.
1: Podíval, ano.
2: Tak
1: ještě to šťastné číslo, které jste našel na naší internetové stránce.
2: 25.
0: Šťastné číslo.
1: Je to tak, cinklo vám to, pane Jirko, tak ať to cinknej před tou 19. hodinou, protože postupujete automaticky do slosování o masážní šál Spiritual.
2: Výborně.
1: Krásná výborně. Práce. Ano, pochvalte se, výborně.
2: Tak.
1: A ať to vyjde před tou 19. hodinou. Mějte se moc hezky, pane Jirko, hezký zbytek dne. Naslyšenou. Pane Jirka se šťastným číslem 25 si zajistil postup do slosování o masážní šál Spiritual. Ovšem nic není ztraceno pro vás ostatní, protože těch čísel tady ještě je a možností zahrát si s námi. Ale ta 25 už to nebude. Pod 25 je taky nádherná písnička, tak tu si teď dáme a vy zatím vytáčejte telefonní číslo kvízovky.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Ani podzimní kvízovka Českého rozhlasu, také na podzim ve středu mezi 18. a 19. hodinou vám budeme zpříjemňovat tento čas ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: No, řeknu vám, pomalu jste nám strhli telefonní ústřednu, jaký je zájem. Nejrychlejší teď byla paní Jiřina, kterou zdravím. Hezký podvečer, paní Jiřino.
2: Taky vás zdravím, taky přeju hezký podvečer.
0: A jak se máte vy, jak se daří, co vás dnes potěšilo, co vám udělalo radost?
2: Ale no, tak když na mě tady vykouklo trošku sluníčko, tak to mě potěšilo, no ten podzim zatím to ještě jde, ještě to pořád jde, ale kdyby začalo jaro, bylo by to lepší.
0: Rovnou byste skočila do jara, z léta do jara. No, babí léto nás snad čeká ještě o víkendu, kdy mají zase být teploty velmi příjemné, mají jít nahoru, i toho sluníčka bychom si měli užívat, tak si toho važme. Určitě ano. Je 23. září, 18 hodin, 24 minut, vysíláme kvízovku, zdravíme kvízovkáře do celé republiky, ale teď zdravíme speciálně paní Jiřinu, protože ta je ve hře o masážní šál Spiritual. Na co byste využila vy? Před chvíli pan Jiří říkal na kolínko.
2: No to já bych ho využila. Na obědy je kolínka a na ramínka a na krk a na
0: všechno.
2: Záda.
0: Univerzálně, je mi to jasné. Ano. Tak ta 25, to šťastné číslo už bylo v kvízovce. Pan Jiří díky tomu hladce postoupil do slosování před 19. A jaké číslo jste si, paní Jiřino, vybrala vy?
2: A já jsem si vzala jedničku.
0: Cože jedničku hned?
2: To je tam jaká jako, když nebudu mít štěstí jiný, tak aspoň na to písničku.
0: Tak schválně, na co máte nebo na koho máte štěstí pod jedničkou?
1: Sázka na Jakuba.
2: Aj.
0: Co pak?
2: No, měla jsem u něj štěstí i neštěstí.
0: Tak nejenom Karel Gott, ale Jakub Kvášovský, který je také v té šarmantní desítce. My jsme velmi zvědaví, už se nám to také blíží. Gala večer šarmantní osobnosti roku. Na internetové stránce šarmantniosobnost.cz jsou podrobnosti, vstupenky přes hkpoint.cz. Bude to opět parádní gala večer, protože mnohé osobnosti i z let minulých už přislíbili účast na říjnovém gala večeru. Tak Jakub Kvášovský, co si na vás, paní Jiřino, nachystal, připravil? Všichni teď budeme poslouchat napjatě. Jestli jste připravena, dejte pokyn a Jakub Kvášovský vám položí otázku. Ano, jste připravena.
2: Teď mě to čeká, tak mě to nemine. Tak
0: to nebudeme zdržovat. Rovnou chcete otázku. Dobře. Jakube Kvášovský, prosím otázku pro paní Hřinu pod číslem 1.
3: Pištec černohlavý je zpěvný pták, který je zajímavý tím, že je jedovatý.
0: Pištec černohlavý. Co vy na to, paní Jiřino? Ano, nebo ne?
2: Já jsem špatně rozuměla, jaký pták.
0: Pištec černohlavý, že je pištec, známý a že je jedovatý. Ano, nebo ne?
2: A ne.
3: Ano, jeho peří a kůže obsahují jed stejný jako žáby pralesničky a slouží k ochraně před predátory.
0: No, je to tak, pištec černohlavý. Tak jsme si ho připomněli takto v kvízovce. Písničku máte jistou, Karla vám nikdo nevezme, toho si teď dáme. Píseň v září, ostatně to září tady stále je. Tak ať vám září, ať ještě vídej to počasí. Hodně sluníčka, paní Jiřino, a mějte se pěkně. Naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.
0: No a vy už se chystejte, vytáčejte naše číslo, kvízovkáři.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: 23. září s Karlem Gottem.

0: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: My jsme rádi, že jste si na ně opět udělali čas ve středu 23. září. Kvízovka je tady každou středu mezi 18. a 19. hodinou a to je příležitost pro vás zatelefonovat, zkusit štěstí, zahrát si o nějakou hlavní cenu. Dnes je to masážní šál Spiritual. Zdravím pana Tomáše, který měl štěstí jako další a dovolal se. Pane Tomáši, hezký podvečer.
2: Vám taky krásný podvečer do rádia.
1: Začal podzim, je to vaše oblíbené období.
2: Ale tak, léto bylo lepší teda,
1: jo?
2: Já vám řeknu.
1: No tak, a ještě bude to babí snad o víkendu.
2: A jo, snad jo. A tak rostou houby aspoň.
1: Rostou houby, to je pravda. Tak, pane Tomáši, jaké číslo jste si vybral vy?
2: Sedmičku, Vláďu Myšíka.
1: Myšíka, jednohubky, je mi to jasné. Vladimír Myšík, šel jste podle písničky a pod sedmičkou je filmový kvíz, tak si něco pustíme.
3: Pánové, já nežertuji.
1: Tak, komu patřil tento smích? Patřil Fantomasovi, Fantomas, ukázka z filmu. A znáte určitě Fantomase, Tomáši?
2: No, jo, viděl jsem to.
1: A my se vás ptáme, jaký český herec mu propůjčil hlas? Kdo ho daboval? Fantomase. Držitel ceny dabingu v Přelouči také. No. Velmi známá osobnost, herec, daber, velmi často obsazovaný do dabingu. Tak, kdo?
2: Byly by možnosti, ale myslím, že teda už mám tip. Už to mám v hlavě asi.
1: Co máte v hlavě? Koho máte v hlavě?
2: Pana Moravce.
1: Pana Moravce máte v hlavě a to je moc dobře, protože je to tak Miroslav Moravec.
2: Výborně.
1: Ano, výborně. Držíme pěstě, ať to vyjde před tou 19. hodinou. Vy jste zmínil ty houby. Chystáte si ještě na houby nebo už máte dost?
2: No, mě teďka nějak poslední dobou moc nohy neslouží, takže... Ale něco už nazbíráno máme a ještě se asi podíváme. Sice si musím vzít hůlku, ale...
1: Mm-hmm. Říkal jste, že neslouží, takže ten masážní šál by se hodil.
2: Tři no to určitě,
1: penzivny. Ano, je to na všechno, vidím to tady. Lítka taky, dvě výkonné masážní hlavice, napájení přes kabel ze sítě. Paráda. Tak držíme vám moc pěsti, pane Tomáši, jak to vyjde vám před 19. hodinou. Děkujeme za zavolání, za hru v kvízovce.
2: Taky.
1: A posíláme ty jednohubky. Mějte se pěkně.
2: Jo.
1: Hezký večer.
2: Hezký. Dneska zbytek nepřeji.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Kvízovka teď zdraví do středních Čech, pane Ondřeje, v 18 hodin téměř 37 minut. Pane Ondřeji, hezký podvečer, vítejte. Mnozí to zkouší, v Kvízovce je možné vyhrát jednou za měsíc. Ten tedy, kdo ještě neměl možnost získat hlavní cenu, má stále možnost zkoušet to v Kvízovce Českého rozhlasu. Ono to jednou přeci vyjít musí, že? Jednou se to štěstí musí usmát.
2: Jako hlavně ten masážní šál, to je taková kavá cena, že to chce si vyhrát každý. Škoda, že ho může vyhrát jenom jeden člověk.
1: To chce každý, to je pravda, masážní šál, někde si sednout do křesla, že? Dát si masážní šál, nechat se opečovávat, tak. Pane Ondřej, doufám, že se máte dobře, pohoda.
2: No, tak momentálně trošku majorně, ale tak jako doufám, že to přejde.
1: Ale přechod z léta do podzimu.
2: Nevím, nějaká menší výroza.
1: Menší výroza. Tak, důležité je, že teď jste v kondici a že jste připraven zahrát si s námi v dnešní kvízovce právě o masážní šál Spiritual. Držíme pěstí vám. Pane Ondřej, jaké číslo jste si vybral vy od jedničky do 25?
2: 15.
1: 15. Creedence Clearwater Revival, písnička, která tam je pod tou 15. A pod 15. je slovenština. Jak jste na tom se slovenštinou, pane Ondřej?
2: No tak jako něco málo, ještě bych tam dal dohromady. Jsem ročník, který taky Československo zažil, že jo, když jsem byl v jeden stát, takže pak jsem koukal i na slovenský filmy, že jo, tak snad něco dám dohromady.
1: Tak to teď ověříme, zkusíme to. Pane Ondřeji, co je čučorietka? Co je čučorietka?
2: To by mě bez možností borůvka, pane sladký.
1: Borůvka? Máte rád čučorietky?
2: Ano.
1: Je to tak. Čučorietka, borůvka, slovensky velmi oblíbené slovo, které máme rádi i my tady v Česku. A taky máme rádi čučorietky, to je pravda, borůvky. Tak ať vám borůvka přinese štěstí dnes před 19. hodinou, pane Ondřej.
2: Díky, pane sladký.
1: Díky za zavolání. Hezký večer, mějte se pěkně. Naslyšenou. Creedence Clearwater Revival, stále ještě hrajeme kvízovku, ještě stále máte možnost dovolat se, zkusit štěstí. Masážní šál Spiritual ve hře, 3 úrovně intenzity masáže, vyhřívání, možnost volby směru masáže, masáž zad, šíje, ramen, lítek, 2 výkonné masážní lavice, napájení přes kabel ze sítě. Parádní výhra.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Paní Růžena se dovolala, zkusí s námi štěstí v Kvízovce. Paní Růženo, krásný středeční podvečer, vítejte.
2: Děkuji i vám, krásný podvečer všem.
1: Děkujeme pěkně za přání, jak se máte, vy, jak se daří?
2: Docela dobře, i když dneska jsem taková roztržitá.
1: Roztržitá?
2: Mám se dobře, ale svojí neschopností všechno klím.
1: Ta roztržitost někdy je, no chce to uklidnit se, zkrátka sednout si, co se dá, tak nechat být a být v té pohodě hlavně především. A teď se soustředit na Kvízovku, protože i vy hrajete o masážní šál Spiritual. Jaké číslo jste si vybrala vy v té naší Kvízovce?
2: Já jsem si vybrala číslo 14.
1: Číslo 14, tam je píseň Václava Neckáře. Píseň pro mne, tak tu si dáme pod 14, ale pod 14 jsou také rychlé šípy. Rychlé šípy, kluci měli psa. Jak se jmenoval jejich pes, paní Růženo, rychlých šípů? Nápověda, jestli by byla nějaká. Jak se jmenoval pes rychlých šípů? Špekáček, Snížek, Bublina, anebo Haf? Jak se jmenoval?
2: Bublina byl.
1: Pomohly nápovědy?
2: No, jestli jsem se trefila, tak pomohly.
1: Ne, to, co to řekla, tak sebejistě Bublina, takže se vám to zřejmě vybavilo hned.
2: Myslím si, že ano, už vidím ty kresby pana Fiše.
1: Je to tak, Bublina je správná odpověď, paní Růženo. A tou správnou odpovědí jste si i vy zajistila postup do slosování, které bude už za malou chvíli v Kvízovce Českého rozhlasu. Všichni chválí masážní šál. Na co byste ho použila nejradši vy? Co by bylo potřeba promasírovat pořádně?
2: No, kolena, kyčle.
1: Kolena, kyčle. A bedra, ano, ano. Tak držíme pěsti, ať to vyjde v tom závěrečném finále, které bude už za několik málo minut v Kvízovce Českého rozhlasu. Ale teď si všichni poslechněme píseň Václava Neckáře, píseň pro mne.
2: Děkuji za pomoc.
1: Mějte se hezky a pěkný večer. Naslyšenou.
2: Slyšenou.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: A poslední soutěžící před 19. hodinou, ten, kdo zkusí štěstí, pan Jirka, kterého zdravím. Hezký podvečer, pane Jirko.
2: Krásný podvečer, pane Káje, já vás pozdravím.
1: Jaké číslo jste si vybral vy?
2: No, jelikož se mě moje oblíbená kanadská zpěvačka vrátila zpět na poslávy, tak devítku Céline Dion.
1: Céline Dion je tady a také je tady šarmantní osobnost. Pane Jirko, jestli pak se Simona Stašová někdy stala šarmantní osobností a získala tu hlavní cenu a zlaté keramické slunce?
3: Ježiš. No.
1: Ano nebo ne? Poprosím o odpověď, pane Jirko.
2: Ne, já si, Simona Stašová, já si myslím, že, no, já dám ano.
1: No počkej.
2: Já dám ano.
1: Určitě?
2: Já nevím teďka, doopravdy nevím, jestli Simona Stašová, ale já zkusím dát ano.
1: Že se stala šarmantní osobností v naší anketě, která má letos jubilum. Takže trváte na tom ano?
2: Ale já už jsem dal to ano, pane Kájo, prostě, budu si na tom trvat.
1: A dobře jste udělal, je to tak.
2: No,
1: je to také jedna ze šarmantních osobností. Teď se tak trochu znejistil, ale...
2: Ne, já jsem to opravdu nevěděl. Ono to bylo teďka tak hrozně rychlý, že si člověk nedokázal všechno prostě představit.
1: A to jsem po vás nechtěl všech 29 šarmantních osobností.
2: No, tak to bych nedal.
1: Letos jubilejní 30. ročník. Jsme zvědaví, jak to v říjnu dopadne. Opět v přímém přenosu Českého rozhlasu. A Simona Stašová také přislíbila účast, že přijede na gala večer, tak se na ní velmi těšíme. Velmi rádi se s ní také setkáme. Stejně taky s rozhlasovým big bandem Gustava Broma, s Vládou Alovičem, solisty a mnohými hosty. Pane Jirko, Céline Dion, tu jste si vybral, tak vám ji posíláme a za chvíli se dozvíme, kdo získá masážní šál.
2: Tak jo. Já vám děkuju a kdyby to nebyla devítka, tak bych to přál hrozně sedmičce, protože pan byl velmi sympatický.
1: Dobře, jste hodný. Mějte se pěkně a Céline Dion pro vás.
2: Mějte se krásně, pane Káve. Naschledanou. Děkuju.

to tady, kdo získá masážní šál Spirituál, je to číslo. Číslo, chvíle napětí. Výherce může být jenom jeden. Dnes je tím šťastným číslem nikoli v 25, ale 15. Kdo si vybral 15 v dnešní kvízovce? Pan Ondřej, gratulujeme. Za chvíli vás budeme kontaktovat, budeme telefonovat z Českého rozhlasu, tak masáž si dopřeje pan Ondřej. Masážní šál Spirituál vyhrál v dnešní kvízovce Českého rozhlasu. Další parádní výhru připravíme za týden ve středu po 18. hodině a nejpozději před začátkem kvízovky najdete na webu šťastné číslo, tak se do kvízovky podívejte, protože když se dovoláte, povíte šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování o hlavní výhru. Dnes se štěstí usmálo na střední Čechy, na pana Ondřeje, za chvíli ho budeme kontaktovat. Pěkný večer s Českým rozhlasem přeje a za týden se na vás v kvízovce těší Karel Sladký.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Univerzita Karlova otevřela v Hradci Králové nový moderní kampus. Dálniční známky zřejmě příští rok nezdraží, novelu schválila sněmovna. České tenistky se v semifinále poháru Billie Jean Kingové utkají se Španělkami. A zítřek bude zamračený a deštivý s teplotami do 15 stupňů. Hezký podvečer vám přeje Alena Brantová. Univerzita Karlova otevřela dnes v Hradci Králové nový kampus. Patří k nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě. Soustřeďuje výuku, výzkum i zázemí farmaceutické fakulty a lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jde o investici za víc než 7 miliard korun. Studentům začne kampus sloužit od 29. září. V Lázních Bělohrad skončila modernizace tenisových kurtů. Cena za všechna vylepšení přesáhla 2,5 milionu korun. Královéhradecký kraj přispěl na modernizaci 1 milionem. Zbytek zaplatilo město.
2: Dělníci na kurtech číslo 5 a 6 opravili podloží i hrací plochy. Zároveň se podařilo zlepšit vsakování vody při deštivém počasí, která působila problémy. Práce zasáhly přibližně 40 cm pod původní povrch a z areálu bylo odvezeno kolem 500 kubíků zeminy. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci hlasy koalice schválili vládní novelu zákona, která ruší jejich valorizaci. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Podle koalice by Česko při dosavadním tempu růstu cen mělo jednu z nejdražších známek v Evropě, vysvětluje ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
3: Stávající nastavení valorizačního mechanismu vedlo k pravidelnému nárůstu finanční zátěže pro uživatele dálnic, s čím dochází k automatickému přenosu makroekonomických výkyvů do výše sazeb, aniž by byla možnost tyto dopady pružněji korigovat.
0: Opozice rušení valorizace známek kritizuje, jde podle ní o populistický krok. Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit celých 24 hodin od zakoupení a nejen do půlnoci jako teď. Novelu teď posoudí Senát. Sport. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy.
1: Počasí.
0: Zítřek přinese oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. K večeru budou srážky i mraky ubývat. Teploměr ukáže 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9. Foukat má mírný, během dne přechodně čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince. A na silnici 32 v Jičíněvsi na Jičínsku se jezdí kyvadlově. Důvodem je výstavba chodníků, která potrvá do konce října.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka a zaujalo ji nedávno spojení kampaň na spodní prádlo. Vůbec jde o to, v jakých významech se slovo kampaň používá nebo používalo. No tak vzpomeneme si na takové to známé, to je kampaň, říká jeden politik, že je tu na jeho adresu kampaň. A vůbec ta politická kampaň, to je asi jako nejčastější význam, ne? Před volbami je prostě regulérní kampaň.
2: Tak, těch posledních 30 let se nejvíc řeší politická kampaň předvolební, protože volby jsou pořád vlastně, ale za našeho nebo za mého mládí to byla třeba řepná kampaň.
1: Mm-hmm.
2: Takže abychom to vzali po pořadě, co začít úplně nejstarším významem. Totiž úplně původně to slovo kampaň znamenalo válečné tažení. Protože jsme to slovo převzali z francouzštiny a tam kampaň původně znamenala pláň nebo pole, ale pak dostala právě tenhle význam podle toho, že vojska vlastně kromě zimy pořád byla někde v poli. Takže válečné tažení, kampaň podle latinského campus, pole. Pak se tenhle význam přestal užívat, zastaral. Dneska vlastně už to možná ani nikdo moc neví, kdo nečte starou literaturu s oblibou nebo Švejka, tam je to taky. No a hlavní význam, ten základní dnes je tedy úsilí, skoro bojové úsilí o něco zaměřené proti někomu nebo ve prospěch někoho, takže to může být buď ta volební kampaň, anebo třeba takové ty občanské kampaně, aktivistické.
1: A pak ty reklamní kampaně, to já znám, když nastavuju na sociálních sítích třeba reklamu na nějaký program, který chceme poslat posluchačům, aby se ho pustili, tak se říká, musím nastavit na tom Facebooku kampaň.
2: Aha, no a to spadá do tohohle významu vlastně úsilí něco prosadit.
1: Takže kampaň na spodní prádlo je v pořádku.
2: Tak pokud je to ta reklama, tak ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepoví.

rozkoši, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na Chomutovsku začala topná sezóna. Další místa v kraji se přidají do konce září. Otrokovická radnice hledá vandaly, kteří zničili dvě autobusové zastávky. Počasí na zítra, oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Čestoplárenská včera zahájila topnou sezónu na Chomutovsku v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. V Ústí nad Labem začne čest topit mezi 23. a 25. zářím. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení.
2: V Teplicích a Bíleně se zatím netopí právě proto, že teploty tuto podmínku nesplnily. Podle mluvčího ČEZu Oty Šnepa se letošní start topné sezóny na severu Čech prakticky shoduje s loňskem. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájila topnou sezónu pro Most, Litvínov a Meziboří na počátku tohoto týdne. Z Chomutovska Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky MHD u Dřevnice. Jejich řádění odnesly přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Vaculová.
3: Skleněné výplně přístřešku někdo rozbil a doslova vymlátil na střepy, které pokryly prostor nástupišť. Řádění vandalů muselo být tedy slyšet, proto prosíme svědky, kteří by mohli pomoct s objasněním, ať se přihlásí na městské nebo státní policii.
0: Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Jak uvedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určená pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se můžou zapojit pouze lidé narození v Česku.
4: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra Fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C za exitem na Chlumec nad Cidlinou na 63. kilometru ve směru na Jaroměř narazilo osobní auto do dopravního značení. Průjezd je tam možný se zvýšenou opatrností. S komplikacemi počítejte i na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu. Kvůli stavebním pracím je provoz převedený do protisměru, počítejte tam se zdržením do 10 minut. Zůstáváme v Jihomoravském kraji, v Hrušovanech u Brna nefunguje světelná signalizace přes železniční přejezd. Na místě je i hustý provoz. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala, a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
5: Děkuji. Bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole, začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo, protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhý jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon. Já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete hýbat?
1: Ještě budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si vyjdu aspoň ty schody, no. To praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, ale já po těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat a teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuly a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukínce, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: se chystá?
0: Já myslím,
1: že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě
0: film.
1: Nebyla tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržovali, pánové, přibržovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakýho, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak a to vy jste nezažila?
1: Ne, nezažila.
0: Zatím?
1: No, nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže, ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: Dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu teď už i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, vy jste, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, já, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: písku.
1: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka. Ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
2: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to, no.
1: Jde to.
2: Udělat tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
1: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
2: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání, nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, nezvím, neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
1: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
2: Ano.
1: To se stalo?
2: To se stalo.
1: To mi jak nesedí.
2: No, mě taky ne, a to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrým.

0: už není dubbing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
1: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
0: No, tak určitě, určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
1: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie. Ono, ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí,

0: který vlastně se jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a s přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam ještě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80-letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystáme, chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, který mu vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jako dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda, svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní. Vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. Mm-hmm. A stárnutí je téma asi pro nás 50 plus všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahů. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. a téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
1: Tak a premiéra se, no ona je ještě blíží, ještě máte dost času.
0: Máme dost času, 30. listopadu.
1: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nemám to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Ten se úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film povede, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já ten Boys jsem Over, spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost, zážitek
1: ne,
0: s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos Teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Některé jihočeské obce přišly kvůli integrovanému systému dopravy o přímé spoje. Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečing zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. A počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy Jikort v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
3: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic. Valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně. Spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
4: Popisuje situaci v Lomnici na Dlužnici na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele Jikordu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
5: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
4: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Aplikace Záchranka je nově napojená s dispečingem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečing přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Máte nás v kapse. Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za téměř 1 000 000 000 korun by měla vzniknout v roce 2030.
6: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, 2 tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby se školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu, zejména v severozápadní polovině Čech se místy vyskytne déšť. Teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat, místy se i vyjasní. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 50 z Brna do Uherského Hradiště je za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Podle našeho zpravodaje na místě zasahoval vrtulník. Objížděte to přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Na silnici číslo 16 na 89. kilometru na trase Mladá Boleslav Jičín se u obchodního domu Olympia srazilo osobní auto s nákladním. Na místě je policie. A na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov uzavřeli pravý jízdní pruh na 8. kilometru. Omezení je v úseku asi 400 metrů kvůli údržbě a potrvá až do rána. Kolony se zatím netvoří. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Solo zápalky. Předmět denní potřeby, zprvu vzácný, postupně více a více všední, v poslední době zřídka používaný.
1: Říká mi to značka Solo sušice.
2: No to jsou sirky, ne?
3: Vím, sirky to byly.
4: To byly zápalky, že?
5: Tak vyráběly krbovky, všechny sirky a takový.
2: Ne, nevím, teď si nic neuvědomuji, jenom ty sirky.
1: Jak stará ta značka podle vás je?
2: Nevím, tak 50 let.
5: Já bych, jako co já si pamatuju, tak od narození, no.
1: Takže kolik let si myslíte, že ta značka už existuje? Dej nějaký typ.
5: 100.
4: Já podle toho je mi 84 a Solo sušice zašla jsem kořit 15 letech a to už bylo Solo sušice zápalky. Ale to byly v takových dřevěných lepší to balení.
0: Nejprve malé okénko do dějin zápalky. Začneme u skotského lékárníka a chemika Johna Walkera. S obchodníkem jehož jméno nese slavná whisky, ale nemá nic společného. Nemůžeme ho nazývat vynálezcem zápalky, protože historie téhle šikovné věcičky sahá až do pravěku, ale rozhodně přispěl k jejímu vývoji. Svou roli u toho hrála, jak už to bývá, náhoda. John míchal ve své laboratoři dřívkem potaž s antimonem. Směs už byla skoro jednolitá, ale ať dělal, co dělal, nemohl se zbavit hroudy na konci dřívka. Ze vzteku hodil dřívko na kamennou podlahu a ouha, z podlahy vyšlehl vysoký plamen. Když John uhasil své boty a vzpamatoval se ze šoku, řekl si, že to bude skvělá atrakce pro přátele. A tak návštěvám hrdě předvádí svůj ohňostroj, až mu jeden kamarád poradí, že by z toho mohlo být něco víc. Po sérii pokusů tak přicházejí na svět zápalky jménem Lucifer's Matches, které se zažehují protažením mezi dvěma skelnými papíry. Nedá se ale říct, že byly bezpečné a navíc po zapálení strašlivě zapáchaly. Nicméně 7. dubna roku 1827 John Walker poprvé prodal krabičku zápalek. Za 100 sirek chtěl jeden šiling. Svůj vynález si nechal patentovat, ale moc úspěchů s ním neslavil. K zápalkám, jak je známe dnes, byla ještě dlouhá cesta. Sušice, město nad Otavou, kolébka českého sirkařství. Ve 30. letech předminulého století žilo v Sušici kolem 3000 obyvatel. V městě se svítilo petrolejovými lampami, za radnicí stála zapáchající jatka a masné krámy, na náměstí nebyly chodníky, jen hrbolaté dláždění a rozbahněný prostor před hotelem Koruna. Tak vypadala Sušice v době, kdy svůj chudý domov opustili synové Sládka Jana Šajnosty, Jan, Vojtěch, Josef a František. Všichni vyvandrovali do Vídně, aby se tam vyučili nějakému řemeslu a našli práci, která by je uživila. Vojtěch, ten nás z bratrů zajímá nejvíc, se narodil v roce 1814 a ve Vídni se učil truhlářem. Když už uměl dost, sehnal si práci u vídeňského lékárníka maďarského původu Štefana Rémra, majitele továrny na zápalky. Tam si počase našel i svou budoucí manželku, Marii Urbancovou, která byla u Rémrových sluštičkou a občas pomáhala vařit hmotu na hlavičky sirek. S její pomocí získal poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi. Když se vrátil z Vídně domů do Sušice, svou Mařenku vzal sebou samozřejmě, požádal si o povolení zahájit vlastní domácí ruční výrobu fosforových zápalek. Na sušickém magistrátu mu ho přiklepli na podzim roku 1839. S výrobou zápalek začali manželé Šajnostovi prakticky s holýma rukama v pustém a vyhořelém domě bez oken a stropů uprostřed náměstí za radnicí. Zpočátku pracovali až 20 hodin denně. Domácí výroba vypadala takto. Šajnost nakoupil několik prken. Z nich speciálním hoblíkem hobloval asi metr dlouhé dřevěné dráty, které svazoval do svazku asi po 200 kusech. Ze svazků nařezal dřívka v délce zápalky a jejich konce máčel do síry, která se tavila na kuchyňské plotně. Když síra zatuhla, špičku dřívka namočil ještě do připravené zápalné hmoty. Po částečném zaschnutí se dřívka dosoušela nad kamny. Hotové zápalky svazoval po 50-60 kusech a prodával je na okolních poutích a trzích, nebo je posílal po formanských vozech do Horních Rakous a do Prahy. Výrobky šly dobře na odbyt a domácí výroba přestávala stačit poptávce. Bylo by škoda zůstat jen u malé dílny v domku na náměstí. V sirkách je budoucnost, ty půjdou na dračku. To se dalo čekat, pomyslel si pan Šajnost. Jenže na rozšíření výroby by to chtělo nějaký ten kapitál do začátku. Šajnost byl zručným řemeslníkem, leč špatným obchodníkem. Dobře to o sobě věděl, a tak se obrátil na bohatého židovského obchodníka Bernarda Firta. Šajnost měl nápad, Firt peníze na stavbu továrny. Dali to dohromady. Firt si ale sehnal od městského magistrátu vlastní oprávnění k výrobě zápalek, stal se majitelem továrny a Šajnost vzal za vděk funkcí ředitele a vedoucího výroby. Ruční výroba se brzy přeměnila na průmyslovou. Nakoupily se parní stroje, pronajal se objekt bývalé tuškárny v Krumlovském panství ve Zlaté koruně a sirky se začaly exportovat do mnoha zemí světa. Pár let na to postavil Firt další dva nové objekty sirkáren za Dolním předměstím v Sušici.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se dělá sirka, nebo dělala?
2: První sirky se vyráběly z takzvaného dřevěného drátu za pomoci speciálního hoblíku.
3: Poznamenává v rozhovoru se Světlanou Lavičkovou Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy.
1: To jsou takové jakoby tenčí špejle.
2: Ano, oni vypadaly jako tenké špejle. Ten hoblík měl speciální olůvko, kterým, když ten truhlář jel po tom kmeni, tak za ním zůstávaly ty špejle. Ty špejle se tehdy používaly i na řadu jiných výrobků, například na žaluzie a různé rolety. A dalším produktem, který z těch špejlí vznikal, byly právě ty zápalky. A tehdy ty zápalky vlastně byly kulaté, jako je ta špejle, tak byly kulaté.
1: Kdy přestala být výroba zápalek ruční záležitostí a přece jenom se přidal nějaký ten stroj?
2: Tak první továrna na zápalky v Sušici byla postavena v roce 1844 a pomalu tam začínala nabíhat ta strojní výroba a začaly se dělat zápalky z takzvané dřevěné blány, kdy se vzal špalek osikového nebo jiného měkkého dřeva, pomocí strojů se odkornil a dával se na takový speciální stroj. Jako když si vezmete roli papíru a odvíjíte ten papír, tak on z toho dřevěného špalku odvíjel tu takzvanou dřevěnou blánu.
1: Máte tady ten stroj k vidění?
2: Máme ho tady vystavený. Máme ho tady vystavený v expozici a je na něm jako ukázka právě nasazený ten špalek.
1: Ono to trošku připomíná jakoby tiskařský lis.
2: To připomíná. Je to stroj z doby, kdy vlastně vznikly takové ty těžké litinové stroje, které byly pomocí nejrůznějších pásových převodů propojeny a fungovaly, takže i v tiskárnách to tak fungovalo, i v jiných továrnách. Ale tady vidíte tu blánu, která se pomocí speciálních nožů z toho špalku odvíjela. Ta dřevěná blána se potom pomocí dalších speciálních strojů sekala, takže už to nebylo kulaté, ale už to byla zápalka s tím čtvercovým průřezem.
1: Jak se tam pak dávala ta zápalková hmota? Zase ručně?
2: Ty zápalky se máčely ručně a potom se dávaly do takových zvláštních držáčků, kde ty zápalky schly. My tu máme malé držáčky pro tu ruční výrobu, ale pak už to bylo zase v rámci té tovární výroby, už na to byly speciální stroje, které dokázaly ty zápalky usadit do těch držáků a ve zvláštních vozících se to pak vozilo do sušárny, kde ta zápalná hmota proschla.
1: Také se nějak proměňovala ta, jak říkáte, zápalná hmota?
2: Přestal se používat nebezpečný bílý fosfor, tak myslím, že jinak to složení zápalné hmoty se víceméně neměnilo. A navíc to bylo vždycky důležité výrobní tajemství, aby ten poměr byl správný. Takže se tradovalo, že například, když v Sušici byla druhá továrna na zápalky, kterou se založil Vojtěch Šajnost, tak tu zápalnou hmotu mu míchali lidé, kteří byli třeba hluchoněmí, aby nemohli nikde, byť třeba jen náhodou, prozradit, jaké složky ta zápalná hmota obsahuje.
1: Jak dlouho tak asi ta zápalka mohla schnout?
2: Myslím si, že tak těch 24 hodin, že bylo dostačující.
1: No, zápalka vyschla, dala se do krabičky a putovala do celého světa.
4: Všechno klapalo až do chvíle, kdy se Firt stal obětí epidemie cholery, která v Sušici vypukla. Po Firtově smrti se Šajnost dostal do sporu s jeho dědici. V dobré víře totiž kdysi na počátku uzavřel s Firtem smlouvu, že kromě něj nikdo jiný z rodiny nesmí v továrně pracovat. Před lety tato podmínka postihla Šajnostovu manželku Marii, která přinesla do Čech tajemství výroby zápalné směsi. Nyní chtěl Vojtěch začlenit do výrobního procesu svého 20-letého syna a doufal, že po tolika letech jeho věrných služeb by bylo možno nad tímto bodem smlouvy přivřít oko. Narazil ale na tvrdý odpor Firtovy rodiny. To Vojtěcha Šajnosta dohřálo natolik, že si sehnal potřebný kapitál, koupil objekty bývalé hospody v Ráji a založil vlastní výrobu zápalek, takzvanou hořejší továrnu. Začalo se mu dařit, sbíral ocenění na výstavách a našel odbytiště u nás i v cizině. Vyvážel dokonce i do Ameriky. Po jeho smrti v roce 1894 pokračovali ve výrobě jeho synové Ferdinand a František.

0: Tajemství výrobního postupu a složení vlastní zápalné hmoty se v obou sušických sirkárnách předávalo z otce na syna a hmotu míchal vždy sám majitel továrny. Výroba sirek nebyla lehká práce. Až do přelomu 19. a 20. století se pracovalo s bílým, velmi jedovatým fosforem, jehož škodlivé účinky byly kruté. Dělníci, máčeči dřívek a ti, kteří pracovali v sušárnách, trpěli obtížemi dýchacího ústrojí, kazily se jim zuby, hnisali dásně a měli příznaky zákeřné fosforové nekrózy. Snadná vznětlivost fosforu způsobovala časté požáry. Docházelo nejen ke škodám na majetku, ale i k tragickým obětem.
1: Podívejme se teď na tu vaši sbírku těch krabiček, nálepek a podobně.
2: My máme zastoupeno, kromě těch klasických krabiček, které znají dnešní ne návštěvníci, ale vlastně dnešní společnost, tak my máme zastoupeny i jedny z prvních výrobků. A kromě zápalek máme tady například takzvané trny, speciální přípravek, který vypadá jako kytička. Ten se zapíchnul do doutníku a ta hlavička byla právě z té zápalné hmoty, takže se potom škrtla a pomáhala rozhořet tomu doutníku. Nebo tady máme takzvané fidibusy, smotky papíru, které opět byly namočeny v zápalné hmotě a pomocí těch se třeba rozhořívala dýmka. Ale jinak tady máme pak samozřejmě první zápalky. Vidíte, že se dávaly původně do lepených papírových krabiček, které mnohdy měly aspoň natištěný znak výrobce. Máme tady zápalky, které se dělaly jednak v Sušici, anebo Semliková továrna nedaleko Kašperských hor a řada dalších. Když se přecházelo z papírových krabiček na krabičky jiné, tak to byly jednak lepené z kartonu, kulaté, které měly na horním víčku škrtátko, nebo to byly krabičky dřevěné, soustružené, které měly zpravidla zase na dně škrtátko, nebo to byly krabičky dělané z takzvaných loupků, to znamená ze dřeva a lepeno dohromady na karton. Pak to byly krabičky různých velikostí, standardní formáty, anebo velké takzvané domácnostní zápalky. Ale byly i hezké krabičky, například tady vidíte krásný kufříček. Dál v expozici máme třeba i domeček takzvaného toho volarského typu, což byla taky krabička na zápalky. Pirtové poměrně brzy zjistili, že i ta krabička je dobrým zdrojem reklamy.
1: Což pak krabičky, ale ty nálepky na těch krabičkách, no to jsou umělecká díla, historické postavy, dámy v klobouku, dokonce i dámy v takových trochu lehtivých pózách.
2: To je známá série Solo Girls, velmi oblíbená, ale pak samozřejmě, protože firtové se orientovali dost na vývoz do Asie, tak tam jsou indičtí panovníci, postavy oblečené v národních krojích, ale měly třeba série evropských panovníků a řadu dalších.
1: Tady jsou různá razítka.
2: To jsou takzvané registrační štočky, protože vždycky, když se udělal nový motiv nálepky na krabičku, tak se ten motiv musel zaregistrovat, tak se dělá takzvaný registrační štoček, který pak byl základem pro tisk té nálepky a my je tady vystavujeme, máme jich v depozitáři ještě několik desítek.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku minulého století se Firtova i Šajnostova továrna staly součástí rakousko-uherské akciové společnosti Solo se sídlem ve Vídni, ve které se spojilo 6 největších rakousko-uherských sirkáren. Se zrodem československého státu vzniká nová firma Solo, spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny. Hlavní závod měl sídlo v Praze. Vedení, v němž na čelních místech seděli bratři Bernard a Ernst Firtové, vnuci jednoho ze zakladatelů, postupně skupovalo akcie slovenských, polských, maďarských i jugoslávských sirkáren. A tak byl dán základ průmyslovému impériu Solo.

Kvůli nemocím z povolání zavedli Firtovi u sušické sirkárny snad první závodní lázně u nás. Dali vystavět na svou dobu velmi moderní objekt, sociální zařízení pro zaměstnance. Závodní kuchyně, velký společenský sál, ordinace závodních lékařů pro horní i dolní továrnu s rentgenovým přístrojem, fyzikální léčbou a vodoléčbou, vanové lázně sloužící i pro veřejnost, byt domovníka. Vzor si brali v Baťových závodech ve Zlíně. A ještě jedna nikde jinde nevídaná vymoženost tu byla. Ženy si totiž do té doby brávaly malé děti sebou do práce. Dítka si hrála pod pracovním stolem, zdržovala maminky, navíc to pro ně zrovna při tomhle druhu výroby bylo silně riskantní, požáry v sirkárně nebyly ničím mimořádným. Všechno vyřešilo otevření jeslí a mateřské školky. Matky mohly pracovat s vědomím, že o jejich potomky je dobře postaráno. Kojícím matkám, pracovnicím sola, bylo umožněno kojení nemluvňat i v průběhu pracovní doby. Obě sušické sirkárny po celé generace dávaly živobytí nejchudším vrstvám obyvatelstva Sušice a okolních vesnic. Syn Vojtěcha Šajnosta, František, byl ve 20. letech jmenován čestným občanem města Sušice. V zápise stojí, návrh přijat byl sympaticky, jež to dobře jest známa štědrost pana Františka Šajnosta vůči zdejší chudině a humánním ústavům místním. Obdobně bylo v roce 1938 uděleno čestné občanství vnukovi spoluzakladatele Ernstu Firtovi. Výpis z jednání městské rady praví: generální ředitel dr. Ernst Firt zasloužil se o rozvoj sušických sirkáren, jimž stál v čele. Sušický sirkařský průmysl jest za svůj výrobní primát a rozsah zavázán generálnímu řediteli doktoru Ernstu Firtovi, stejně tak za své uchování v místě, které bylo pramátí veškerého sirkařství v republice. Lokální láska k rodnému městu, vděčnost za osobní úspěch a radost z činů, které docílilo jeho rodiště. Všechny tyto okolnosti byly mu lidským příkazem, aby ve své funkci vedoucího činitele průmyslového koncernu československého sola působil k tomu, aby Sušici trvale byla zajištěna výroba sirek, již zde byl dán základ před 100 lety. Z čestného občanství města Sušice se netěšil dlouho. V roce 1940 mu bylo zrušeno. Důvod se v zápise z jednání obecního zastupitelstva neuvádí, ale je na snadě. Doktor Ernst Firt byl Žid. V té době už byl na útěku před nacisty. Neměl takové štěstí jako zbývající členové rodiny. Byl zatčen ve Francii a internován v nacistickém lágru. Zemřel v lednu 1943 v Paříži. Potomci rodiny Firtů dodnes žijí v USA.

Po druhé světové válce byl ustaven národní podnik Solo Sušice a začíná další éra sola. Název Solo se objevil ve výrobcích sololit, dřevovláknité desky vyráběné mokrou cestou, přibyl další závod na povrchové úpravy, vznikl sololak, lakované desky, laminované desky solodur, voštinové desky. Továrna měla vlastní strojírnu, která zajišťovala velké opravy, vyráběla vlastní stroje. Zaměstnávala i s pobočnými závody přes 2000 lidí.

0: ještě jeden dům. Tam pro změnu žila rodina Vojtěcha Šajnosta v době, kdy Vojtěch Šajnost si založil a provozoval druhou sirkárnu v Sušici. Je to dům číslo 6 na náměstí a na tom domě je umístěna i pamětní deska na Vojtěcha Šajnosta.
1: No a teď bychom se asi měli vydat z toho malebného náměstí, hledat ty méně malebné pohledy, a to jsou pohledy na vlastně už teď opuštěnou sirkárnu tady v Sušici. Tak jsme došli k tomu Solo Sušice a řeknu vám, není to radostný pohled.
0: Celý ten areál je z valné části už zdemolovaný. Nám se podařilo iniciovat alespoň prohlášení dvou objektů za kulturní památku. Památkově chráněný je objekt bývalého ředitelství, což je spíš symbolická záležitost, protože tam v těch místech stála ta úplně nejstarší první původní sirkárna. A na ní navazuje takový ten červený domeček, který stojí hned vedle, kde byly kanceláře a později byty. Jedině tyhle dva objekty jednou tady z celé sirkárny Solo zůstanou.
1: Abychom ale tu procházku Sušicí po stopách toho Sola zakončili přece jenom trochu radostněji, optimističtěji, dají se tady najít ještě další stavby, které naši předkové nezničili, které to Solo také pamatují?
0: Pokud se podíváme ještě nalevo od toho červeného domečku, tak tam vidíte takovou krásnou stavbu, kterou sušičtí nazývají pro ty kulaté věžičky Daliborkou. Tam byly byty úředníků ze Sola. Dodnes slouží jako byty pro obyvatele Sušice, kdysi dávno mezi Solem a tou Daliborkou byl poměrně hezký zelený park. Pokud se otočíme na druhou stranu, proti Solu, je taková sice omšelá budova, nicméně také už je památkově chráněná a současný majitel má snahu ji udržovat. Je to dům zdravotní péče a ten byl postaven právě ve 30. letech, v době, kdy ředitelem Sola byl doktor Ernst Firth, a byla ta budova, která sloužila zaměstnancům Sola, ale i ostatním lidem ze Sušice. Pro zaměstnance Sola tam byly jesle a mateřská školka, byly tam závodní lékaři, byla tam jídelna, ale byly tam i lázně, které sloužily jako veřejné lázně, takže je mohli využívat i další obyvatelé Sušice. Na tehdejší dobu to byl nebývale velkoryse postavený a vybavený objekt. Znamená to, že prostě to vedení Sola si velice dobře uvědomovalo, že ta péče o ty dělníky, která nebyla v té době vůbec obvyklá, takže to je velice důležitá věc, a že spokojený dělník je dobrý dělník. To je taky taková památka na období, kdy to sirkařství v Sušici bylo v největším rozkvětu.
2: Po roce 1989 se podnik rozdělil na několik akciových společností a většina z nich zkrachovala. Sirkárna ještě v roce 2006 vyrobila 400 milionů krabiček zápalek, které z více než 3/4 exportovala, ale 2 roky na to byla nucena zastavit výrobu po 170 letech. Důvody? Zvyšující se cena práce, surovin a také klesající spotřeba sirek. Solo tak potkal smutný osud. V budovách sirkárny dnes nezbylo nic. Při rušení firmy majitelé vše převezli do Indie. Právě tam skončily stroje kdysi chrlící miliony malých krabiček s litografiemi, které sbírají filumenisté z celého světa. Město Sušice tak může na svou slávu výrobce zápalek už jen vzpomínat.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Vedení Olomouckého kraje přislíbilo pomoc obcím, které připravují žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou dva zranění a počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv. Říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
2: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
0: Akcelerační zóny, tedy oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren, vláda schválila na konci července. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakýrník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatelé ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve tříletém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka. Další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz. Sport.
0: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championships v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Američanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenbosch 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Počasí. V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a k ránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. Počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 177. kilometru před exitem na Ostrovačice ve směru na Brno dejte pozor, porouchalo se tam nákladní auto, počítejte tam se zdržením. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Troju je hlášená nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh, vypadá to, že i provoz v tunelu houstne. A stále dejte pozor v Hrušovanech u Brna, na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Miloně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost?
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říci i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říct si, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných. A proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text? A
1: víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost. Tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Vlachem a tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: Je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak, kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her. Kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal V leže na boku?
3: Ne, to pozor, V leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v reži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No, co figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným?
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenul.
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si. Naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne,
8: ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček, když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se a najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesly, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové, promiňte, vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte, tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho skrubnout. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holce dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky, uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvolání na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Duzbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl šizun kvávra jíma a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele, nebo tam někde poblíž?
2: No, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte. Jeden, dva tam určitě někde budou.

0: Kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě?
1: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranu.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
1: Ne, tomu psát nemůžu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
1: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vy ptáte se.
1: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
1: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
0: Ale no tak, profesorku, nechcete mě přece našňupnout, že ne?
1: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
1: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
1: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
2: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no
2: tak to... Už od začátku.
0: No, já...
2: No, potřebuji vědět celý průběh sporu co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyste, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
2: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
2: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
2: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kde jakou pitomost okolo a já držel, doktore, ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
1: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
1: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
1: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
1: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba. Ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout. Ani španělsky, stačí česky. Stolaři, studente můj bývalej, jeden můj přítel.
1: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
1: Nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se. Vy to máte k indiánům skok. Vy na to můžete vydělat. Napište si to prostě, jak chcete. Ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdy pak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
1: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
1: No, vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: Kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda. To je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám. Proboha,
1: mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
1: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat. To ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
1: Nehněvejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil. Na to vem jet, to jsem uměl. Na mě si jen tak někdo nevyskakoval.
2: Dobrá, pan Masařko. To stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
2: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
2: Uniforma?
0: No jistě, uniforma, to právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně, já byl bachař.
2: Proč jste to neřekl hned?
0: No, proč? Já měl za to, že to víte. O mě to ví každej.
2: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: No, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
2: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
2: přitěžující.
0: Ale
2: promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Ty, že tu kauzu nevemeš?
2: Ne.
0: Nevemeš?
2: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
2: Pane Masařko.
0: To ti říkám.
2: Pozor. Nesahejte na mě. No. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se. No tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy, ne.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Járy Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Járy Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Taky nás posloucháte po těch internetech, ať je to jakkoliv a poslechem kdekoliv. Přijměte pozvání pro nadcházející dvě hodiny, kdy pro vás bude vysílat z Prahy, z historické karlínské budovy Českého rozhlasu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, je to oddych, i když to je někdy náročné. Jo, mimochodem, děkuji za pozdravení, e-maily, pohledy i dopisy. Jsem sice lump někdy na odpovídání, ale odpovím, vážím si toho. Mimochodem, aktivní adresa elektronická pošta jan.macoun@email.rozhlas.cz. Ještě jednou jan.macoun@rozhlas.cz. I tam můžete přidávat třeba své náměty, postřehy, a možná tipy, co probrat v noční lince. Však dvě hodiny jsou dvě hodiny a jsme tu jedna velká rodina. Tak se těším, že probereme i téma podle vás. Už dávno přišlo, takové 4 měsíce. Zakazuje se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A kdo čekal něco obsáhlejšího? Ne, kdyby bylo na vás. Zakazuje se teď hned, čím dřív, tím líp. Včera bylo pozdě. Máte nějaký žebříček toho, co vám leze úplně krkem, nebo co byste chtěli změnit nebo zrušit, zakázat? Zakazuje se.

0: 5 minut po 23. hodině posloucháte společné regionální vysílání. Tady je Honza Macon, tady je Praha, Praha, která nekouše. Rád bych s vámi probral téma, které jste si sami vybrali. Doufám, že se připojíte a že to vemete s nadhledem. Přece nebudeme si nadávat do vysílání, křičet nebo tak stěžovat, že vám z toho půjde až pot. Co byste okamžitě zakázali? Komu byste dali stopku? Vadí vám hloupí lidé nebo zatrhli byste hlasité telefony? Zakázali byste třeba nedělní sekačky, politické diskuze? Štve vás kouření? Lezou vám krkem reklamy? Co takové koloběžky? Vadí? Nevadí? Řidiči? Co cyklisté, kteří jsou také účastníky dopravního provozu? Vyloučit, že? Já jsem si to myslel. Zakazuje se, je to dnešní téma, budu rád, když se připojíte a nejen pasivně budete poslouchat. I když samozřejmě nepřemlouvám, ale nemusíte se bát. Když se dovoláte, já vás provedu, nestrapním. Víte co, maximálně se strapním já a to prakticky skoro nikdo neuslyší a hlavně ten nejdůležitější, který by to potom ne roznesl dál, ale dával by mi to hezky jako přednost ještě o x měsíců, možná let později, Petr Kubala, můj milovaný technik tady z Českého rozhlasu, který má aktuálně volno. No to víte, no, chlapi jsou někdy zlí, oni vám to předhodí před obličej, podívej se, takovej si. Ne, teď je zcela vážně. Zakazuje se. Co zakázat a proč?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tématem jsou zákazy, které by lidé zavedli, kdyby měli na chvíli tu moc rozhodovat. Ptám se, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku, nejdřív facku, potom stopku a může jít opravdu o cokoliv. Může jít o věci vážné, úplně obyčejné, bezohlednost, hluk, kouření, šikanu, alkohol, reklamy, politické lži, parkování na chodníku, mobily ve škole, nepořádek po psech. Ať je to cokoliv, budu moc rád. Haló, haló, kdo pak nám volá a kdo otevírá noční linku dneska?
2: Ano, dobrý večer, přeji.
0: Ano, taky, tady Honza.
2: Tady u telefonu Jarka.
0: Jarko, tak ven s tím, co byste zakázala vy? A kde? A proč? A jak?
2: Já bych zakázala hlavně zakázaný.
0: Máte pocit, že těch zákazů je moc, takže zkrátka...
2: Ano, ano, ano. Zákazů je hodně a přijde mi, že vůbec rádi politici zakazujou. Aha. A vůbec se neberou na zřetel, na vědomí, že ty lidi umí taky přemýšlet.
0: Já bych politiky trochu dovolil si hájit, ne protože před volbami, ale protože vstupem do politiky politik ztrácí většinou soudnost. Většinou, neříkám, že každý.
2: Ano,
0: takže
2: ano.
0: Omluvte je, prosím. Oni to nemyslí zle.
2: No, já to téma nebudeme rozebírat.
0: Dobře.
2: Do éteru, ale já bych hlavně bych zakázala tu hloupost nekouřit, že všechny restaurace, hospody, všechny podniky budou nekuřácky, že tam nebude kouřit. A to z toho důvodu, že když, hlavně když je to soukromník, tak ten si přeci rozmyslí, jestli chce kuřáckou restauraci nebo nekuřáckou.
0: Zeptám se jinak.
2: A nebo jestli tam udělá dvě místnosti a v jedný se bude kouřit a v druhý se nebude kouřit.
0: Tak to jo.
2: Protože se mi nelíbí, já to dopovím, můžu?
0: Ano, ano, ano.
2: Protože se mi nelíbí, že ty, co kouří, tak si vezmou pivo do ruky, jsou napití třeba, dejme tomu, a jdou kouřit před hospodu. A tam chodí lidi kolem. A chodí tam i děti. A stalo se dokonce i, že měli narážky na moji vnučku, když šla ze školy.
0: A proč?
2: V půl jedný. Takže jako to se mi nelíbí. Nevím, nevím, nevím. Ona jim nic neříkala, nedělala. Ona má za úkol nebo vysvětleno, jak se má chovat, že se nemá přijímat. Takže ona jenom tak prošla. A vlastně musela stoupnout na silnici. a pak na chodník, protože ten chodník je úzký tam před toho hospodou u nás.
0: No, já jsem se chtěl doptat hned ze začátku, ale vy jste to hned taky rozvedla, protože na jednu stranu, i když jsem já velmi silný kuřák, i když já schvaluji zákaz kouření, přesto souhlasím s vámi v tom, že by si měl ten hostinský majitel rozhodovat podle svého, ale na druhou stranu bych ještě doplnil, asi se shodneme na tom, že kouření škodí zdraví.
2: A stejně tak, to je hodně věcí.
0: No to jo, ale stejně tak se shodneme i na tom, že kdyby zákazy nebyly, a ten hostinský si mohl rozhodovat úplně ovšem, tak vlastně touhle matematikou bych to potom viděl, že dobře, no tak tady mám krysy, to je přece moje věc, ne? Rozumíte mi?
2: No to ne, já vím, teď vám rozumím, to ne, zase tak to už, to je důležitý tam, kde...
0: Řekla jste to správně, rozšířila, udělejte si to, jak chcete, ale prostě moderní je nekouřit, nebo normální je nekouřit, tak jestli chcete, tamhle si je zavřete do kamrlíku, nebo do jiné místnosti,
2: ano.
0: Dobře, no tak je vás víc, budete ve velkém sále, ostatní budou minoritou, ale že by si o tom měli rozhodovat sami, a já bych to možná ještě rozšířil, teda nevím jak vy, dobře, když už jsme u toho kouření, možná bych třeba i já jako majitel... Ty děti bych tam třeba taky jako ne, že jo, nebo tak. No, nebo ten hotel pro dospělí jenom, ne protože šmajchl kabinet, ale protože chci, aby tam byli jenom dospělí.
2: Taky, ale to je na volbě každého toho majitele, toho provozovatele, bych řekla.
0: To není.
2: Že si to může udělat tak i tak. Jsou rodiny, které chtějí s dětma jít do hotelu a chtějí dokonce i animační programy, aby je pohlídali, ale jsou i lidé, kteří nechtějí, aby tam byly děti na tom hotelu.
0: No, to
2: nechtějí
0: fakt.
2: Poslouchat, jak tam děti křičí a lítají, běhají.
0: Takhle v ten moment, jistě, to je jasné, to je dovolená, ale u nás to možné, zákonné to není.
2: No, tak vidíte to.
0: No. Nevadí, máme 5 minut za sebou povídání. Myslím, že jsme zakázali poměrně dost.
2: Vážně, já bych ještě zakazovala.
0: Já si z toho jdu dát cigaretu.
2: Zakazovala.
0: Dobrou noc a děkuju a zdravím do Kralup. Nebo Rostok.
2: Dobře, já vám moc krát děkuju a já zdravím vás všechny při rádi, co posloucháte. Já taky ráda poslouchám. Mějte se všichni fajn, krásně, zdravě, šťastně.
0: Zdravě.
2: A spokojeně.
0: Dobře. Tak já vám posílám úsměv, nic víc, nic míň, to myslím, že stačí.
2: Já teďko momentálně mám na obličeji ten můj úsměv a já řeknu teda do rádia, že mám pusu úsměv od ucha k uchu, ale mám tam nahoře než 3 zuby. Tak je to
0: ano,
2: to zasmání na
0: děkujeme, ze středních Čech se loučíme, hezký den.
2: Mějte se krásně, naschledanou.

0: Tady Český rozhlas ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy, mateřské stanice. Pěknou noc a příjemný poslech přeje Honza Macoun. Dneska probíráme a probírat doufám budeme až do 1 hodiny zákazy. Jakékoliv. No, na zákazech obecně je zrádné, že vypadají jednoduše, hlavně ve chvíli, kdy se týkali těch druhých. Ono zakázat něco, co vadí nám, je snadné, horší je, když by někdo jiný chtěl zakázat něco, co máme rádi my. Společnost bez pravidel by nefungovala, ale společnost plná zákazů by byla k nevydržení. Každý zákaz tak něco prozrazuje i o člověku, který ho navrhuje. Co nesnáší, čeho se bojí, koho by nejraději umlčel a kde podle něj končí svoboda. Obecná pravda je nepříjemná. Všichni chceme svobodu pro sebe, ale pro ostatní máme často připravený takový nepatrně dlouhý seznam omezení. Jak zákazy vnímáte vy? Co chcete zakázat, kdyby bylo na vás, po vašem? Co by to bylo? A hned, nejlépe zákaz, už včera to mělo platit od vždycky. 731 800 900, volat můžete právě teď, psát linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů. Pište své příspěvky pod internetovou pozvánku na rozhlas.cz/linka. Tady Honza, zdravím, pěkný večer.
1: No, dobrý den, tady je Mirek a Valašské Meziříčí.
0: Zdravím, do Velmezu, povídejte, co zakázat?
1: No, já bych zakázal hlavně tratěnice.
0: Vůbec jsem vám nerozuměl ani slovo.
1: Já omlouvám se. A já bych zakázal tratěnice.
0: Opravdu nerozumím. Vysvětlete mi to, prosím. Co konkrétně to je?
1: No, a tračenice je, aby se a lidi nekecali mezi dverma, v chodbičkách a s dětama.
0: Omlouvám se vám. Rozloučíme se. Já vám opravdu nerozumím. Děkuji pěkně, díky za zavolání, až se třeba lepší spojení vydaří, tak prosím, anebo napište, nebo jindy, to bude taky čas. Honza u telefonu, kdo nám volá teď?
2: Robert ze Zlína.
0: Zdravím vás, tady už je to takový srozumitelnější to spojení, skoro jako byste byl vedle mě. Tak pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, taky do Prahy, dobrý den.
0: Děkujeme, jak se máte, daří se dobře.
2: Dobře se máme se parádně ve Zlíně, je to super.
0: Takže nic nezakážeme, tam je všechno v pořádku.
2: Všechno je v pohodě.
0: Jo, takže v silničářům nezakážeme plánování oprav hlavních tepen mezi Zlínem, Otrokovicemi a spol, nebo něco podobného.
2: Přesně tak, ano.
0: To jsem si jenom teďka tak vzpomněl, ale...
2: Ano.
0: Nebo nějakým sdružením zakážeme okamžitě se odvolávat proti poslednímu úseku dálnice do Frštáku?
2: Tak určitě, 100%. Ale já bych teďka řekl tuhletu věc.
0: Povídejte.
2: Já bych zakázal vodákům vůbec pít.
0: Důvod?
2: No, tak samozřejmě, může se utopit, jo, může se obrátit, jakkoliv.
0: Oni
2: rádi zpívají.
0: Mm.
2: Jo.
0: Chápu. A myslíte, může... že to tak zásadní, jako to, jenom vodákům? Proč
2: ano,
0: jenom
2: je
0: vodákům?
2: Zásadní, je to zásadní, ano, zakazuje to i zákon a všechno.
0: No ne, já jenom, že jste zmínil jenom ty vodáky, jako, takže u cyklistů je to jedno.
2: Ano.
0: A proč? Proč, když u cyklistů je to možná... Nemožná. U cyklistů jako účastníků provozu je to...
2: U cyklistů je to za pokutu.
0: No to je nejenom za pokutu, ale u vodáků je to vlastně, si myslím, jedno. Tam to není pod zákonem, nebo je? Nevím to.
2: No já si myslím, ano, že to tak bude.
0: Řekněte mi, co máte s vodákama. V čem vás štvou? Vy máte řeku pod barákem.
2: Tak většinou jsme jezdívali a pili jsme.
0: Ano, a nedopadlo to jednou dobře.
2: Dopadlo to dobře, ale pít by se nemělo, no, při tom rád.
0: No jo, ale proč? Jenom kvůli tomu, že se člověk může utopit. Teď podívejte se na aktuální průtoky řek. To jsou patůčky.
2: No, taková sázová, jestli žijete třeba k Praze, tak to už je taková už dost
0: divoká řeka. No. Myslíte tu sázavu, která není sízná ve svém konci?
2: Teď není sízná, ale předtím byla sízná, jo? Je to 20 let.
0: No to jo, to taky byla sázava smradlavá a špinavá.
2: No, taky byla čistá taky.
0: No to je až teďka čistá, to si jako, já tam prožil mládí celé, takže vím, mám tam svůj oblíbený placák v Prosečnici, vodáků teda pravda tam bylo poměrně dost, ale když jsme u těch vodáků, tak já bych jim zakázal to ahoj, ale nevím, jestli by se něco stalo, jestli by se svět náhodou nezbořil, kdyby ten zákaz byl, jestli by to mělo nějaký vliv na vodáctví teda. Mně to bylo vždycky trapný jako vodák, ale já nejsem vodák vlastně, úplně na 100%.
2: Víte, takhle to řeknu. Já si myslím, že vodáci staví po 10, po 15 kilometrech někde, dají si nějaký odech, jo, tak jdou na pivečku a druhý den valí zase dál, jo, třeba o 15 kilometrů.
0: Víte, co znamená na řece Sázavě 10 nebo 15 kilometrů?
2: No dost.
0: No velmi. To je velmi, to se pomalu nedá stihnout ani za víkend. To je strašně daleko. No, tak odvážným přeji, ale já bych drhnul zcela. Určitě moje prostorová výraznost si to, o to přímo koleduje. Ale rozumím, děkuju za zákazy, přidáme i další. Dobrou noc.
2: Mějte se zatím, nashledanou.
0: A pro vás chvilka odpočinku a volná linka 731 800 900. A nabízím Hop Trop a Samsona Lenka.

0: Pěknou noc, tady Český rozhlas, Noční linka, vysíláme jí mnoho let, jsme tady jedna velká rodina, pojďme si udělat radost vašimi příběhy, možná taky smutek, protože když je téma zakazuje se, a ještě navíc je to o vás, takže vy zakazujete něco někomu, společnosti, konkrétní osobě, no tak to nemusí úplně být zrovna v rámci úsměvu, ale bu. No, já se ptám, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku a opravdu může jít o věci vážné i úplně obyčejné s prominutím, když to přeformuluji. Většinou se lidi přece hádají o blbostech. Souhlas, asi ano. A vůbec jim nedochází, že domluvit se je vlastně i taky možná cesta. A ne, nejde to se domluvit. Pojďme udělat to, když máte navrh, nebo můžete mít navrh, a zakázat to, co vám vadí. Tak co by to bylo? Jestli je to hlasité telefonování v autobuse nebo sousedovo vrtání v neděli ráno a klidně i o maličkosti, které jsou třeba tak nicotné, že rozhodně nebudou světovým problémem, ale vám osobně dokážou spolehlivě zvednout tlak, no tak jsem s tím, těším se na vás, volejte, pište, skoro i telegramujte, do jedné hodiny jsem tady s vámi, no a taky s provozním telefonním číslem 6 míst volajících vás je možno mít tady na počítači blikajíc oranžovou barvou, no a třeba to vyjde, budu se těšit na vaše plusy a mínusy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Koho vybrat? Obsazeno na všech linkách, třeba vás. Halo, halo, tady Český rozhlas, tady jsem já, tady Honza Macoun. Kdo je tam, odkud nám volá a co zakazuje? Halo, halo. Já vás poslouchám.
2: Dobrý, no já jsem nečul, prostě představuji to případ.
0: Povídejte.
2: Já jsem Janoš, Janek, nebo jak to chcete, takže Jenda.
0: Ano, děkuju, taky vás zdravím, Jendo.
2: A zakazovat je kravina. Zakázané ovoce nejvíc, no jak je to?
0: No chutná, ale víte co, když ho máte povolené, tak už nechutná. Teda aspoň je to v mém případě. Jakmile můžete, tak...
2: Obraz, jako jsou už v reportáži, nebo...
0: Jo, už jste ve vysílání, posloucháme vás všichni a všude.
2: Dobrý. Takže, když mě... To by bylo velké kecání, ale když mě tříletý syn žaloval, Maruška kůřila. Maminka taky za rožkem.
0: Takže
2: každý husí zdraví.
0: Jo takhle, to jsou ty malý
2: mormy. Poslední bylo.
0: Ano.
2: A nežaluj.
0: No.
2: A nežaluj, nebo dostaneš za prdel.
0: Jak já vám teďka dcera, rozumím, ano, ano.
2: Dcera nekůří. A nikdo z děcek nekůří, no.
0: Takže ještě ulhánek to je.
2: No, žalovníček.
0: No, to je tak to samé, to je dobrá praktika na někoho žalovat.
2: Ale uhlánek byl taky trochu.
0: Tak. Co tím měl získat?
2: No nic.
0: Jen tak.
2: Už ani jedno moje dítě.
0: Takže ze srandy podědil.
2: Tak, když zlobili.
0: Ano.
2: Když děcka zlobili. A hlídal se mi, že já, maminka, a no. No,
0: nám se hrozilo polepšovnou u vás?
2: Ne. Nástup ohnout se před gauč.
0: Jo, takhle, fyzické tresty.
2: Ladečka prát a spát.
0: Ježišmarja, fyzické tresty. No, tak já taky...
2: Ale jo,
0: ne, že bych...
2: někdo si zastěžoval, že dostal víc. Já jsem věděl, kdo zlobil.
0: No takhle...
2: A ještě, tak dobře, ještě jsem přidal. Opakoval jsem to třikrát a najednou byl klid.
0: Takhle, je facka, je plácnutí a je plácnutí.
2: No, facka učňovi. Po třech rokách na učňáku. Jedna jediná, ale ta sedla, mě hodila, mě bolela ruka půl hodiny. A po 40 rokách mě ten kluk nezbyl, já jsem připomněl. A zrovna mě narozený, tak mě akorát trošku opil. Ale pozor, dneska se učí neplácat děti.
0: No.
2: Já už možná zdržuju časově. Ale jedna paní, učitelka s nejvyšším vzděláním, platí se její dcer. A ten od dvoma prstama takové tak. Takže jsem dostal vynadané, děti se nesmí ubyt. Za 10 nebo za 14 dní dojel znovu k babičce, moje přítelkyň tenkrát. A už to Meldinka začala znova zkoušet. Už věděla, že od maminky dostane podporu.
0: Já se vlastně k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Fyzické tresty ve škole a v těch nápravných zařízeních, pardon, v těch družinách, do kterých jsem chodil, tak taky byly. Je pravda, že jsem si je kolikrát zasloužil, ale já vám nějak jako úplně nevím, jestli se mi v hlavě rozsvítilo, nebo jestli to bylo nutné. Já mám pocit, že ten učitel, učitelka, vychovatel, ochránce, hlídač, že tím nic nezískal.
2: No, máte pravdu, ale jednu za, to je potřeba, ale je přesně to je ta nám. A
0: to je otázka,
2: tu Melinku, prostě zase Skalarejské kostky, Stavelí hrady a najednou znova začala zlobit.
0: No, já to chápu, já tomu rozumím, člověku dojdou nervy, to... Já to chápu, umím si to i představit. Na druhou stranu nemám děti, tak nemůžu říct úplně na 100%, ale možná bych jako úplně, když jsem viděl, že mě táta zbyl třeba, tak jsem v jeho obličeji viděl a dneska to dokážu popsat, co to znamená, nebo co to asi bylo. Měl jsem pocit, že v jeho očích vidím jeho selhání.
2: No, tak ale... to máte pravdu, protože, ale u té Melinky, jako to, tam to bylo bez dvěma L, ale tam to bylo, dostala třema prstama, už trošku větší plácanec, tak mrzkou prstem, asi je to slyšel v rádiu, a zažala s mamince. Maminka se dívala, seděla tak, jak před 10-14 dníma, zlobila se. A ti jedna přidá.
0: No jo. Je fakt, že u rodičů, jestli se dá od těch povolaných, kteří to mají vyštudováno, tak jestli se dá něco zásadního zmínit, co vždycky platilo tenkrát, platí dnes a platit bude i v budoucnu, je nedostatek důslednosti rodičů. Ale o tom zase příště. Děkuju a dobrou noc.
2: To je krásně.
0: Ať se daří a skvělé sny. Posílám kapelu Černoch, Čechomor. A na vás je zavolat, napsat, kontaktovat Český rozhlas. Zakazuje se, co konkrétně je na vás, já si to rád poslechnu.

Už se dívám, co jste odeslali do našeho vzkazníku, do našich příspěvků v internetové pozvánce. Ano, dávám si tu F5. To znamená obnovit na těch počítacích strojích a píše se. Bedřich, dobrý večer, já bych zakázal letáky na akce nebo zákaz přesčasů v práci. Jana, mě štve náš soused, nasadil si kolem našeho plotu různé pnoucí rostliny. Pnou se nám už všude i na střechu, kterou ničí. Neustále ho na to upozorňuji, ale je to nějak marné. Měl by žít v pralese, tam by byl asi šťastný. Maruška, dobrý večer. Mělo by se zakázat hlasitě telefonovat v dopravních prostředcích. Tady bych jenom podotknul, že myslím, že v Praze je zákaz vůbec telefonování, ale rozhodně hlasitého

do toho rámu s otevřeným oknem, telefonem v ruce, telefonem na hlasitý odposlech. Je úplně jedno, kterou řečí mluvil, ale bylo to huhlání ve výsledku, které původně bylo řečí, ovšem v místě, ve kterém byl a ve kterém byl reproduktor, ze kterého se linuly hlasy nejen jeho, ale i z toho reproduktoru, odrazem přes garáže, které byly v suterénu nebo jsou. No řeknu vám, takovéhle huhlání, které bylo nebo je hodinu, dvě, tři, možná nějaká lahvinka k tomu, no to je... Nedávejte mi nůž do ruky. Na druhou stranu není nic jednoduššího, než vejít, zazvonit a poprosit, anebo říct, vy to nevíte, ale. Ale je to marný, je to marný, je to marný. A víte co, pojďme k zákazům dalším. Nabízí se. Ostatně od toho noční linka do jedné hodiny je. Teď Helena Vondráčková, Lásko má jastuň. Pěknou noc, tady Český rozhlas.

0: Když si uvědomím, že tahle písnička se natáčela tady u nás, přímo v Karlíně, ve studiu, které je nade mnou přímo, no to je, ani se to nedá popsat. Chvilka před 11:45 zakazuje se, řeknu vám s ohledem na to, co píšete, ať už do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání nebo do e-mailu. Já jsem, nemůžu si to vlastně asi ze své pozice dovolit, ale mohu tiše souhlasit nebo naznačit, třeba se to pozná. Mně sem dorazila jedna zpráva, kterou jsem nezveřejnil, protože a jelikož napsala jí paní posluchačka, která se podepisuje malými písmeny a jedním velkým, a každopádně já s váma tak soucítím a souhlasím, ale nic nezmůžete. To tak zkrátka je a nic s tím nenaděláme. Nic. Popůjdeme dál. Kdo nás čeká u telefonu? Kdo nám volá? Pěknou noc.
1: Dobrý den. Pěknou noc. Martin.
0: Martine, povězte. Zákazy ve vašem okolí, ve vašem životě, ve vaší mysli. Jak je vnímáte?
1: Tak jako vnímám je jakoby špatně, jako, protože zákaz, jako, jak říkal pan předtím, zakázaný ovoce nejvíc chutná, ale jako osobně bych asi nejvíce zakázal soukromé dopravce na železnici.
0: No tak důvod proč, zač, nač?
1: Tak železniční síť v České republice je značně přehlcená a vzhledem k tomu, že tady třeba vstoupil Leo Express, RegioJet, prostě podle mě železnice by měla být státní a soukromníci by k tomu neměli mít přístup.
0: Jaký důvod k tomu máte? Teď přece je jedno, jestli je to dopravce A, dopravce B. Pokud je zájem cestovat z bodu A do bodu B.
1: No,

0: vzhledem k tomu, že prostě jakoby pak jsou zpoždění. Čím víc dopravců je, tím víc ten koridor je přehlcený a...
1: Ale to není vina to já tomu rozumím, ale to není vina dopravců přece.
0: To ano, ale kdyby tam ten soukromý sektor nebyl, tak státní dráhy fungují na 100% a není žádný zpoždění, lidi jsou spokojení, kvalita je nahoru a tak dále.
1: Víte, jak to vypadalo s linkou Praha-Ostrava ještě předtím, než vstoupili dopravci soukromí na tuhle tu trať?
0: To ano, ale když se na to pláte třeba nejmenovaný žlutý dopravce, jak vypadá teď, tak je ještě hůř na tom než České dráhy. Samozřejmě chápu, soukromý sektor ty České dráhy pozvedl o level výš, ale momentálně soukromý sektor je na tom daleko hůř, jak kritizující České dráhy.
1: Já nikdy nekritizuju České dráhy, ba naopak, ale vlastně nechci kritizovat ani ostatní dopravce. Ve své podstatě, jestli, a teď mě případně opravte, ale pokud se říká, že má být všechno s každým rovný, jestli se má soutěžit o to či ono, tak přece to je v úvaze státu, v tom, co požaduje, co chce, co potřebuje pro své občany zařídit, vyřídit a o to všeho se to odvíjí. Takže v případě, že chce objednat dopravu tam či tam a uspořádá soutěž a přihlásí se do ní 5 nějakých subjektů a v případě, že ten subjekt není vyhovující, tak pak je to přece vina toho, kdo to objednává, ne?
0: To na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu zase v České republice funguje obálková metoda, asi tak bych to pojal.
1: Ne, obálková metoda nefunguje, ne, u dopravců určitě ne.
0: No tak vzhledem k tomu, že někdo navrhne nějakou cenu a někdo ji navrhne pomalu o 8x tak nižší, tak to nejsou ani provozní náklady.
1: No tak to potom na zvážení, samozřejmě to je jasné, že jako pokud je něco pod cenou, no tak by to měl někdo vyřešit a to asi pravděpodobně vyřeší stát, ale já vám rozumím, co říkáte, kam směřujete. Na druhou stranu mně se to taky nelíbí, že jsou zpoždění u toho či onoho dopravce, na druhou stranu je tady konkurence a to, jestli se ty vlaky na tu trať vejdou nebo nevejdou, to si musí rozhodnout ten, kdo za tu infrastrukturu zodpovídá, stát, potažmo firma, která je placena z našich daní anebo z poplatků dopravců jezdících po těch kolejích. Když řekne nevejdou se, tak to bude muset nějak vyřešit a vždycky někdo bude muset být druhý.
0: To chápu, ale říkám, podle mě by železnice měla být tak, jak to bylo prostě kdysi, měla by být státní, tak jako v určitých zemích stále je a prostě železnice je součástí, i když to řeknu, obrany vůči válce, jo, jakoby je to docela sofistikovaná infrastruktura, ano, která prostě by měla fungovat pod státem, jako za mě.
1: Rozumím tomu, na druhou stranu se zeptám, u autobusových dopravců to nevadí?
0: Autobusový dopravce kdysi bylo jenom ČSAD a fungovalo to, je to tak samo. Jo, jakoby prostě mělo by to být prostě státní, jakoby vždycky to byl jakoby tok státních peněz, který prostě tady určitá nejmenovaná vláda určitých politiků zprivatizovala a rozkradla a tak tohle dopadlo, no, všechno.
1: No dopadlo to úplně tak, jak to dopadlo, ale vlastně ve finále se vůbec nic nezměnilo ve smyslu toho, že vždycky tu dopravu musí objednat někdo, co požaduje, to se zaplatí a tak to fungovalo dřív úplně stejně.
0: No, ale když zapátráme do historie, ano, tak jakoby před vznikem ČSAD autobusová doprava spadala pod ČSD. Spadala pod železnici.
1: Ale autobusová doprava by nejezdila podle sebe, ale podle toho, kdo ji objedná. Protože autobusový dopravce by sám nezvolil svoji trasu a nejezdil by jenom proto, že se mu tam líbí.
0: To ano, to chápu. Vždycky to objednává kraj a zadavatel, ano, jako by to město nebo kraj.
1: Jako chápu, rozumím. Existuje to, co říkáte, existuje. Třeba úplně myslím, že takovou konkurenci na Slovensku nebo v Polsku, myslím, že není, nebo určitě není. Na druhou stranu, když se podívám na kvalitu obecně dopravy a dopravců v rámci těch států, které vlastně vstoupily do kapitalismu kolem roku 89, tak si myslím, že jsme zdaleka nejlepší.
0: co s váma jakoby dokážu souhlasit, protože i vlastně jakoby už kdysi stránka IDOS, tak jízdní řády a podobně, mám projektovou velkou část jakoby země vlakama a můžu říct, jakože jsou i země, kde si nenajdete na telefonu, kdy ten vlak jede. Ještě v dnešní
1: to
0: době.
1: To je fakt a dokonce taky země, kde vám tu jízdenku vypíčou ruce, v ruce.
0: Tak to jsem se ještě nesetkal s tím, ale třeba se setkám ještě.
1: Doporučuji cestovat mezi Sofií a Nišem, městem Niš, a pokud ještě jezdí Balkan Express, tak ze Sofie mi to vypisovali, není to ani tak dávno, v ruce, a bylo to vtipné. Ale děkuju za zavolání, povídáme dlouho, lec v čem se, myslím, budou s vámi i posluchači souhlasit. Na druhou stranu 95%, byť to může znít směšně, ale i to si myslím, že mi potvrdíte, protože jste kovaný v tom, že vlastně 95% zpoždění za ty dopravce fakt nemůže.
0: Ano, jelikož jsem strojvedoucí, opravdu za to může infrastruktura, která je přetížena a jakoby tak. Může za to zpráva SŽDC.
1: Super, shodli jsme se a je fakt, že něco by se s tím dělat mělo, protože ten stav je neudržitelný a jestli chceme být ekologičtí a přijmeme-li fakt, že by bylo dobré posílat zboží na železnici, tak aby bylo po které a hlavně, aby bylo kdy, protože ta kapacita je opravdu vyčerpaná.
0: Přesně tak. A další věc jakoby je vyčerpaná pro osobní dopravu, nikoliv pro nákladní. Jsou firmy, které třeba ČD Cargo je v úpadku kvůli toho, že nemá co vozit. A to je další věc, proč máme na cestách tolik kamionů. Já chápu, že teď kamionáci se budou hřvát, nadávat, ale spoustu věcí by se dalo vést po železnici. Tím nemyslím pití, jídlo, ale myslím spoustu jakoby travers železných traktorů, aut by se dalo převést přes železnici.
1: Myslíte to ČD Cargo, které se, myslím, je to tak týden, kdy ukázali výsledky hospodaření za poslední rok, skončili v zisku?
0: Ano, ale tím, že propustili asi 1000 zaměstnanců a tak dále.
1: No tak byla to asi nutnost, aby skončili v zisku, když není práce.
0: Ano, ale museli tohle udělat kvůli toho, že ta práce nebyla.
1: No, tomu rozumím.
0: Lokomotiv skončilo ve šrotě, spoustu železničních vagonů skončilo ve šrotě, to, co tu budovali naši dědové, pradědové a tak dále.
1: Děkuju. Dobrou noc. Povídali bychom spolu dlouho a to by nám někteří neodpustili. Tak ať se daří a klid, pohodu.
0: Taky nápodobně. Hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Já se omlouvám za dopravní šoto v suvku, ale když to tak vyšlo, náš bůh tady vysílání noční linky zahlásil, bude to o dopravě, o tom a o tom, já se musel zapojit. A co vy? 731 800 900 za chvíli zas.
2: Noční linka.

0: Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macoune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Já vůbec jsem neměl ani nejenom ponětí význam, ale já jsem zmiňoval, že mi to je vnitřně trapné neustále někomu říkat ahoj, a to jenom proto, že nejsem ten správný vodák. Tak se za to omlouvám, protože já vždycky dám tu hlavu dolů, takovou stydlivou hlavu, jako teď. Vlastně den v provozu Hlanovka z Újezda na Petřín, taky se zastydí, hodí červenou, ale lidé jásají. Ne, je fakt, že ten význam a tu hloubku nevím, na druhou stranu chápu, a vandráky, čundráky, kohokoliv, kdo jezdí na lodích, vodáci, ať už takový ti profesionálnější, ti, kteří vedou tu partu, tu skupinu, je to krása, je to radost, ale bohužel skoro celý život nemám prakticky vedle sebe nikoho, kdo by mě tahal za ty nitky, protože já jsem velmi ovlivnitelný v těchto věcech. Pojď jedeme na vodu, pojď jedeme na liže, pojď jdeme bruslit, pojď jedeme na výlet, pojď jedeme na dovolenou, pojď jedeme k mamince, no to radši ne. Já se nechám strhnout, ale kolikrát radši upřednostním odpočinek, než sám vyjet někam, kde se mi sice líbí, ale kde neucítím tu vnitřní podporu. A to si nestěžuji na svoji drahou polovičku, se kterou žiju skoro 20 let. Snad jsem to vysvětlil správně. Tak půjdeme dál, před půlnocí ještě někdo z vás. 731 800 900, kdo bude poslední, kdo uzavře první hodinu povídání. Halo, halo, halo, kdo tam? Tady Honza.
1: Halo, halo, halo.
2: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, cokoliv.
2: Prosím vás pěkně, já nevím, jaký máte téma, ale chtěla jsem se optat, jestli nevíte, kam by si měl člověk stěžovat, když soused u mě vysázel stromy ze tří stran na přístavbu, z který já platím.
0: No tak...
2: A vysázel to 60 cm od zdi.
0: Rovnou říkám, že asi s největší pravděpodobností bude nejlepší ozvat se na nějaký stavební úřad, protože ten by to měl mít přece v gesci. A když ne on, tak možná nějaký katastrální úřad. Co myslíte? Protože my to tady nevyřešíme, ale každopádně rozumím tomu, že to je nepříjemnost. Zkuste to. No je to hrozný.
2: Máte sucho, ono to určitě poští kořeny mě pod baráček, pod tu přístavbu, jo? A prostě on není špatný člověk, ale ona.
0: No, tak,
2: a on ji poslouchá jako pes.
0: No ale rozumíte tomu, že ty ženy mají na nás velmi silný vliv, tak to se snad dá omluvit, ne? Nějaká rozumná řeč s pánem by nebyla?
2: No, já myslím, že ne, že se jí bojí. No, aby ji nepozdil nebo něco takového, tak takhle prostě to dopadá.
0: Vidíte to, co s náma dokážete?
2: My tam máme vodu, máme tam plyn, jo? A tam na natopení a takhle prostě je to úplně, abych říkala, úplně schválně udělaný.
0: Víte co, jak říkám, myslím, že katastrální úřad, starosta určitě bude vědět, nebo nějaká sekretářka vaší obce, účetní nebo ekonomka, ta, které vás nasměruje třeba do nějaké poradny, která bude vědět. Rozhodně si myslím, že to by se řešit mělo. Na druhou stranu bych zkusil nejdřív popovídat si se sousedem, a aby to bylo tematické k tomu dnešnímu vysílání, tak zakazujeme vaše sousedy.
2: No tak já jsem si myslela, že se ptám, jestli nevíte.
0: Nevím, ale možnosti jsem vám nabídnul, jak bych to řešil já. Vyřešeno 20. Prosím pěkně, další volající po půlnoci, telefonní číslo znáte, prosím rádio vypnout, ať neslyšíme ozvěnu, ať se neslyšíme 500krát a když to bude k tématu, tak budu moc rád. Každopádně, kdo slaví, co slaví a jak náramně, líbezně a s úsměvem přivítat nový den, to už uslyšíte za chvíli. Tady je Český rozhlas.

0: Ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy do regionu a do stanice Pohoda zdraví a nový den vítá Honza Macoun.
1: Noční linka.
0: Je čtvrtek 24. září 2026. Dívám se do kalendářů, komu popřát, na koho nezapomenout. Koukněte i vy do kalendáře, koho tam máte. Nemáte kalendář, tak mobilní telefon, nějaká připomínka. Nedej bože, vy si vážně pamatujete, že dnes má narozeniny nebo svátek ten či onen, váš blízký soused, kamarád, kolega nebo švestičky, váš nadřízený? Tak já nevím. Podívám se, ano, čtvrtek, Jaromíra. Tak zdraví, štěstí, spokojenost, stejně tak i těm, kdo jsou v příjmenáři, milí Šindelářovi. Ať si na vás vzpomene co nejvíc lidí, protože nemyslet na své blízké, i ne úplně tak blízké, ale to je milé, ne? Když si člověk vzpomene a napíše tu hloupou textovou zprávu. Nikdy nevíte, v jaké duševní pohodě, náladě se ten dotyčný nachází. Třeba to potřebuje. Zrovna. Tak pozvednout náladu. A taková malá blbost, textová zpráva, ta dokáže taky někdy zázraky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když se podívám taky do kalendáře, kde jsou různé světové dny, významné dny, tak otáčím na čtvrtek 24. Jo, no tak fajn. Aspoň vím, proč Petr Zkoumal naspíval onehdá písničku o gorilách. Světový den goril.

0: Zbaběle utečte.
1: Já jsem vlastně nedokončil zprávu od Václava, který napsal ohledně Ahoj, tak já to ještě připomenu jednou. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Slovo ahoj bývalo dříve napsané na každé lodi a je zkratkou těchto slov. Ad honorem Jezus, tedy Ježíše, tak vám přeji i všem posluchačům ahoj. Pochopitelně taky ahoj i vám, ať už jste kdekoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo nám otevírá další hodinu vysílání noční linky Českého rozhlasu? Na koho to padlo?
3: Je dobrý večer.
1: Ale dobrý večer, kdo pak tam je? Prosím vypnout rádio. Nerozumíme si, já vás neslyším dobře. Vy mě neslyšíte, posluchači vás neslyší.
3: Je to dobrý.
1: Jo? No, teď je to dobrý. Tak kdo je tam?
3: Tady je Lička z Rakové.
1: Zdravím a povídejte, co zakázat, co vám pije krev?
3: Mám velké trápení a srdce bol, co nepřinesu přes srdce. Bydlím tady, dovezli mě prostě. Jak by ten covid, víte, tak jsme se dostali oba dva do nemocnice. Manžel bohužel za první zemřel, já sláva Bohu přežila, byla jsem měsíc v komatu, když jsem se probrala z komatu, tak jsem se musela učit chodit, protože jsem byl na tam hodně prostě, takže potom z té nemocnice jsem měla, jsme měli v manžele prvajací byt ve Zlíně,
1: ano.
3: A jelikož jsem nemohla se vrátit zpátky do něho, tam bylo 40 schodů, já jsem sotová pajdala tak po rovině, no tady, a mě řekla paní primářka, co mě postará.
1: Pojďme prosím k věci, co zakázat?
3: No, ano, abych se vrátila zpátky na ubytovnu, což nešlo, tak potom, jelikož mě chtěli dát do domova důchodců a nebylo nikde místo,
1: ano.
3: Tak mě umístili tady v domě s pečovatelskou službou, která komunitě to mě dovezli přímo do nemocnice.
1: Ano.
3: 5 let tady bydli, nebyli na mě nikdy stížnosti, poctivě jsem platila jako nájem. No a teď už delší dobu jsem to užila po koťátku, protože jsem jako malá holka mývala ráda děti a kočky, to byla moje tlamota. Tak nakonec jsem slavila oni 75. narozeniny, tak jsem se zmínila kamarádovi, který mě přijel gratulovat, že zhání můj roky koťátko, jestli by mě někdo dal. No, jenom měl nemeškal, na 14 dní mě přivezl kotě. No, a pak já v pohodě jsem ho naučila chodit do krabičky.
1: Pojďme k věci, prosím, co byste zakázala?
3: Nikde, však mu se tomu dostáváme. On se mě nikde nevyčurá, nevykadí, on chodí do toho písku a teď přišel. Pan předseda, tady teda pan starosta obce a řekl, že tady v tomto domě nesmí být žádné zvíře, no, že ho prostě mám pustit ven. Co já jsem zásadně tvrdila, že to nikdy neudělám, protože tady přijede tolik aut. A to je rok starý kocourek, jo? Já už jsem ho nechala naočkovat od červy, takže čistoty je v pořádku. Pan starosta tvrdí, že je to cítit prostě do mě od kocoura.
1: Chápu. A kde je ten zákaz? Co byste zakázala?
3: No. Právě on řekl, že ten kocour tady nebude, že prostě neexistuje, v tomto domě nesmí být žádné zvířata.
1: No, tak to má asi nějaký důvod, proč tam nesmí být.
3: No to ten důvod je neuváděl, prostě, že on jako starosta obce má prostě takovou tu...
1: Nevím co, ale existuje určitě nějaký řád bydlení nebo domovní řád a pokud se tam píše, nesmí být zvířata, tak to musí mít nějaký důvod. A...
3: Smlouva, já jde takové, na internetu jsme to hledali. Nikde není zmínka o tom, že bych to mohla mít kotě. Já jsem se dozvěděla od jedné známé, její kamarádka je v domově s pečovatelskou službou, co je tady tento dům taky.
1: Ano.
3: A tam prý mají povolené zvířátka, tam budou mě, když mají králička třeba, jak to mají.
1: Dobře, močata, nebo já to chápu, ale evidentně tam je nějaký řád, protože to je jako sociální služba na druhou stranu. No na druhou stranu právě chci říct, že nový občanský zákoník, který je v platnosti x let, pár let, tak samozřejmě není možné do nájmu, do smluv uvádět to, že tam nechcete mít to či ono zvíře, že nemůžete kouřit a tak dále, tak to řeší občanský zákoník. Na druhou stranu, já nevím, jestli tam jsou nějaká další pravidla nebo něco podobného, to už zase jsem malý pán. Každopádně ten zákaz, evidentně budete chtít zrušit zákaz psů a koček ve vašem bydlení.
3: Kdyby něco bylo ve smlouvě anebo v domovním řádu, hledali jsme to na internet. Nikde není zmínka o tom, že by nemohla mě tady snad do mě spečovat s tou službou nějaké zvířat. Mám říká kamarádkem známu a tam to mají povolené. Víte, co mě na to řekl pan starosta? Tak buď půjde z toho domu ten kocour, anebo vám dám výpověď.
1: Pořešte to s panem vedoucím, zkuste to s panem starostou ještě probrat, třeba to půjde, a nebo nevíme úplně celou pravdu, ani já, ani vy. A samozřejmě, pokud se lidi nedohodnou nebo nemají chuť dohodnout, no tak pak je to zbytečné a pak už jsou křiky a pak už je naštvanost, protože to, že to někde jde a někde nejde, musí to mít asi nějaký důvod a pokud nemá, nemyslím si, že by starosta byl ten, který by chtěl škodit těm, kteří tam bydlí přece. To nedává smysl.
3: Já se jenom ptám, jestli má pan starosta, jak on tvrdí, že on má na starosti vlastně celou obec, a co on řekne, to platí.
1: Ne, hlavně především, co platí, to je psáno v řádu domovním nebo tam, kde bydlíte. A druhá věc, asi za to zodpovídá ředitel toho domova. I když může být zřizovatelem obec, to je fakt, ale od toho ty ředitelé jsou a ne, že starosta dělá všechno. Musíme se rozloučit. Povídáme dlouho, ale vyřešte to.
3: No jak to mám já vyřešit? Mě to řekl předevčírem pan starosta osobně. Byl tady, nastěhoval tady prostě jedno.
1: Rozumím. Zákazu mít domácí mazlíčky je fakt, ale že člověk by to taky měl probrat předem, ale to je zase pozdě bycha honiti. Samozřejmě ne všechno se dá ovlivnit hned. Tak moc děkuju za zavolání. Ludmilo, dobrou noc.

0: Františka mi přišel e-mail. Ahoj Jane, zdravím z Olomouce a jsem samé ucho, co bude v tématu zákazy. Tak já jsem na to odpověděl jenom já taky. Já fakt mě to zajímá, co chce vaše duše, vaše přesvědčení zakázat. Takže mně se fakt nenabízela delší odpověď než dík a super odpověď. Já čekám vaše odpovědi ještě do 1 hodiny. Co zakázat? Proč zakázat? Co vám pije krkem? Já vás nebudu soudit ani omylem, hoďme kamenem, ale víc hlav, víc uší, víc hlasů. Samozřejmě budu rád, když zavoláte právě teď. Vyplatí se to. Já si vás hned přepojím do vysílání. A nebo můžete napsat. Písmenka se taky počítají. A to ať už v komentářích pod internetovou pozvánkou na rozhlas.cz/linka. A nebo klasicky e-mailem linka@rozhlas.cz. Tak, jak to máte třeba vy? Milí nebo milá, oranžová tady. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady Honza.
0: Ano, Honzo, krásnou noc. Zdravím na jich Čech, kde jste na cestách?
1: Vám taky děkuju. A v první řadě bych vám chtěl říct, že musíte mít ohromný nervy a za to vám asi děkujeme všichni.
0: To tak ne, úplně každý, taky já piju krev, hele, tolik lidí by taky, jo. Věděl bych minimálně o 10, kteří by Macouna zakázali úplně s přehledem.
1: Jo.
0: A to jenom o kterých vím a ne, kteří jen tak poslouchají, ale teď zcela vážně, zákazy, co byste zakazovali?
1: Já bych měl jeden docela jako velký zákaz.
0: Uhum.
1: Vodní elektrárny v dnešní době.
0: A proč?
1: Protože to není voda.
0: No.
1: Je sucho. A když jste se bavili o těch vodákách, vodáci nemají po čem jezdit, že jo? Já třeba jsem rybář a dneska to funguje tak, že všichni víme, kdy se ryby vytírají, že jo? Na jaře většinou. Všechny druhy ryb.
0: Ano.
1: A ta ryba najede do břehu, najede do trav, vytře se s tím, že teda bude nějaká další populace, ale bohužel přijdou vodní elektrárny, pustí se voda, spadne voda a tady ten půd je prostě zahyne. Jo? A to si myslím, že jako v dnešní době ta voda docela jako důležitá věc pro všechny. Zvěř nemá vodu. Dneska si vemte, že má Orlík má, já nevím, 16 metrů pod podstav, už i slabý, už i Pražáci, pozor, už i Pražáci začínají být bez vody.
0: No, je to fakt. Něco jsem takového také slyšel a četl, ale dovolil bych si s vámi nesouhlasit, že mají vodní elektrárny přednost. Ba naopak, aspoň co jsem já zaznamenal a co byly reportáže ve vysílání, tak v rámci třeba vltavských kaskád, ano, elektřina důležitá, ale rozhodně elektrárna nejde ani na poloviční pomalu výkon. Ty, které tam jsou, protože přednost má průtok vody a ředění vody a dělání takového nadstavu vodního průtoku, aby jsme se neutopili ve splaškách. Takže přednost má vždycky průtok vody, ne elektřina.
1: Zaplať pánku, že to tak je. Jo? Protože jinak by byly přehrady úplně prázdné. A vemte si, naši dědové, kteří to stavěli, ty se musí obracet v hrobě, protože přehrady se stavěly proč? Aby zadržovali vodu. A ne, aby vyráběli elektrárnu.
0: Ne, právě že obráceně. Přehrady se stavěly proto, nejen aby vyráběli elektřinu, ale hlavním důvodem bylo to, aby zadrželi případnou povodeň a aby ředili vodu v případě nedostatku vody, tak, aby byl zachován minimální průtok kvůli odpadním vodám z měst, které potom dál na tom toku jsou. Takže přednost nemá elektrárna.
1: No, zaplať pánu za to.
0: Ale každopádně chápu a v letošním roce teda musím říct, že je to žalostný pohled samozřejmě, jak se vyprazňují konkrétně Vltavská kaskáda, protože tak málo vody jsem nikdy neviděl.
1: No, je to takový poslední 3 roky, ale vemte si, že třeba já jsem z Budic, takže tady máte vlastně Lipno, Hněvko, vyrovnávačka ve Vyšáku, pak tam máte Hněvkovice, Kořensko, Orlík, a všichni jsou bez vody, ale Slaty byly furt plný, jo, Kamík byl plný.
0: No, ten je.
1: To je takový zajímavý.
0: Ten je. A právě proto je to ta Vltavská kaskáda, protože každá ta přehrada má tu svoji funkci. Znovu říkám, ředit vodu, posílat vodu, ta přehrada, která už nemůže být míň, tak to přechází na slapy a takhle to jde dál. Proto je Vranská přehrada plná. Ale každopádně chápu, rozumím, ty změny v té přírodě jsou obrovské. Za poslední 3, 4, 5 let. Já si ze svého mládí samozřejmě pamatuju, že bylo léto, které bylo propršené a přitom bylo normální a průměrné v té době. Dneska pařáky, pařáky a pařáky.
1: Pařáky. A ještě bych měl jednu věc.
0: Ven s tím.
1: Vy jste z těch Pražek, že jo?
0: Já jsem z toho jihu, od těch Budějc, tam, co mají ten Pikador.
1: Jo, to jsou dobrý lidi.
0: Jo, jo, jo.
1: Hejte, já jezdím jakoby noční linku, jo.
0: Ano.
1: Budějce Brandejs, každý den. A teďka asi všichni jsme si všimli, kolik stojí dneska litr nafty, jo. A
0: ano.
1: Když vidím na těch dálnicích, na dálnicích a v Praze za litr nafty 51, už i 51, 50, takže 52.
0: Musíte jezdit na levnější pumpy. Vidím,
1: No, to chci právě říct. A teď vidím třeba v té Praze, že je tam za 52 korun litr nafty a Pražáci si tam jedou natankovat, místo aby se jim vyprdli a dojeli si, já nevím, kdyby o 30 kilometrů dál.
0: Ani o 30. Ani o 30 kilometrů, kdo chce, ten si najde.
1: Říkám, kdyby, ano, přesně tak, jak říkáte. Jo? A to by mi, jako, to mi vždycky vylítlo tak tlak, protože vlastně dneska nemáme jednu benzínu, která je česká, jo? Poláci, Maďaři, já nevím, kdo všechno to tady vlastně.
0: Máte třeba tam, to zase říkáte nepravdu, to, jako máte tady síť třeba čerpacích stanic, tanko, ono to je česká společnost třeba.
1: No jo, jenomže ono to je, já bych si tam teda nenatankoval. No,
0: a proč ne, když všichni kupují úplně stejný a od stejného distributora, od stejného výrobce, všichni kupují stejné.
1: No, nemáte pravdu. Ono, konkrétně, já mám kamarádku, asi koupila úplně novou škodovku, Pungl novou, jeli jsme někam ten kránový let a že teda se natankuje. Tak jsme se natankovali, ona. A přijeli jsme. Prošli jsme se, sedneme do auta, nastartovala a začali lítat otáčky. Zničilo nic, to i začali lítat otáčky. A teď nám je koukala a povídala, co to je. A Pavlo, blbá nafta, no.
0: Jo, hejte, tomuhle já rozumím, ale na druhou stranu nejsem odborník a ani vůbec auta jako taková, zase chápu, jak to myslíte. Podvody byly, jsou, budou, ale úplně bych neobvinoval jednu firmu, možná spíš, jak říká Jarda Samson Lenk, nevím, od koho to převzal, to není v sedince, řeknu líbivými slovy, ale to je v lidech. A nemyslím si úplně za to, že je to tak nějak jakože centrální, vždycky zatím hledejme někoho konkrétního, ale to není asi předmětem noční linky. Můžeme se rozloučit nějakým zákazem?
1: No, mě stačí ty vodní elektrárny. To bych asi zůstal.
0: Tak šťastné kilometry, klid, pohodu, ať se vám dobře jede, bez nehod a bez pozdravů zvěře v okolí silnice.
1: Tady je to v pohodě. Děkuju moc a přeju vám krásný večer a pevný nervy.
0: Děkuju vám, klidnou cestu a hlavně hodné další účastníky silničního provozu. Ať vás nemusím ráno hlásit tady v okruhu Český rozhlas Střední Čechy v rámci Zelené vlny. To říkám každému opatrně, bezpečně a žádné kaskadérské kousky, což pomuchlané plechy, ale kdo to zase bude zadávat do opravy, že?

0: se skupinou Olympik, nějak se vytrácíš, má lásko. Máme tady zákazy v noční lince, co zakázat okamžitě, pokud možno už včera bylo pozdě, pojďte ještě zavolat vy. Nejsme dnes knihou přání a stížností, ale jsme na téma zákazy a odlehčeně, takže dobře, můžete mi klidně říct paragrafové znění, na druhou stranu to asi úplně neprotáhneme. Byť si můžeme odhlasovat, že můžeme vést rozpravu i dál po jedné hodině, ale to už bude po sociálních sítích, třeba na Facebooku mém, klidně napište, taky si mě tam určitě někde najdete, anebo na stránkách Noční linky. Mám tady další, třeba Rostě, ten napsal, zdravím vás, pane moderátore Honzo Macoune, i posluchače Noční linky. Zakázal bych, sekačky. No, to známe každý, předpokládám. Já bych zakázal pokusy o nastartování svého vozítka, tak jako v tomto případě nejde nahodit sekačka. Nemám rád zvuky v pravidelných intervalech. Ne jako časové znamení, ale jako když někdo se snaží nastartovat v zimě auto, tak to nechá chvilku odpočinu a pak znovu. Zase odpočinu a pak znovu. Já vím, že to je správný postup, ale je dost pravděpodobné, že to nevíde. A jedem. No prosím, máme víkend, neděli, úplně si to umím představit. Ale rozumím, Rostě, taky bych to zakázal. A některé obce to vyhláškou zakazují nebo doporučují, protože ohleduplnost je přeci jen vítanější než zákazy samotné. Možná klepnout do hlavy a říct, hele sousede, jako zakázat to, či ono nemůžem, ale bylo by dobré v rámci uchování dobrých sousedských vztahů, abyste se nechovali jako jinak. A bral i třeba ohled na to, že bohatě stačí ten kohout, který nás budí od 4. ráno, a to proti něm nic nemám samozřejmě. Píše ještě dál Rostě, že nejen sekačky by zakázal, ale zakázal by i v ruce mobilní telefon, na přechodu sluchátka v Polsku. Je tady nápis, u přechodu zahoď mobil. A to vůbec není špatné. Nejen proto, že člověk má potom problémy s krční páteří, neustále má takový hrb skoro až na tom krku, kouká stále dolů. V posledních letech je to vypozorovatelné, děti se přestávají mezi sebou bavit, vlastně neumí ani pořádně komunikovat, sourozenci, no to je jak bysmet, ty si raději pošlou textovou zprávu mezi sebou, nebo nějakou zprávu na sociální síti, než aby si to řekli osobně tváří v tvář, to už je nadlidský výkon. Kam to spěje, netuším, ale každá doba, každý období má své a nám nezbývá nic jiného, než neprudit a říkat za našeho mládí, ale možná ukázat nějakou náhradní cestu, než zákaz jako takový, který by sice něco vyřešil, na druhou stranu, jak moc, že? Protože už to tady zaznělo, zakázané ovoce nejvíc chutná, a já doplňuji, to povolené chutná jenom chvíli. Dana napsala, zakázala bych bezohlednost, hluk, šílenství, dnešní hektické doby, spěch a křik, to já taky teda, zběsilá doba a honba za majetky, kriminalitu a nelidské chování roste bohužel z auty, je peklo na zemi i ovzduší. Navzdory místu k parkování se lidé, řidiči stávají dravou zvěří, ničí přírodu, tunami odpadu. Tato doba mě vyloženě štve, lidé bezcitní, s mobily v rukou, odpadky všude kolem. No, přiznám se, že odpadky kolem, tak řekněme si, že ten, kdo má popelnici a neuklízí kolem, jenom protože si po 57. zapomněl doma klíč od klece, která je zamčena a uvnitř je ta popelnice. Mám pocit, že když nebyly klece, bylo čistěji, to je fakt. Ale zase zároveň nesouhlasím v té věci, že by člověk měl být zděšený z té doby, která je, protože myslím, že stejně zděšení byli vaši rodiče, když vy jste byli ve věku těch, kteří vás děsí. Rozumíme si.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že na té lidskosti a na ohleduplnosti můžeme zapracovat. To myslím, že platí pro každou dobu. 731 800 900, kdo nám volá dál? Hned se podívám. No co podívám? Přepojím. Někoho přepojím. Nevím koho, kdo tam je. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Dobrý den, tady Ota z Moravy.
0: Zdravím na Moravu. Oto, povídejte, co zakázat?
2: Já bych v první řadě chtěl říct, že má zkušenosti se závislostí. Mm-hmm. A když vidím dnešní děti s těma telefonama, tak ty skončí na psychiatrii. V Kroměříži, nebo já nevím, kdekoliv jinde.
0: Mm-hmm. No, teď jsem to říkal, jakmile prostě, je to ale v té době, nebylo by lepší těm dětem ukázat jinou cestu?
2: Teď jsem slyšel, v Pardubicích zakázali ve školách telefony. Konečně.
0: A myslíte, že
2: je strašné.
0: Myslíte, že ten zákaz něco vyřeší?
2: No, určitě je aspoň ty 4-5 hodin, co mají vyučování, aspoň je od toho oddělá.
0: Je fakt, že teď, když tady mají zákaz v té škole, tak se baví mezi sebou. To je jasné, to je konstatování.
2: Oni sousedé si telefonovali, nepřišli na návštěvu.
0: Co sousedé, ale moje neteře si psali jedna druhé jenom proto, že si nedokázali mezi sebou říct nějakou věc a to byly ve stejném pokoji.
2: No, to je ono.
0: Ale to je tou dobou.
2: To je závislost. Já když vidím ty mladé, když ráno čekám na vlak, že si dá do kapsy telefon,
0: ano,
2: a za půl minuty ho vytahuje znovu, podívá se na 3 obrázky, dá ho znovu do kapsy a znovu vytáhne, to je strašné.
0: Je to strašné, ale přesně to samé jsem já říkal u těch starších, že je strašné, jak vytahují Rudé právo a čtou si každou cestu v prostředku hromadné dopravy, když jsem jezdil jako malý kluk.
2: No,
0: přišlo mi to stejný.
2: Jasně.
0: Přišlo mi to divný. No, hrozně rozčilující.
2: Ano. To je divné, opravdu divné.
0: No to v té době. A tak každá doba má své, proto se ptám i vás, jestli není lepší těm dětem ukázat jinou cestu, než ukázat tu, která je pro ně jednodušší. To znamená, dej jim do ruky mobil, tablet a nevšímej si jich. Není to chyba v nás?
2: Já nevím. To je velice těžké téma tady tohle, ale já si myslím, že někteří už to tak přehánějí, že z té závislosti prostě neodejdou. Zůstanou závislí na tom telefonu.
0: Jo, je to závislost, zcela určitě. Je to příjemná cesta. Vím, že na neteře fungovalo jedno jediné, zakázat Wi-Fi, ale ve své podstatě člověk musel stejně najít, ne, stejně musel. Když jste jim zakázali Wi-Fi, tak jste musel mít plán B, protože jinak by se mezi sebou zabili a kdybych to pominul, tak když nemají plán a nedokáží si ho vymyslet, tak musí rodiče anebo strejda zařídit, protože třeba na to oni tu hlavu nemají, no. Ale chápu i vás, protože je to protivné v současné době. Nebezpečné především.
2: Ono to není jenom o školách, ono je to taky o rodičích, že dají děcku do ruky telefon nebo tablet.
0: Teď jsem to řekl. Jestli to není chyba spíš v nás, v rodičích, v nás těch, kteří vedou tu jednodušší cestu, než vysvětlit, připravit nějaký plán, přemýšlet. Já vím, že je hodně práce, že bez práce nejsou koláče a zase na tím, ale na druhou stranu mám takový pocit, že to je ta jednodušší cesta. Dát do ruky mobil a nazdar.
2: To nevím, to jako závislost, zbavit se tady tohoto, to je něco, to oni to nedokáží, to je těžko, to nejde.
0: Takže musíme začít u sebe.
2: začít u sebe, rodiče a školy.
0: Ano, to je fakt.

0: ti staří kantoři a mohli jsme si vybrat. Buď jsme dostali přes hubu liskanec, anebo jsme dostali do žákovky, do žákovské knížky poznámku.
1: No tak to bylo ve výsledku stejný, ne? Domů přijít a stejně jste dostal doma.
0: Radši jsem dostal ve škole, protože doma byly ještě potom zákazy. Týden domácí vězení.
1: Ano, taky si pamatuju velmi dobře. Ale myslíte si, že to je moudré v současné době? Jestli myslíte si, že to ještě něco řeší v roce 2026 plácnout dítě? Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale jenom se ptám, tenkrát byla taky jiná doba.
0: Byla jiná doba, samozřejmě. My bychom asi nebyli lepší než ty děcka teďka, to je jasné. Jako ti rodiče by mohli trochu tvrději jít na děti.
1: Ono, já mám takový pocit, jestli to není náhodou spíš o samozřejmě v chybách nebo nepatrných mezerách ve výchově svých dětí, nejen o tom, že si na ně nedokážeme udělat čas, ale taky především proto, že nejsme důslední.
0: To je ono, to jste řekl výborně.
1: Hlavně, ale my to nevyřešíme. Nevyřešíme, ale řekli jsme to. Řekli jsme to, zakázat mobily a konečno.
0: Už pokrok je, když to nebude ve školách.
1: A já myslím, že je to správně. Na druhou stranu je tam ještě právě to pojítko, ještě ten rodič by na tom mohl spolupracovat a mohl by v tom pokračovat. No, cesty vedou k nám, k rodičům. Děkuju, na Moravu zdravím, ať se vám daří a třeba se to vyřeší.
0: Děkuju za rozhovor.
1: Já taky.
0: Zdravím všechny, dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Řeknu vám, že tahle písnička mi vnukla myšlenku mít v průběhu nadcházejícího měsíce i tohle téma. Nejde zapomenout, na co nebo na koho nelze ve vaši duši zapomenout po zbytek života, myšlenky, ať už v dobrém či zlém. Co vy na to? Nebo máte jiná témata, lepší? Napište nám, nebo napište mi jan.macon@rozhlas.cz. Rád bych doprobral dnešní téma do jedné hodiny. Zakazuje se. Tak co kdo bude zakazovat jako další? Tedy jestli máte vůbec něco na mysli, nebo jestli jste takový tolerantní ke všem. A co vy? Jak to máte? Pěknou noc přeji, kdo nám volá? Honza?
1: Hello.
0: Hello.
1: Tady Vláďa.
0: Ano, Vláďo.
1: Vláďa tady.
0: Ano, tady Honza.
1: Musím vám, nemůžu si zakázat nezavolat, je to už na poslední chvíli. U vás už je nový den, ale tady ještě pořád odpoledne, to nevadí. Ale já musím vám říct, že jsem se velice pobavil,
0: ano.
1: Protože kromě těch hovorů některých, jak jste mluvil s tím mladým člověkem ohledně dopravy, jo?
0: Ano.
1: Dále tam byli ještě jiní někteří, no úžasné, ale potom tam bylo veliké pobavení zase s jinýma, jo.
0: Helejte, co bylo, ten, kdo se připojil k vysílání později, neví vůbec, o čem hovoříme, ale je fakt, že mě to dneska připadá spíše kniha přání a stížností, ale vlastně ve své podstatě ano. Dokážu to pochopit i z tohoto směru, ale Láďo, povězte, co zakázat, ať máme i pohled tam, kde nás poslouchá to.
1: Já volám teď, já tady žiju už v Kanadě, jo, mm-hmm. Ale já poslouchám Noční linku velice často a jsem rád. Moderátoři jako vy, dále ty ženy, jo, a já si nemůžu spomínat jména, no, paní Barboříková, pan kapitán, jo, a takový. Já se nemůžu vzpomínat na ty jména, ale stejně. Jsem Čech a jsem s váma. A pořád je to výborné, že jsou lidi, co slyším, jak třeba dneska, že mají... Vy byste měl otevřít nějaký vedle další linky, nějaký pořad, kde by lidi mohli se tak rozmluvit.
0: Helejte, není to tak dávno, co jsem měl vlastně v rámci Noční linky téma kniha přání a stížností. No, řeknu vám, že ty příspěvky jsem si četl ještě třetí den potom, protože opravdu na všechny nedostalo se. Ale na druhou stranu, já jsem tak nějak jako člověk chápající, myslím si, že jsem, byť si to třeba i část lidí nemyslí, já jsem empatický, dokážu vnímat ty lidi, ale je fakt, že jakmile je člověk sám, třeba žije sám, celý život byl s někým zvyklý žít, tak najednou sám a teď ten člověk začne přemýšlet jinak, mluvit jinak, nedej bože, vlastně zapomíná mluvit, takže se začne omezovat v těch slovech, které má, a ta samota je někdy fakt protivná teda.
1: A to je vynikající od vás, že se snažíte to vyřešit za to krátkou dvouhodinovou dobu, jo? A to je prostě nekonečné. Nejde to zvládnout prostě.
0: Takže jestli můžu zhodnotit aspoň váš telefon, ať to přispějeme k tomu dnešnímu tématu, vy si zakazujete našemu vedení zakazovat případně noční linku, kdyby na to mělo dojít?
1: Ne.
0: No, asi jo, to když vás baví.
1: Ne.
0: No, když vás baví, tak zakazujete šéfům případně, kdyby k tomu mělo dojít, třeba ke zrušení noční linky, tak to zakazujete.
1: Ne.
0: Chcete jít dál?
1: Ne, to já bych absolutně, já jsem rád, že to slyším, rád, že slyším české hovory.
0: Kdy to říkám. Kdybyste měl tu možnost zakázat šéfům jejich zákaz, zakázat noční linku, no tak, protože ji rád posloucháte, no tak pak je to fajn. takhle aspoň si to já odvozuji, tedy je všechno v pořádku a doufáme, že taky noční linka zůstane. Ve vašem případě asi denní linka.
1: No, ano. Vy jste 8 hodin vpředu. Já teď jsem na rozpaci, protože nevím, co vám odpovědět.
0: Vůbec v pořádku, naprosto. Naprosto, já jsem rád, že jste zavolal. Hlavně, že se dovolal, protože aspoň je důkaz, že poslouchá posluchačstvo, obecenstvo nejen u nás v Česku nebo v České republice, ale i různě po světě. Ano. A od toho ty internety jsou, nemůžeme na ně neustále nadávat. Jako paní Věra Pólová, která před 27 lety řekla, já bych všechny ty internety nejradši zakázala.
1: No tak to jsou zase... Bejvávalo. To by... prosím vás... K čemu to spěje, digitální systém jde na nás a to všechno. No to jsou věci, kterým já vůbec nechci ani domýšlet. No ta nová generace se na to se s tím zžije, to je jasné. Ale ne, já bych nerad skončil tady ten tyto minuty, abyste si mysleli, že něco zakazují.
0: No.
1: Ne, já jsem strašně rád. Já jsem řekl, že jsem se pobavil, když jsem slyšel některé ty hovory, jo, jak se, vy a ta paní třeba, jo, a ne, prostě, ale už jste to prvé řekl, že ti lidi potřebují se jako vymluvit a svěřit, no, takže tak je to.
0: Já jsem taky za to rád. Jsem hlavně přesvědčený o tom, že vlastně rádio je společníkem nejenom pro věkovou kategorii 50+, nebo 60+, ale jak jste sám slyšel, tak i mladší ročníky se najdou a mě to moc těší, protože sám předpokládám, že ne každý v noci spí, nedej bože, když poslouchá na těch internetech někde v Americe, v Kanadě, tak i pro ně to má smysl.
1: Ano.
0: A jsme rádi, že jsme takovou vlastně školou českého jazyka, kde si dáváte takové opáčko z českého jazyka a slyšíte příběhy, názory, prožitky a hlavně ten svůj jazyk rodný.
1: Přesně tak. Protože já jedině čeština, jiné ruština, slovenština, všechno to mám, angličtina, no tak je to prostě, není problém jako tak, ale jde pak nějaké detaily v angličtině, to já jsem na to k tomu nerozuměl. Ale tak to je jedno. Ale ne, tam nejenom, že starší lidi, ale ti mladí lidi, co volají, To je to důležité, protože mají názory, jak něco řešit. Teď je tolik toho všeho teď, co nás čeká, jo, řešit tyto věci. No?
0: Já to naprosto chápu a taky jsem to zmiňoval, že jsem právě proto rád, že noční linka není jenom pro lidi 50+, ale i pro ty mladší, což je vlastně slyšet i v noční lince. Ale musíme se rozloučit a povídáme spolu dlouho a za druhé, tady budeme muset to naše povídání a písničky uzavřít, protože se blíží další pořady Českého rozhlasu a zase bude někde jindy čas na povídání, tak nezlobte se, musím udělat goodbye.
1: Přesně tak. Zdravím ještě jednou světu mír.
0: Jo.
1: Na monitoru mi to tady na tom mi ukazuje Čechy, ano, tak to se mi nelíbí, protože Československo, Česko, Bulharsko, Polsko, to je OK, jo? Takže světu mír.
0: A
1: nashledanou
0: a vlastně ve své podstatě, když se vám nelíbí Čechy, tak zakazujeme název Čechy a je to vyřešené. Hotovo 20. No, než se rozloučíme, tak ještě jedna písnička, pak si dáme tu instrumentální úplně rozlučkovou a taky vám řeknu, kde se zase uslyšíme, co probereme. A myslím, že kdo tak nějak jako vítá, že se slýcháme tak občas, tak tento týden máme na sebe, myslím, poměrně dost štěstí a to už máme čtvrtek. A když vám řeknu, že se uslyšíme ještě dvakrát v tomto týdnu, tak někoho trefí šlak a to já bych zase nechtěl.

žádném případě o nás dvou, o celé rodině posluchačů Noční linky Českého rozhlasu. Z Prahy s vámi byl, pravda, chvílemi jsem si připadal jak při One Man Show. Na druhou stranu, i třeba taková One Man Show může být tématem do našeho dalšího vysílání. Ostatně teď sbíráme možná témata, tak pište linka@rozhlas.cz a nebo klidně mě osobně jan.macon@rozhlas.cz. Chci vám taky poděkovat za to, že jste nejen, že poslouchali, ale zároveň, že jste zavolali, že jste byli aktivní, že jste byli důkazem, že Noční linka má smysl nejen pro ty starší, ale i vyzrálé, a nebo těsně předtím, než vyzrají. Taky, že voláte ze zahraničí, že i tam má svoje místo vysílání Českého rozhlasu. V našem případě společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Já s vámi od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Těším se na vás. A jestli, a takové dotazy jsem dostal v tomto týdnu, shodou okolností, 3 stejné ve významu, proč Noční linku já a proč ranní vysílání a jak se to dá zvládat, tak asi středočeský pámu to tak chtěl. Na druhou stranu pro mě Noční linka znamená duševní uvolnění a zároveň myšlenky i na jiné téma, než neustále někoho probouzet. A baví mě to i skoro po 30 letech. Těším se na vás zase příště. To příště bude už dneska s Borkem Kapitánčíkem v Noční lince. Sezona letních zájezdů ukončena. Tak se těšte, čtvrteční vysílání pokračuje. Další bude s Jitkou Lukešovou. A to máme rádi oslavy. A společně se uslyšíme v sobotu s tématem Malá, velká, žádná. A nebo ještě o noc později, už zase vy, téma Štamgasti. V sobotu z Českého rozhlasu, ne v sobotu, v neděli a v sobotu a v neděli, těším se na vás, jdu se projít, přijít na jiné myšlenky a koukat na tu noční nádhernou Prahu. Hezky zaslou, dobrou noc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromady? Tohle není zájezdní hospodání noclárna pro vandráky. Neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace, tady se straší.
3: A je pryč. Zabrať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: Kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nema nic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: No, když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hrůza veliká. To koukáš, co? Už tě to rozsásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a klice. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou, vymýšlet si řeči o čertovi.
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo, mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla, kolik to může být, no. Nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje... Ale jinak je to hotová klícka.
2: Je jo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řek.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řek.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalskabátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já ti taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel, taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím. Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Mě jde z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík. Tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komínek.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šolápneš na prák, jestli se mi opřeš o chalupu, tak budeš vrchem spodem vlumpricirovaná. Ta upaluje. Je, to jsem jí dal. Ta no mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jed. To je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je líp je to zaspat.

0: Majka!
1: Tak a jsem doma. Zaplať pánbu sousede, že jste mi sem zavez ty mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstěk.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu s tou holí.
3: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strachu děláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: Tohle. No, trep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Trepy fajcu.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Trepy fajcu.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne? Hmm. A tobě budu říkat Mates. Hmm. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní. Hmm. A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko skákavá, abych naklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak... Mísník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a sem lepidlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky?
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam sem jenom ty hrnce? Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Fuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní. Čím dál víc, co to bude?
1: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Mě chutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, mates. Ale napřed si umyješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert myl?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnout tu houbovku nenechám.
3: To by byl hřích. Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na sto honů. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív? Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak?

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř, krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto.
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte, vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
0: A ty to si vyprašuji! Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
4: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotovi.
1: Rozdáme si karty.
2: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
0: Krycárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
1: Už jsem na tom pracuje.
0: Já rozdávám krejcárek nese.
5: Osma.
1: Desítka.
5: Spadek.
0: Pane Kolbabo, jste na řadě.
4: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdá vám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
4: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
3: ESO!
4: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
4: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
1: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
2: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
0: Aha. Tak vidíte, že to nic není.
4: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Co pak?
4: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách.
0: To je maličko.
4: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné. Jenomže my...
4: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
1: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
2: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči. A dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
4: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
4: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to? Protože jsme...
3: Spohádky!
4: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
4: Kde pak vlastně přebýváte?
0: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
1: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
3: Naschledanou.
6: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
4: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
6: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
4: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
6: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
4: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sota zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
6: Někdo zapomněl nalepit známku.
4: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
6: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
4: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
6: A co s nimi děláte?
4: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
6: Proč si ho tisknete na čelo?
4: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
6: Co říkáte?
4: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
6: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
0: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
6: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
4: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
5: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese?
2: Zelený spodek.
1: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
5: A já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
4: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
1: Panečku.
2: A Hrome.
5: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
4: Doopravdy.
5: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
4: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
5: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra. Tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
1: Pravopis má teda hrozný.
2: Ale má dobré srdce.
5: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
4: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František?
5: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
3: není psáno.

0: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vyda přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatím to poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
1: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
2: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
1: Hračíte mít pro mne nějakou práci?
3: Historický úkol. Vznešené poslání.
4: Potřebuji tvou pomoc.
1: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
3: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
1: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
3: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
1: A na dlaň kolik?
3: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
1: A samý holubě na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
3: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
1: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
3: Haha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos a ustanovím tě jeho vladařem.
1: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
3: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
1: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pán dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
3: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
1: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
3: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
1: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
3: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
1: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
3: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
1: Tahle hromada plechu.
3: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
1: Však je to taky vidět. Pláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
3: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
1: To je ale opelichaný chochol. A to hledí na dránc.
3: Poradíš si s tím.
1: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko a dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to schrastím. Jenom aby nám nepršel, to byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
3: No, tak co?

0: No, dobře, no. Docela vám sluší.
1: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
0: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí spole.
1: O, Sancho, cítím, jak mi narůstají

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výslužka za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo. Ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tuce.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Aksamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sanč, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možno. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: Ale rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení, kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle, v poli, jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc. Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca a támhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptvičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
6: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček i mne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vyjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
6: Nebuď přízemní, Sancho.
7: Pro mě Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem a nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.